0: Americký prezident Donald Trump by zase moc rád viděl, kdyby se Irsko sjednotilo se Severním Irskem. To je součástí Velké Británie. Americký prezident to řekl po schůzce s irským premiérem Michaelem Martinem. A teď nabídka práce v nejzápadnější části České republiky. Nová opravárenská hala Českých drah začala fungovat v Chebu. Bude sloužit servisu vlakových souprav pro celý Karlovarský kraj a taky částečně i pro soupravy ze sousedního Ústeckého kraje. V servisním centru v západočeském Chebu pracuje asi 100 zaměstnanců. Podle zástupce dopravce Tomáše Honomichla jich bude potřeba ale nebrat víc.
1: Zejména kvalifikací elektrotechnik, elektronik, což jsou profese, které obecně jsou, řeknu, nedostatkové. To znamená, i v rámci západních Čech a Chebu vlastně navazujeme spolupráci se školami, tak abychom vlastně získali kvalifikované zaměstnance z řad studentů a nabídli jim vlastně perspektivní uplatnění v Českých drahách.
0: A ze západu Čech na moravský Jih a východ. Centrem Uherského Hradiště prošel dopoledne krojovaný průvod. Zapojilo se do něj několik tisíc lidí z města i obcí a mikroregionů na jihovýchodě Moravy. Průvod byl jedním z vrcholů slováckých slavností, vína a otevřených památek. Na letošek připadá jejich 23. ročník. Program začal už v pátek a potrvá do nedělního večera. Víc říká ředitelka pořádajícího klubu kultury Uherské Hradiště Anna Stránská.
2: Je to živá, živelná, spontánní událost. S doménou slováckých slavností vína a otevřených památek je to, že enormně vyrůstají na místních, na tom, že se tady spojí všechny obce, všichni občané, nejenom folkloristi, ale myslím, že mají i tu sílu dostředivou u těch, kteří ten folklor neprožívají každodenně. Já taky nechodím moc často v kroji třeba, teď jsem se tomu oddala a je to skvělé.
0: Slavnosti v Uherském Hradišti ožívají a nabízejí ochutnávky vín, jarmark, vystoupení folklorních souborů, cymbálových muzik, dechových hudeb, pěveckých sborů i hudebních a tanečních skupin a většina programu je zadarmo. Po dobu konání slavnosti se lze ve městě prohlédnout taky 22 památek, část z nich je totiž běžně nepřístupná. A další výletnice míří o víkendu taky na Moravu, ale tentokrát do Znojma, na tradiční vinobraní spojené s oslavou 800 let města Znojmo, a nebo taky na tradiční pálavské vinobraní do Mikulova na Břeclavsku.
3: Frekvence 1. Počasí.
0: Noci už jsou chladné, 11 až 6 stupňů Celsia čekáme při oblačném nebi a kránu pozor na mlhy, hlavně na Moravě a ve Slezsku. Jaký bude nedělní den? Zatažený s občasnými přeháňkami až do večera. Teploty od 16 na severu Čech po 22 stupně Celsia na Slovácku a na Pálavě.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Pěkný víkend z Frekvence 1 přeje Láďa Jakub. Mléko v České republice zlevňuje. Ústecký kraj ruší další vlaky. Ale to ještě nekončí. Můžeme se dočkat ještě jednoho tropického dne. Začínáme počasím. Tropický den by mohl letos ještě přijít, takže pokud je vám zima, dočkáte se tepla. Teploty přes 30 stupňů Celsia zažilo Česko tento rok poprvé 23. května a zatím naposledy ve středu 9.9. Jestli to byl poslední tropický den letošního roku, se podle meteorologů navzdory současnému ochlazení nedá s jistotou říct. Jako poslední tropický den v roce je v historických záznamech uvedený 4. říjen roku 1929. V neděli bude zataženo, často s přehánkami a teplotami do 23. stupňů. Ekránu na Moravě a ve Slezsku ještě mlhy, no a teploty od 7 ráno do 22 stupňů odpoledne. Výkupní ceny mléka v České republice se v meziročním porovnání snížily o víc než 27%. Zatímco produkce mléka v Evropě i ve světě stoupla, poptávka po něm oslabila. Obchodníkům nestačí nižší ceny mléčných výrobků dané zlevněním mléka a tlačí na jejich další pokles, řekl předseda Českomoravského svazu mlékárenského Jiří Kopáček na konferenci v Přibyslavi na Vysočině. Uvedl, že například konzumní mléko a máslo obchodní řetězce prodávají v akcích za ceny, které nepokrývají ani náklady na jejich výrobu a dodal.
2: Tyto dvě zmíněné komodity, tedy konzumní mléko a máslo, jsou velmi citlivé zboží, proto jich maloobchod tolik zneužívá. Ale dnes, když jim to funguje zde, se snaží prosadit další snižování i u dalších mléčných výrobků, jako jsou třeba sýry, které se stále poměrně dobře prodávají. To opravdu není možné. Chceme-li, aby mlékárenství zůstalo udržitelné, musí se jeho výrobky především prodávat za reálné a nikoli za nesmyslné ceny.
1: Domácí spotřeba mléka a výrobků z něj ale podle svazu meziročně stoupla o 7% a byla minulý rok historicky nejvyšší. Přibývá případů žloutenky. Dokonce prázdnin zachytili lékaři jen o 7 případů žloutenky typu C méně než za celý loňský rok. Dokonce srpna to bylo 1368 případů. Za tak vysokým číslem může být lepší diagnostika a taky elektronizace hlášení. Podle lékařů ale nemocných skutečně přibývá. Osobní vlaky z Ústí nad Labem Střekova do Děčína po takzvané Střekovské straně od prosincové změny jízdního řádu nepojedou. Rozhodnutí Ústeckého kraje, který vzal na vědomí petici občanů proti zrušení provozu osobní dopravy, je definitivní. Řekl to radní Tomáš Rieger.
3: Osobní doprava na té trati bude zastavena vlastně od nového jízdního řádu v letošním roce, to znamená v prosinci. Budou posíleny autobusy linky 450 ve špičkách. Není potřeba se obávat, že by se děti nedostali včas do školy. Tam tu trať využívá málo lidí. To je vždycky alfa omega všeho, proč ty tratě zaniknou. Ten provoz na železnici je pochopitelně násobně dražší než provoz autobusů. Kraj musí postupovat s péčí řádného hospodáře.
1: A míříme za včelami. Teplé a suché počasí letos v létě podle včelařů příliš nepřálo produkci medu. Bude ho tedy pravděpodobně méně než v běžných letech. Karel Toupal z rodinné včelí farmy u Toupalů z Kolovče na Domažlicku k tomu dodal.
4: To sucho bylo takový, že ty včely moc nelítaly, že oni spíš jako chladí ten úl, to znamená, že lítají pro vodu, kterou tam rozstřikujou, takže potom ta snůžka jako trošku vázne. Oni potom nelítají pro nektar a pro ten pyl, ale spíš si chladí ten úl, takže lítají spíš pro vodu.
1: Podle Toupala je dnes složité včelařit. Poslední dobou se proto zaměřuje i na jiné podnikatelské aktivity, třeba na výrobu marmelád a zeleninových dochucovadel. V královský Toro na západě Ugandy v Africe pohřbili krále Oyu Nimbu. Ten byl nejmladším vládnoucím monarchou na světě. Zemřel na konci srpna ve věku 34 let. Na trůn usedl už ve 3 letech. Jeho smrt vyvolala spor o nástupnictví, který rozdělil královskou rodinu a upoutal pozornost celé země. A teď ze sportu. Mistryně světa Tereza Kneblová zakončila světový pohár kanoistek na divoké vodě ziskem bronzu ve finále v Sœur de Urgel. Třetí skončila 23-letá česká reprezentantka i celkově v pětidílném seriálu. Fotbalisti Liberce v 8. kole první ligy zdolali doma Mladou Boleslav 3-0 a posunuli se do čela neúplné tabulky o 2 body před Slávii, která má k dobru nedělní zápas v Teplicích. Za Slovance prosadili 3 bývalí hráči středočeského celku. Skóre otevřel v první půli Vasil Kušej a po změně stran se trefili Lukáš Mašek s Vojtěchem Stránským. Mladá Boleslav utrpěla premiérovou prohru v sezóně. Neporazitelnost drží v soutěži už jen obhájce titulu Slavia. Ještě Bohemians a Slovácko 2-0. Pražané po druhé v ligové sezóně zvítězili. Slovácko v soutěži na výhru čeká. Brněnské derby nováčku první ligy ovládli fotbalisté Zbrojovky, kteří v duelu 8. kola zdolali Artis 2-1. A ještě se vracíme do španělského Katalánska. Kanoista Lukáš Rohan obsadil ve finálovém závodě světového poháru s 5. místo. Na medaili ztratil 58 setin v sekundě. Zvítězil Španěl Miguel Travé.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Noci už jsou chladné, ven se oblačte, pokud míříte na brzký výlet. 11 až 6 stupňů čekáme při oblačném nebi. Kránu pozor na mlhy na Moravě a ve Slezsku. A jaký bude pak nedělní den? Zatažený s občasnými přeháňkami, a to až do večera. A teploty od 16 na severu Čech až po 22 stupňů Celsia na Slovácku a Pálavě.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
1: Ty nejlepší aktuální hity.
0: Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. Námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: V České republice stoupá počet nemocných z HIV, jsou na to ale léky. Na to je na válku připravené, řekl zástupce velitele spojeneckých sil v Holandsku. A Morava žije vinobraním i slováckými slavnostmi. Zdraví vás Ladě Jakub. Lékaři loni zaznamenali v Česku 293 nových případů onemocnění HIV, což bylo nejvíc od začátku sledování nemoci. V letošním roce do konce května lékaři nemoc diagnostikovali u 125 lidí. V současné době můžou nakažení užívat moderní léky, které postup nemoci prakticky zastaví. Můžou díky nim žít běžný život, včetně sexuálního, bez rizika nakažení partnera. Před rokem Evropská komise schválila přípravek lenacapavir, který by měl bránit před nakaženým virem. Kvůli vysoké ceně, ale na něj zdravotní pojišťovny zatím nepřispívají. V budoucnu by se to však mohlo změnit. Lenacapavir není očkování, tělo si po podání léku nevytváří protilátky, vysvětluje viroložka a vědkyně Lucie Vránová.
2: Lenacapavir se váže na protein obal toho viru. Když si to přirovnáme třeba k chodníku, tak ten virus se skládá, řekněme, z těch dlažebních kostek. A v normálním fungování máte mezi dlažebníma kostkama prostě písek. A lenacapavir si můžeme představit jako takový cement, že prostě vezmu ten chodník a zacementuju ho, tak z toho ty kostky prostě nevyndám, nejde s nima hnout a nemůže se ani nic skládat, což je vlastně i úplně jiný přístup, než co se týče vakcín.
1: Virus HIV napadá bílé krvinky zvané lymfocyty, které jsou nezbytné pro imunitu. Severoatlantická aliance NATO je připravena velmi rychle přejít z mírového stavu do války. Prohlásil to generál poručík John Mead, zástupce velitele velitelství spojeneckých sil NATO v nizozemském Brunsumu. Sdělil to polské televizi TVP World s tím, že se aliance stále víc soustředí na přípravu bojiště, aby mohla v případě propuknutí konfliktu rychle reagovat. Americký prezident Donald Trump by zase moc rád viděl, kdyby se Irsko sjednotilo se Severním Irskem. To je součástí Velké Británie. Americký prezident to řekl po schůzce s irským premiérem Michaelem Martinem. A teď nabídka práce v nejzápadnější části České republiky. Nová oprava Renská hala Českých drah začala fungovat v Chebu. Bude sloužit servisu vlakových souprav pro celý Karlovarský kraj a taky částečně i pro soupravy ze sousedního Ústeckého kraje. V servisním centru v západočeském Chebu pracuje asi stovka zaměstnanců. Podle zástupce dopravce Tomáše Honomichla jich bude potřeba ale nabrat víc.
3: Zejména kvalifikací elektrotechnik, elektronik, což jsou profese, které obecně jsou, řeknu, nedostatkové. To znamená, i v rámci západních Čech a Chebu vlastně navazujeme spolupráci se školami, tak abychom vlastně získali kvalifikované zaměstnance z řad studentů a nabídli jim vlastně perspektivní uplatnění v Českých drahách.
1: A ze západu Čech na Moravský, Jih a Východ. Centrem Uherského Hradiště prošel dopoledne krojovaný průvod. Zapojilo se do něj několik tisíc lidí z města i obcí a mikroregionů na jihovýchodě Moravy. Průvod byl jedním z vrcholů slováckých slavností, vína a otevřených památek. Na letošek připadá jejich 23. ročník. Program začal už v pátek a potrvá do nedělního večera. Víc říká ředitelka pořádajícího klubu kultury Uherské Hradiště Anna Stránská.
4: Je to živá, živelná, spontánní událost. Doménou slováckých slavností vína a otevřených památek je to, že enormně vyrůstají na místních, na tom, že se tady spojí všechny obce, všichni občané, nejenom folkloristi, ale myslím, že mají i tu sílu dostředivou u těch, kteří ten folklor neprožívají každodenně. Já taky nechodím moc často v kroji třeba, teď jsem se tomu oddala a je to skvělé.
1: Slavnosti v Uherském Hradišti ožívají a nabízejí ochutnávky vín, jarmark, vystoupení folklorních souborů, cymbálových muzik, dechových hudeb, pěveckých sborů i hudebních a tanečních skupin a většina programu je zadarmo. Po dobu konání slavnosti se lze ve městě prohlédnout taky 22 památek, část z nich je totiž běžně nepřístupná. A další výletnice míří o víkendu taky na Moravu, ale tentokrát do Znojma, na tradiční vinobraní spojené s oslavou 800 let města Znojmo, a nebo taky na tradiční pálavské vinobraní do Mikulova na Břeclavsku.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Noci už jsou chladné, 11 až 6 stupňů Celsia čekáme při oblačném nebi a kránu pozor na mlhy, hlavně na Moravě a ve Slezsku. Jaký bude nedělní den? Zatažený s občasnými přeháňkami až do večera. Teploty od 16 na severu Čech po 22 stupně Celsia na Slovácku a na Pálavě.

0: prezidenti, politici, slavní zpěváci i herci.
1: Ti všichni míří v neděli po obědě na Frekvenci 1.
2: Kdyby ten Jiříkovský mi nabídl, že mi dá 1 miliarda, prosím vás, to jsou drobné. To bych dal v keši z kapsy. Tolik mě stojí údržba Trávníka a Monike.
0: No. Nejlepší český imitátor Petr Jablonský předvede na vaše přání, na koho si vzpomenete.
3: Už jste mě inspiroval a jako věřím, že i spousta posluchačů si to představuje, ty moje ladné pohyby při Mamutím jezeru třeba.
1: Petr Jablonský, live, každou neděli od 13 hodin na Frekvenci 1.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Pěkný víkend z Frekvence 1 přeje Láďa Jakub. Mléko v České republice zlevňuje. Ústecký kraj ruší další vlaky. Ale to ještě nekončí. Můžeme se dočkat ještě jednoho tropického dne. Začínáme počasím. Tropický den by mohl letos ještě přijít, takže pokud je vám zima, dočkáte se tepla. Teploty přes 30 stupňů Celsia zažilo Česko tento rok poprvé 23. května a zatím naposledy ve středu 9.9. Jestli to byl poslední tropický den letošního roku, se podle meteorologů navzdory současnému ochlazení nedá s jistotou říct. Jako poslední tropický den v roce je v historických záznamech uvedený 4. říjen roku 1929. V neděli bude zataženo, často s přehánkami a teplotami do 23. stupňů. Kránu na Moravě a ve Slezsku ještě mlhy, no a teploty od 7 ráno do 22 stupňů odpoledne. Výkupní ceny mléka v České republice se v meziročním porovnání snížily o víc než 27%. Zatímco produkce mléka v Evropě i ve světě stoupla, poptávka po něm oslabila. Obchodníkům nestačí nižší ceny mléčných výrobků dané zlevněním mléka a tlačí na jejich další pokles, řekl předseda Českomoravského svazu mlékárenského Jiří Kopáček na konferenci v Přibyslavi na Vysočině. Uvedl, že například konzumní mléko a máslo obchodní řetězce prodávají v akcích za ceny, které nepokrývají ani náklady na jejich výrobu, a dodal.
2: Tyto dvě zmíněné komodity, tedy konzumní mléko a máslo, jsou velmi citlivé zboží, proto jich maloobchod tolik zneužívá. Ale dnes, když jim to funguje zde, se snaží prosadit další snižování i u dalších mléčných výrobků, jako jsou třeba sýry, které se stále poměrně dobře prodávají. To opravdu není možné. Chceme-li, aby mlékárenství zůstalo udržitelné, musí se jeho výrobky především prodávat za reálné a nikoli za nesmyslné ceny.
1: Domácí spotřeba mléka a výrobků z něj ale podle svazu meziročně stoupla o 7% a byla minulý rok historicky nejvyšší. Přibývá případů žloutenky. Dokonce prázdnin zachytili lékaři jen o 7 případů žloutenky typu C míň než za celý loňský rok. Dokonce srpna to bylo 1368 případů. Za tak vysokým číslem může být lepší diagnostika a taky elektronizace hlášení. Podle lékařů ale nemocných skutečně přibývá. Osobní vlaky z Ústí nad Labem Střekova do Děčína po takzvané Střekovské straně od prosincové změny jízdního řádu nepojedou. Rozhodnutí Ústeckého kraje, který vzal na vědomí petici občanů proti zrušení provozu osobní dopravy, je definitivní. Řekl to radní Tomáš Rieger.
3: Osobní doprava na té trati bude zastavena vlastně od nového jízdního řádu v letošním roce, to znamená v prosinci. Budou posíleny autobusy linky 450 ve špičkách. Není potřeba se obávat, že by se děti nedostali včas do školy. Tam tu trať využívá málo lidí. To je vždycky alfa omega všeho, proč ty tratě zaniknou. Ten provoz na železnici je pochopitelně násobně dražší než provoz autobusů. Kraj musí postupovat s péčí řádného hospodáře.
1: A míříme za včelami. Teplé a suché počasí letos v létě podle včelařů příliš nepřálo produkci medu. Bude ho tedy pravděpodobně méně než v běžných letech. Karel Toupal z rodinné včelí farmy u Toupalů z Kolovče na Domažlicku k tomu dodal.
4: To sucho bylo takový, že ty včely moc nelítaly, že oni spíš jako chladí ten úl, to znamená, že lítají pro vodu, kterou tam rozstřikujou, takže potom ta snůška jako trošku vázne. Oni potom nelítají pro nektar a pro ten pyl, ale spíš si chladí ten úl, takže lítají spíš pro vodu.
1: Podle Toupala je dnes složité včelařit. Poslední dobou se proto zaměřuje i na jiné podnikatelské aktivity, třeba na výrobu marmelád a zeleninových dochucovadel. V královský Toro na západě Ugandy v Africe pohřbili krále Oyu Nimbu. Ten byl nejmladším vládnoucím monarchou na světě. Zemřel na konci srpna ve věku 34 let. Na trůn usedl už ve 3 letech. Jeho smrt vyvolala spor o nástupnictví, který rozdělil královskou rodinu a upoutal pozornost celé země. A teď ze sportu. Mistryně světa Tereza Kneblová zakončila světový pohár kanoistek na divoké vodě ziskem bronzu ve finále v Södu Yrsel. Třetí skončila 23-letá česká reprezentantka i celkově v pětidílném seriálu. Fotbalisti Liberce v 8. kole první ligy zdolali doma Mladou Boleslav 3-0 a posunuli se do čela neúplné tabulky o 2 body před Slávii, která má k dobru nedělní zápas v Teplicích. Za Slovance prosadili 3 bývalí hráči středu českého celku. Skóre otevřel v první půli Vasil Kušej a po změně stran se trefili Lukáš Mašek s Vojtěchem Stránským. Mladá Boleslav utrpěla premiérovou prohru v sezóně. Neporazitelnost drží v soutěži už jen obhájce titulu Slavia. Ještě Bohemians a Slovácko 2-0. Pražané po druhé v ligové sezóně zvítězili. Slovácko v soutěži na výhru čeká. Brněnské derby nováčků první ligy ovládli fotbalisté Zbrojovky, kteří v duelu 8. kola zdolali Artis 2-1. A ještě se vracíme do španělského Katalánska. Kanoista Lukáš Rohan obsadil ve finálovém závodě světového poháru s 5. místo. Na medaili ztratil 58 setin v sekundě. Zvítězil Španěl Miguel Travé.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Noci už jsou chladné, ven se oblečte, pokud míříte na brzký výlet. 11 až 6 stupňů čekáme při oblačném nebi. Kránu pozor na mlhy na Moravě a ve Slezsku. A jaký bude pak nedělní den? Zatažený s občasnými přeháňkami, a to až do večera. A teploty od 16 na severu Čech až po 22 stupňů Celsia na Slovácku a Pálavě.

0: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Je to tak, první ranní nedělní zprávy s datem 13. září na Frekvenci 1 přináší Lucie Šmídová. Hezké dobré ráno.
2: Dobré ráno, německá policie honila mladého Čecha v ukradeném autě. Mléko stále zlevňuje. D3 je neprůjezdná směrem na Budějovice. V Německu po honičce s policií zadrželi 17-letého Čecha, který řídil ukradené Audi. Auto bylo ukradeno v noci z pátku na sobotu z garáže v německém Pasově. Policie ho později viděla na dálnici. Řidič ale nereagoval na výzvy k zastavení. Sjel z dálnice a rychle ujížděl. Při následné honičce došlo k několika nehodám a jeden z policistů použil služební zbraň, když na něj řidič najížděl. Řidič nakonec havaroval a policie ho zadržela. Nyní zjišťují, jestli se mladík podílel na samotné krádeži vozu. Mléko nakupujeme v obchodech levnější. Výkupní ceny mléka v Česku se v meziročním porovnání snížily o více než 27%. Zatímco produkce mléka v Evropě i ve světě stoupla, poptávka po něm oslabila. Obchodníkům nestačí nižší ceny mléčných výrobků dané zlevněním mléka a tlačí na jejich další pokles. Pardubice se pustily do hledání vánočního stromu. Město ho chce mít minimálně 15 metrů vysoký.
3: Je to jasná známka toho, že Vánoce se nezadržitelně blíží. Na Pernštinské náměstí zamíří strom, který bude minimálně 15-metrový, ale zároveň neroste daleko od města Perníku a ještě se k němu musí dobře dostat těžká technika. Kdo by o podobném smrku nebo jedli věděl, může volat přímo službám města Pardubice. Jeho majitel dostane zpět dřevo a město se mu postará také o odstranění pařezu. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
2: Tenistka Rybakinová z Kazachstánu vyhrála poprvé US Open. Ve finále v New Yorku porazila šampionku posledních dvou ročníků Bělorusku Sabalenkovou 6-4, 5-7, 6-2. Získala druhý grandslamový titul v sezóně a třetí v kariéře.
0: Frekvence 1.
4: Počasí.
2: Máme většinou zataženo, místy prší, přes den bude převážně zataženo a během dne se od severozápadu přidají občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 18 až 22, na západě a severu Čech jen kolem 16.
4: Frekvence 1.
0: Doprava.
2: Velké problémy hlásí z D3.
5: Dálnice D3 je uzavřená ve směru na České Budějovice na 93. kilometru. Důvodem je srážka se zvěří. Dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
0: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
2: A po zprávách již startuje víkendové ráno na Frekvenci 1 s Petrem Wagnerem.
1: Krásné dobré jitro, musím přiznat, podíval jsem se několikrát do kalendáře. Ano, máme 13. září a zaznělo, že vlastně Vánoce jsou za rohem, tak víte co, pojďme si nadělovat. Ode mě pro vás z muziky Brian Adams, Shaggy, anebo právě teď Leony. Hezké nedělní ráno.
2: Příjemné.

0: 6 hodin, 14 minut s vámi nedělní ranní víkend na Frekvenci 1 a taky už Petr Wagner. Přeji vám všem bezva ráno, ať vám to příjemně utíká na cestách, v práci, za volantem, třeba právě s další skvělou ranní muzikou, jako třeba Eva Farna, Neříkej mi, co se má stát, Shakira, Dizzy Rascal anebo John Secada. No a nebude chybět už opět po prázdninách tradiční ranní rubrika Honza Krause společně s Blondýnou. Téma voda. Vltava třeba vysychá a vodu doplňují ze slap. Pomůže to? Co do budoucnosti? Jak to vypadá? Řekneme si v rubrice. No a také se dozvíte, že na rušných křižovatkách v Číně už hlídkují dvoumetroví vysocí roboti s AI pamětí a trestají pokutami některé řidiče. Ano, umělá inteligence takhle mezi námi, takhle zasahuje do běžného dění. Podrobnosti si řekneme v téhleté hodině ranního nedělního víkendu na Frekvenci 1 za malou chvíli. Tak držte vlnu.
1: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
2: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.

0: 6 hodin, 30 minut, čili půl sedma na frekvenci 1, aktuální čas. K tomu vám prozradím, jaké vás čeká počasí, jaká bude ta dnešní neděle s datem 13. září podle meteorologů. Oblačno je zataženo na východě Moravy a ve Slezsku, zpočátku i polojasno, ráno, nebo čili teď, ojedinělé místy mlhy. V Čechách postupně od západu déšť nebo přehánky, na Moravu a do Slezska dorazí srážky až odpoledne ve slabé intenzitě a jenom místy. Večer v jihozápadních Čechách srážky četnější. Nejvyšší denní teploty 15 až 18, na Moravě a ve Slezsku 17 až 21 stupňů Celsia. Radio Frekvence 1, půl sedma, pojďme na krátké zprávy.
1: Rozšíření okruhu zdravotnických pracovníků, kteří mohou provádět očkování lidí starších 18 let, projedná na pondělním zasedání vláda. Ministerstvo zdravotnictví tak chce zvýšit dostupnost očkování u dospělých. Monitoring okolí Čáslavské skládky odhalil znečištění v půdě, prachu i vejcích slepic z domácích chovů. Ekologové požadují rozsáhlejší pravidelný průzkum. Záchranáři v Indonésii dnes zahájili pátrání po lodi s více než 240 lidmi na palubě poté, co bylo s plavidlem v Jávském moři během nepříznivého počasí ztraceno spojení.
2: Frekvence 1.
3: Doprava.
1: Nehoda zavřela D6.
4: Dálnice D6 je uzavřená na 25. kilometru ve směru na Prahu. Stala se zde dopravní nehoda dvou osobních vozidel. Poslední sjezd je exitem 32 Nové Strašecí. A na dálnici D3 na 94. kilometru stojí odstavené dvě osobní vozidla po dopravní nehodě. Projíždějte tudy s opatrností. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic Ivona.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Orlík vyschnul. Vodu ve Vltavě začaly poprvé v historii doplňovat slapy. Co vy na to?
2: No, to je nepříjemný. No, tak to sucho je strašný, dlouhý. A tak je to vidět taky. A vlastně ty přehrady jsou rekordně prázdný. Jsem četl, co se tam všechno objevuje. No a tak musíme doufat, že teď s příchodem podzimu se to doplní.
1: Je až fascinující, co se tam najednou teďka
2: vypopuje. No, tak bodej, tak mu na to sudy. Celý léta nebylo k vidění.
1: No.
2: Jo, ty tam hledají ty sudy s těma zavražděnýma některý lidi. To je takový první, co přitahuje pozornost, ale tak to je ohromný kus krajiny zatopený, který byl obytlený, že jo. Takže ono je to zajímavý. Na druhou stranu za tu prohlídku to je poměrně drahý vstupný tím nedostatkem vody, ale doufejme, že to nebude trvat dlouho.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: K tomu 42 minut, vám všem stále krásné nedělní ráno a taky šťastnou cestu všude za volant. Představte si, že na rušných křižovatkách ve východočínském městě Changchou už na provoz nedohlížejí jenom samotní ličtí policisté v uniformách, ale policistům tam s rutinními úkoly pomáhá 15 téměř 2-metrových robotů. Ti totiž dokáží odhalit různé přestupky a upozornit na ně nejenom samotné policisty, ale také dokonce řidiče. Třeba nejčastější jsou problémy s cestou, s rychlostí a taky s parkováním. Pravomoc někoho zatknout prý zatím robotičtí policisté nemají. Ale je to jenom otázka času. Myslím si, že nás to brzy dožene. Když se podíváte na ty internety, tak už se píšou, že umělá inteligence nás dávno předehnala, že je jenom otázkou času, aby to dopadlo jako ve filmu Terminátor. Nicméně, nebudeme si tím kazit nedělní ráno a vylepšíme ho muzikou, třeba konkrétně Marka Ztraceného, Laura Fabien a nebo taky The Weeknd na Frekvenci 1. Hezké ráno.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity.
1: Největší hity posledních let.
2: I hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Back po 7 hodině raní Limp Bizkit. A nebo česká muzika. Jasně, partička jménem Krištof na viděnou. A nebo jedna hudební retrospomínka. Jo, to byly časy bez těch internetů, Facebooku a Instagramu. Každopádně návrat s muzikou hned po 7 na frekvenci 1.
1: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
2: 7 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Je to tak, dorazila 7 hodina společně s ní taky Lucie Šmídová a další ranní nedělní zprávy Frekvence 1.
3: Pěkné ráno, umělá inteligence měla rozhodovat, koho zabít. Slavie bude hrát v Teplicích o návrat do čela tabulky. Osobní auto bouralo do svodidel na D3 směrem na Prahu. Umělá inteligence se může vymknout kontrole. Společnost Anthropic popsala případ ruské skupiny, která s pomocí umělé inteligence vyvíjela autonomní roj kamikadze dronů. Systém měl sám vyhodnotit cíl a vydat příkaz k detonaci, a to bez zásahu člověka. Šéf Anthropic vyzval ke zpomalení vývoje pokročilých modelů umělé inteligence. Tento případ je závažný, protože se jedná o přímé instruování umělé inteligence k likvidaci člověka. Letošní sezóna v jihomoravských palírnách je velmi špatná. Meruněk bylo velmi málo. Navíc podobně je na tom i ostatní ovoce. Kvůli suchu jsou plody malé. Soud nechal jediného kandidáta ucházet se o křeslo hned ve 3 pardubických obvodech. Odmítl tak stížnost na unikátní politickou kličku.
4: Jeden z pardubických kandidátů pro nadcházející komunální volby se přihlásil hned ve 3 kandidátkách a uchází se tak o místa v zastupitelstvu 3 městských radnic, a to na 1, 4 i 5. Současné vedení si na to okamžitě stěžovalo u soudu, protože to považuje za nezákonné, protože jeden člověk může mít jen jedno trvalé bydliště a tedy nemůže být víckrát zastupitelem. Podle soudu ovšem zákon takovou kandidaturu nezakazuje. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
3: Fotbalisté Slavie dnes budou v Teplicích hrát o návrat na první místo tabulky, na kterém je v sobotu vystřídal Liberec. Mistr ztrácí na 2. místě na Slovan 2 body. Zápas v Teplicích začne v 18 hodin. A Plzeň dnes přivítá 4. Olomouc a bude to poslední zkouška před vstupem do hlavní fáze Evropské ligy. Dnešní program doplní utkání Ostrava Pardubice a Zlín Hradec Králové.
2: Frekvence 1.
3: Počasí. Dneska nás čeká většinou zatažená obloha. Během dne se od severozápadu přidají občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší odpolední teploty vystoupají na 18 až 22 stupňů. Na západě a severu Čech naměří jen kolem 16.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: Bouralo se na D3 směrem na Prahu. Na dálnici D3 na 99. kilometru se vyšetřuje dopravní nehoda osobního vozidla do svodidel. Projíždějte s opatrností, jinak jsou dálnice plynule průjezdné bez nehod a bez kolon. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
2: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno, sponzor programu.

0: Nicméně, co bude a co bude přehršel, tak je další výborná muzika v téhle hodině. Skupina Krištof, Sonic a nebo Aerosmith právě teď otevíráme 7. raní.
1: Krásnou neděli.
2: Víkendové ráno.
3: A Petr Wagner.

0: 7 hodin, 15 minut, mějte Bezva ráno po boku vašeho rádia, vaší frekvence 1, dobré jitro Bezva ráno, no a právě to dnešní nedělní si můžete ještě vylepšit třeba poslechem skvělých rozhovorů na webu frekvence1.cz nebo přes aplikaci YouRadio Talk s jedinečnými hosty z nejrůznějšího odvětví, třeba cestovatele, politici, herci, zpěváci, badatelé, kuchaři a nejrůznější profese další, které teďka z hlavy ani nevystřihnu. No a pozvání k poslechu přijela i herečka Kateřina Marie Fialová. Ptali jsme se jí, jestli by šla znovu do televizního projektu Tvoje tvář má známý hlas. A co sama odpověděla?
1: Šla. Jo. To se strašně bavilo. To bylo úplně skvělý. Jako, jak jsem mluvila o té dřině na tom Jirkovi, tak tohle to vlastně bylo bledě modrým, protože tam člověk neměl čas vymýšlet kraviny, fuj, jsem tě zprosta. Takže vlastně ta naprostá disciplína toho, že když tomu nevěnuju ten čas, tak jsem prostě v hajzlu. Tak a potom jste, protože Pepe Matajský nám vlastně zakazoval, režisér, abychom to zastavovali, protože ono to nebylo živě, to jako snad diváci doufám pochopí, že tam nebylo takhle na růžku živě, že to bylo sestříhaný, ale v podstatě my jsme měli nakázaný, že ty čísla nesmí, když se něco podělá, jedeme dál. Děláme jako, že se nic neděje. Jednou se to, mně se to teda nestalo, kolegovi se to stalo, že to opravdu musel zastavit, ale kvůli zvuku. No a potom vlastně jsem věděla, proč se to není dobrý vlastně zastavovat, protože člověk vlastně znervózní ještě víc. Ale abych jako vrátila se zpátky k tomu, proč bych se do toho vrátila, no kvůli tomu, že to je neuvěřitelná vlastně, jak bych to řekla, já mám ráda tyhle ty náročné věci, mě to někam posouvá. Já se ráda vybičuju k tomu nejlepšímu a vlastně to jako vyhledávám.
2: Výzvy.
1: Výzvy, ano, sebemrskač.

0: V tom nedělním ránu, dneska s datem 13. září, příjemný poslech a hezké víkendové ráno. Co se budeme? Někdo chodí do hor na procházku, někdo tam chodí do trezoru. Ano, slyšíte dobře, ve Švýcarsku totiž budují v horách 100 metrů hluboko v horách trezor pro bohaté. Bude totiž tam moci uložit nejeden boháč svoje cennosti, chránit je nejenom před zloději, ale i před globálními hrozbami. Co všechno se tam bude ukrývat a hlavně kolik to bude toho daného boháče stát, to vám prozradím za malou chvíli. Pojďme se taky společně podívat na to dnešní počasí. Oblačno je zataženo, na východě Moravy a ve Slezsku zpočátku i polojasno. To je teď aktuálně večer v jihozápadních Čechách srážky četnější, přibývání oblačnosti, nejvyšší denní teploty 15 až 18, na Moravě a ve Slezsku 17 až 21 stupňů Celsia. Co dalšího nového, jsou tady zprávy Rádia Frekvence 1:30.
1: Dobré ráno, Ústecký kraj letos rozdělí hasičům přes 27 milionů korun. Peníze dostanou hlavně na techniku. Univerzita ve středním Japonsku zahájila testování papírovo-plastové láhve na víno, která je o 30% lehčí než skleněná. Chtějí tak snížit dopad výroby a přepravy na životní prostředí. Tenisové US Open dnes vyvrcholí finálovým duelem mužské dvouhry. Utkají se Němec Zverev a domácí Shelton.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Bouralo se na D3 směrem na Prahu.
3: Na dálnici D3 na 99. kilometru se vyšetřuje dopravní nehoda osobního vozidla do svodidel. Projíždějte s opatrností. Jinak jsou dálnice plynule průjezdné bez nehod a bez kolon. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.

7 hodin, k tomu 40 minut, v uších máte víkendové ráno na frekvenci 1. Příjemný poslech, hezké dobré jitro. Někdo chodí na procházku nebo na trail do hor, někdo tam chodí jako do trezoru. Že nevíte, o čem mluvím, tak hluboko ve skalách ve švýcarském kantonu Obwalden totiž vzniká unikátní stavební projekt. Je o vysoce bezpečná skalní úložiště, kam se superboháči budou moci ukládat stejně jako do trezoru cennosti a chránit je před zloději, taky před globálními hrozbami, o kterých samozřejmě v dnešní době není nouze. Nový areál bude čítat 20 až 25 skalních trezorů v hloubce 100 metrů zapuštěných v tom skalním masivu. Všechna ložiště mají skrývat úroveň bezpečnosti, která je srovnatelná se švýcarskou Národní bankou. Majitelé úložišť si tady budou moci ukryt peníze, drahé kovy, cenná umělecká díla nebo i historická auta a kvalitní vína. Když máte za zády Radio Frekvence 1, tak trezor nepotřebujete, protože my za vás platíme vaše účty.

0: čím si aspoň můžete vylepšit to dnešní zatažené ráno, trošičku si to osladit. A nebo novopečená čerstvá maminka Lady Gaga a Bad Romance. Ale až po osmé.
1: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Je to tak, další čerstvé ranní zprávy. Lucie Šmídová na Frekvenci 1.
2: Hezké ráno, stoupl zájem o letenky na podzimní dovolenou. Německá policie honila mladého Čecha v ukradeném autě. A pozor na nehody na D3 směrem na Prahu a na D1 u Brna. Lidé se chystají na podzimní dovolenou. Zájem Čechů o podzimní letenky meziročně stoupl až o pětinu. Vyplývá to z vyjádření oslovených prodejců letenek. Díky novým spojením z Prahy je podle prodejců výrazně větší zájem o Asii. V Německu po honičce s policií zadrželi 17-letého Čecha, který řídil ukradené Audi. Auto bylo ukradeno v noci z pátku na sobotu z garáže v německém Pasově. Policie ho později viděla na dálnici. Řidič ale nereagoval na výzvy k zastavení. Sjel z dálnice a rychle ujížděl. Při následné honičce došlo k několika nehodám a jeden z policistů použil služební zbraň, když na něj řidič najížděl. Řidič nakonec havaroval a policie ho zadržela. Zjišťuje, jestli se mladík podílel na samotné krádeži vozu. Pardubice se pustili do hledání vánočního stromu. Město ho chce mít minimálně 15 metrů vysoký.
3: Je to jasná známka toho, že Vánoce se nezadržitelně blíží. Na Pernštinské náměstí zamíří strom, který bude minimálně 15-metrový, ale zároveň neroste daleko od města Perníku a ještě se k němu musí dobře dostat těžká technika. Kdo by o podobném smrku nebo jedli věděl, může volat přímo službám města Pardubice. Jeho majitel dostane zpět dřevo a město se mu postará také o odstranění pařezu. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
2: Tenistka Rybakinová z Kazachstánu vyhrála poprvé US Open. Ve finále v New Yorku porazila šampionku posledních dvou ročníků Bělorusku Sabalenkovou 6-4, 5-7, 6-2. Získala druhý grandslamový titul v sezóně a třetí v kariéře.
1: Frekvence 1.
2: Počasí. Neděle bude převážně zatažená, během dne se od severozápadu přidají občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na západě a severu Čech jen kolem 16.
4: Frekvence 1.
1: Doprava.
2: Bouralo se na D1 u Brna a na D3.
5: Zvýšenou opatrnost dejte při projíždění kolem dopravní nehody na dálnici D3 na 99. kilometru ve směru na Prahu. A pozor si také dejte na nehodu na dálnici D1 na 196. kilometru ve směru na Prahu. U obou nehod se však netvoří zdržení. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Honza.
1: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
2: Je po zprávách, přeju příjemné ráno s Frekvencí 1 a teď už tady máte Petra Wagnera.
0: Tak 13. září už se mluví o tom, že Vánoce jsou za dveřmi, tak si pojďme nadělovat alespoň v téhleté hodině September, Matt Diamonds a nebo Connells, anebo taky skupina Mirai na Frekvenci 1. Hezkou neděli.
2: Užívejte den.
0: Hezký Vánoce.

13 minut, s vámi nedělní ranní víkend na Frekvenci 1, taky Petr Wagner. Dobré intro vám všem, tak ať vám to příjemně utíká na cestách, v práci, kdekoliv za volantem, třeba právě s další skvělou ranní muzikou. Miraj, malinový syrup, Rihanna anebo Savage Garden už za malou chvíli. Nebude chybět v dnešním ránu taky Honza Kraus. Téma: zamíříme společně do Maďarska na jednu hodinu tradiční soutěž v kopání hrobů na čas. Ano, i tomuhle se bude věnovat Honza Kraus. Co on na to, to si můžete poslechnout zhruba kolem 8:30 na Frekvenci 1. No a podíváme se taky společně na to, co všechno si, jak si vysloužila holčička, která se narodila přímo ve fast foodu jednoho řetězce mezi hamburgery a hranolkami. Podrobnosti už je za malou chvíli na Frekvenci 1, tak držte vlnu.

0: 29 minut, Rádio Frekvence 1, no a my společně za malou chvíli v rubrice Honzy Krause a Blondýny zamíříme do Maďarska na jednu netradiční soutěž, soutěž v kopání hrobu na čas. Podrobnosti za malou chvíli, teďka vlastně i díky tomu dnešnímu teď ráno zataženému nebi, tomu nedělnímu, se můžeme podívat, jestli se vyplní prognózy meteorologů na tu neděli s datem 13. září. Oblačno až zataženo na východě Moravy a ve Slezsku z počátku dnešního dne i polojasno, ráno ojedinile mlhy. V Čechách postupně od západu přibývání deště nebo přehánek, na Moravu a do Slezska dorazí srážky až odpoledne ve slabé intenzitě a jenom místy. Večer v jihozápadních Čechách srážky četně. Nejvyšší denní teploty 15 až 18 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 17 až 21 stupňů Celsia. Jsou tady zprávy o 8:30 na Frekvenci 1.
1: Dobré ráno, Bankovní rada České národní banky ve čtvrtek ponechá základní úrokovou sazbu beze změny. Podle analytiků tak bude dále 3,75%. Rozšíření okruhu zdravotnických pracovníků, kteří mohou provádět očkování lidí starší 18 let, projedná na pondělním zasedání vláda. Ministerstvo zdravotnictví tak chce zvýšit dostupnost očkování u dospělých. Při zásahu obchodní lodi v Hormuzském průlivu zemřel jeden člověk, tři lidé jsou zranění. Uvedly to iránské úřady s tím, že není jasné, kdo plavidlo zasáhl.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Bouralo se na D1 u Brna a na D3.
3: Zvýšenou opatrnost dejte při projíždění kolem dopravní nehody na dálnici D3 na 99. kilometru ve směru na Prahu. A pozor si také dejte na nehodu na dálnici D1 na 196. kilometru ve směru na Prahu. U obou nehod se však netvoří zdržení. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.

0: Blondýna.
1: V Maďarsku se konal tradiční závod v kopání hrobů. Zvítězila dvojice s časem 1 hodina 21 minut. Co vy na to?
2: Já myslím, že se to v jednom období dělalo i v Česku, možná někdy v 90. Já si to myslím proto, že jsem to s jedním hrobníkem probíral, ale možná jsem to s ním probíral jenom z ryzího zájmu, že jsem se optal na tu disciplínu jako takovou, to byl takový venkovský hrobník. A dodneška si pamatuju to, jak mě říkal, že zásadní rozdíl je, jestli umřete v létě nebo v zimě, že v zimě to kopat je utrpení. A že to jde hrozně pomalu, protože to je stvrdlý, že jo?
1: Jasně.
2: No a pak mě zase vysvětloval, že teď jde o to, kolik vás v tom hrobě je, protože tam se to dává jaksi po patrech, že jo. To poznáte na nájemným taky. U hrobu, když tam někoho pochováte, tak platíte nájemný, to jako že z toho ubytovala. A když pak tam pohřbíte dalšího se na rodiny, no tak je to jako, že tam bydlejí dva. Nemusíte teda platit energie, ale jinak platíte nájemný. No a ten hrobník mě říkal, že pokud by umřelo několik lidí v rodině najednou, takže je to pro hrobníka úplná katastrofa, protože on musí kopat tu hloub a oni mají nějaký předepsaný normy, jak daleko nad sebou musí být ty těla těch zesnulých.
1: Jo.
2: Takže mě právě vysvětoval, že nějaká rodinná epidemie je pro hrobníka katastrofa možná větší než pro tu rodinu.
1: Zlatý urničky, víte?
2: No.
1: Vy jste měl u vás v show, že jo, ten komposter takovej.
2: No, tam byly tyhle ekofunebračky, který říkají, že k tomu svět spěje, že se tyhle ty starý způsoby vlastně se eliminujou nebo vyeliminujou a budou takový humánější. Za prvé, že se teda ten popel dá třeba ke stromu nebo tak, ale končí to úplnýma ekologickýma orgiema, kdy tělo zesnulý hodíte na kompost, zaháže to nějakým celerem ze zahrádky nebo tak a on se stane součástí vaší výživy. Tam nějak jsem ztrácel vědomí, takže si to nepamatuju.
1: Vám se to nelíbí?
2: Nelíbí, ale
1: hnojení je důležité.
2: Takhle, nechtěl bych, aby někoho pohřbíval soused, takhle například. A už vůbec ne v létě, ale jinak nic proti tomu.
0: Jan Kraus a Blondýna. Každé ráno exkluzivně na frekvenci.

8 hodin, k tomu 43 minut, tohle je víkendové ráno na frekvenci 1, hezkou sobotu, vlastně jsem se vrátil v čase zpátky, hezkou neděli 13. září a taky všechno nejlepší Luborům, kteří mají dneska svátek, i samozřejmě všem narozeninovým oslavencům. No a když jsme u toho oslavení, tak si představte, jakou nevšední a šťastnou událost zažila prodejna fast foodového řetězce rychlého občerstvení Mekáč ve vídeňské čtvrti Simmering. Narodila se přímo v ní, tady v téhleté prodejně fast foodu, holčička Emily, jejíž maminka jaksi nestihla dojet včas do porodnice. Od fast foodu dostala tahle čerstvě narozená Emily pěkný dárek. Každý rok zde může slavit svoje narozeniny zdarma. Veškeré občerstvení a veškerý catering dostala, jak by smet, taky zdarma. No a nejenom pro dnešní oslavence, od nás naopak další porce skvělé muziky, Alvaro Soler, Lucka Bílá, anebo King of Pop, čili Michael Jackson.

0: A z Austrálie se pomalu určitě přesuneme zpátky do České republiky. Čeká vás pohled na D3, kde máme směrem na Prahu malou kolizi. Více ve zprávách, no a více také muziky v příští hodině na Frekvenci 1. Co konkrétně? Třeba klasika Bruno Mars. Kromě něj taky Damon David. A nebo hudební retrospomínka na Milli Vanilli. A taky Honza Dědek a taky rubrika Cože tohle všechno, ale až po deváté.
1: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Je to tak, máme 13. září, máme neděli a zprávy přináší Lucie Šmídová na Frekvenci 1.
2: Dobré ráno, horští záchranáři mají čím dál tím víc práce. Slavia bude hrát v Teplicích o návrat do čela tabulky. Osobní auto bouralo do svodidel na D3 směrem na Prahu. Horští záchranáři hlásí stále více zásahů. O letošních prázdninách jich měli proti předchozím rokům o 15% více. Nejčastější jsou úrazy cyklistů, následují pěší a turisté. Nejvíce případů řešili v Jeseníkách, tady vyjížděli ke 400 pacientů. O bezpečí lidí na horách se stará asi 120 profesionálních a 350 dobrovolných horských záchranářů. Letošní sezóna v jihomoravských palírnách je špatná. Meruněk bylo velmi málo. Navíc podobně je na tom i ostatní ovoce. Kvůli suchu jsou plody malé. Soud nechal jediného kandidáta ucházet se o křeslo hned ve 3 pardubických obvodech. Odmítl tak stížnost na unikátní politickou kličku.
3: Jeden z pardubických kandidátů pro nadcházející komunální volby se přihlásil hned ve 3 kandidátkách a uchází se tak o místa v zastupitelstvu 3 městských radnic, a to na 1, 4 i 5. Současné vedení si na to okamžitě stěžovalo u soudu, protože to považuje za nezákonné, protože jeden člověk může mít jen jedno trvalé bydliště a tedy nemůže být víckrát zastupitelem. Podle soudu ovšem zákon takovou kandidaturu nezakazuje. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
2: Fotbalisté Slavie dnes budou v Teplicích hrát o návrat na první místo tabulky, na kterém je v sobotu vystřídal Liberec. Mistr ztrácí na 2. místě na Slovan 2 body. Zápas v Teplicích začne v 18 hodin. Plzeň dnes přivítá 4. Olomouc a bude to poslední zkouška před vstupem do hlavní fáze Evropské ligy. Dnešní program doplní utkání Ostrava Pardubice a Zlín Hradec Králové.
1: Frekvence 1.
2: Počasí. A dneska bude převážně zataženo. Během dne od severozápadu se přidají občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší odpolední teploty 18 až 22 stupňů. Chladněji bude na západě a severu Čech, tam naměří kolem 16.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Nehodu hlásí z D3.
4: Opatrností projíždějte kolem dopravní nehody, která se stala na dálnici D3 na 99. kilometru ve směru na Prahu. Zdržení se zde však netvoří. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
1: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
0: Hezké dobré ráno, pokračuje ranní víkend na Frekvenci 1 a kromě slibované muziky v téhleté hodině také otevřeme hudební encyklopedie Frekvence 1 s Honzou Dětkem. Tentokrát Honza sáhl do 80. let a chce vás potěšit hitem skupiny Queen I Want to Break Free z roku 1984. Kromě toho, že vám ho tenhle ten hit pustíme, tak Honza Dědek taky připojí i svých 7 faktů, tedy 7 informací a zajímavostí, které možná unikly vaší pozornosti a které se váží právě k téhleté hitovce. Exkluzivně tady na Frekvenci 1 krátce před 10:15.

0: 9 hodin 14 minut, čili jednými slovy, jenom minutka nás dělí od čtvrt na 10 na frekvenci 1. No a po prázdninách jsou zase zpátky nerozlučná to dvojice našich rádiových rádců. Michal Suchánek, Petr Kolečko. No a s jakým trablem vám budou radit tentokrát v rubrice Cože? Dobře poslouchejte.
1: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na frekvenci 1.
2: Prosím vás, když se někdo narodí jako levák, proč ho ve škole pořád ještě někdo učí psát pravou rukou? Levák přece nemůže za to, že mu rodiče vyrobili ruce obráceně. Monika 34 Zín, to se mi stalo.
3: Já taky.
2: Mám vlastně do dneška jsem byl pak dysgrafik, mám křečovitý psaní pravou. Všechno, co jsem začal dělat později, dělám levou. A samozřejmě pozná se to tak, já nechci prostě tady zabíhat do nějakých fekálí, ale každý ví, jak se pozná
3: ruka.
2: Jak se pozná ruka, no, je to podle toho, že když jdu na záchod, tak kterou rukou.
3: Ano.
2: Stačí se vlastně podívat na tom záchodě, jak prostě to dítě dělá, poznám to, kterou má, a tou rukou bych vychovával prostě ho všechno dělat. No.
3: A taky si všimně, že oni vycházejí z toho, že ten papír je častokrát přidělený na té jedné straně.
2: V roli, myslíš?
3: V roli, že no, role.
2: Aha, no, ale já to ono má na pravý, a přitom jsem levák a musím prostě přehmatávat. Přes ruku to mám.
3: Přes, na backend, jakoby.
2: Na backend, takže přehmátnu, je to teda, musím vlastně vytočit ten truk.
3: Ano, mám to stejný, no, jako, a je to i zdržení vlastně, jakoby.
2: No jasně, tak to musíš po ruce, no. Takže nepřeučovat.
1: Cože?
4: Cože? Suchánek a Kolečko na frekvenci 1.
1: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu frekvence 1.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
7: Nejoblíbenější nákupy roku jsou zpět. Dny Merien. Od 18. do 21. září přicházejí se slevovými kupóny na módu, kosmetiku, elektro i vybavení bytu. Stáhněte si aplikaci Dny Merien a užijte si slevy až 70%. Nakupujte chytře od 18. do 21. září. Dny Merien.
8: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
9: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
10: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Miraculum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
11: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
10: Rozbalí to Karol Aquido, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
11: Tohle si nesmíš nechat ujít.
10: Kompletní program najdeš na piggy.cz.
12: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Piggy a Lily jezdí za dětmi vždy bezpečně.

0: ve které tentokrát společně zamíříme do roku 1984 a také za hitem skupiny Queen I Wanna Break Free z roku 1984. Počkejte si na to už za malou chvíli. Teď čekat rozhodně aktuálně na počasí, na to dnešní nemusíte, protože meteorologové predikují oblačno až zataženo na východě Moravy a ve Slezsku zpočátku i polojasno. Večer v jihozápadních Čechách srážky četnější, bude přibývání oblačnosti, jinak nejvyšší denní teploty v Čechách 15 až 18 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 17 až 21 stupňů. Co dalšího nového, jsou tady krátké zprávy o 9:30, frekvence 1.
1: Hezké dopoledne, počty zvěře v Jihočeském kraji letos stouply meziročně o téměř 7% na 138 tisíc kusů. Nejvíce se na jihu Čech zvýšil počet divokých prasat. Univerzita ve středním Japonsku zahájila testování papírovo-plastové láhve na víno, která je o 30% lehčí než skleněná. Chtějí tak snížit dopad výroby a přepravy na životní prostředí. Tenisové US Open dnes vyvrcholí finálovým duelem mužské dvouhry. Utkají se Němec Zverev a domácí Shelton.
2: Frekvence 1.
3: Doprava.
1: A zkontrolujeme nedělní provoz.
4: Opatrností projíždějte kolem dopravní nehody, která se stala na dálnici D3 na 99. kilometru ve směru na Prahu. Zdržení se zde však netvoří. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.

je častěji na dně, nežli za vodu. Nejspíš přišel čas se postit a od snah se oprostit, být za

0: Bezmála 9 hodin, k tomu 40 minut, jak jsem sliboval před malou chvíli, tak také plním. Je tady pro vás připravená hudební encyklopedie Frekvence 1.
1: 7 faktů Honzy Dětka.
2: Hudební encyklopedie Frekvence 1.
3: Je to písnička, která vlastně nemá refrén. Klip k ní byl zakázaný v USA a text k ní zůstal nepochopen. Přesto se z ní stal hit. A to dokonce jeden z největších v repertoáru skupiny Queen. Singlu s ním se prodalo přes milion kusů. I want to break free.
1: Za prvé.
3: Tu písničku napsal baskytarista skupiny Queen John Deacon. A podle jeho slov jde o mužský pohled na hnutí za osvobození žen. To ovšem nebránilo africkému národnímu kongresu, aby si z ní nevytvořil hymnu svého boje proti apartheidu.
2: Za druhé.
3: I když se mnozí domnívají, že je v ní kytarové solo, ve skutečnosti jde o solo na syntezátory, které natočil Fred Mendel, údajně na přání Johna Deacona, který prostě ve své písnice žádné kytarové solo nechtěl.
1: Za třetí.
3: Nahrávka se na trhu objevila v dubnu 1984 a dobila třetí příčku britské hitparády. Výraznou měrou k tomu dopomohl kontroverzní videoklip, který nebyl nápadem Freddieho Mercuryho, jak si leckdo myslí, ale bubeníka skupiny Queen, Rogera Taylora.
2: Za čtvrté.
3: Klip režíroval David Mallet, který skupině Queen vytvořil třeba klipy k hitům Bohemian Rhapsody, I Want It All, Radio Gaga nebo Under Pressure. U tohohle se prý ale bavil ze všech nejvíc.
1: Za páté.
3: To video zachycuje členy skupiny Queen převlečené za ženy, což měla být parodie na britskou telenovelu Coronation Street. No a zatímco Britové se při jeho sledování královsky bavili, Američané ho označili za ostudné a na MTV se skoro neobjevilo.
2: Za šesté.
3: Podle Rogera Taylora byl právě tohle důvod, proč single v USA propadl.
1: A konečně za sedmé.
3: V roce 1992 zpívala písničku I Want to Break Free na koncertě věnovaném vzpomínku na Freddieho Mercuryho britská zpěvačka Lisa Stansfield, která, inspirovaná tím zmíněným klipem, přišla na pódium stadionu ve Wembley s natáčkami ve vlasech a s vysavačem v ruce. Honza Dědek se loučí, že je Prima Dance Frekvenci 1 a tady už je nesmrtelná klasika skupina Queen a I Want to Break Free z roku 1984.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
1: Ty nejlepší aktuální hity.
0: Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend

0: nejlepší z muziky.
1: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
2: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
3: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Miraculum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
4: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
3: Rozbalí to Karol Akvído, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
4: Tohle si nesmíš nechat ujít.
3: Kompletní program najdeš na piggy.cz.
5: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Piggy a Lily jezdí za dětmi vždy bezpečně.
6: 10 hodin. Frekvence 1 zprávy.
7: A to nejnovější má pro vás Lucie Šmídová. Pěkné dopoledne.
8: Hezké dopoledne. Češi mají zájem o podzimní lety. Umělá inteligence měla rozhodovat, koho zabít. Pozor na nehodu na D3 směrem na Prahu za sjezdem na Soběslav. Lidé se chystají na podzimní dovolenou. Zájem Čechů o podzimní letenky meziročně stoupl až o pětinu. Vyplývá to z vyjádření oslovených prodejců letenek. Díky novým spojením z Prahy je podle prodejců výrazně větší zájem o Asii. Umělá inteligence se může vymknout kontrole. Šéf společnosti Anthropic vyzývá proto ke zpomalení tempa vývoje a větší kontrole. Za pravdu mu dali také další kolegové z oboru. Společnost Anthropic popsala případ ruské skupiny, která s pomocí umělé inteligence vyvíjela autonomní roj kamikace dronů. Systém měl sám vyhodnotit cíl a vydat příkaz k detonaci, a to bez zásahu člověka. Tento případ je závažný proto, že se jedná o přímé instruování umělé inteligence k likvidaci člověka. Pardubice se pustily do hledání vánočního stromu. Město ho chce mít minimálně 15 metrů vysoký.
9: Je to jasná známka toho, že Vánoce se nezadržitelně blíží. Na Pernštinské náměstí zamíří strom, který bude minimálně 15-metrový, ale zároveň neroste daleko od města Perníku a ještě se k němu musí dobře dostat těžká technika. Kdo by o podobném smrku nebo jedli věděl, může volat přímo službám města Pardubice. Jeho majitel dostane zpět dřevo a město se mu postará také o odstranění pařezu. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
8: O téměř 2 týdny později než před rokem začne v úterý nový ročník hokejové extraligy. V roli obhájce titulu do něj vstoupí Pardubice a budou usilovat o zápis do klubové historie. Mistrovské ambice mají Sparta, Třinec, Brno nebo Liberec. Uspět ale chtějí i ostatní.
6: Frekvence 1.
10: Počasí.
8: Dneska bude převážně zataženo, během dne se od severozápadu přidají občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na západě a severu Čech jen kolem 16.
10: Frekvence 1.
6: Doprava.
8: Bouralo se na D3.
11: Opatrností projíždějte kolem dopravní nehody, která se stala na dálnici D3 na 99. kilometru ve směru na Prahu. Zdržení se zde však netvoří. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
6: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.

0: tak o tom už za malou chvilku. No a budeme v téhle hodině taky přát už tradičně oslavencům k narozeninám svá přání a vzkazy. Posílejte buď SMS-kou na 736 300 444, a nebo nám nahrajte vzkaz a hlasovku přes naší apku. Teď už máme 3 minuty po 10, vracíme se k muzice. Hezký poslech z Frekvencí 1.
1: Co se děje?
2: Co se děje?
1: S Martou Jandovou.

0: To nejlepší z muziky na Frekvenci 1 bude 10:45. Hezké dopoledne a také v příštím týdnu přivítáme na Frekvenci 1 skvělý hosty, kteří dorazí do ranního vysílání za kolegy Lubkou a Mírou. Už zítra se můžete těšit na povídání s hercem Vojtou Vondráčkem, který se zahrál v komedii Dokonalý den, která aktuálně běží v kinech. V úterý si zpříjemníte ráno s herečkou, překladatelkou a taky komičkou Adélou Elbel. Středa, tak hudby třeba, že jo? Kapelu Čechomor přivítáme na Frekvenci 1 a můžete se těšit. No a čtvrtek, tak ten bude, přátelé, kolegiální. Petr Wagner z víkendového vysílání bude hostem ranního vysílání a bude si povídat právě s kolegy Lubkou a Mírou. Rozhovory z Frekvence 1 můžete slyšet každý všední den ráno od 7 hodin, tak si rozhodně nenechte ujít.
1: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Z Planeo dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.

0: km ve směru na Prahu. Zdržení se zde však netvoří. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
1: Ať už míříte kamkoliv, tak na cestách opatrně a šťastnou cestu s Frekvencí 1.
2: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: že jdeme přát, tak hezkou neděli. Je 13. září a kdo září v září? Kdo se narodil v tento den? Irský zpěvák a skladatel Neil Horan, bývalý člen skupiny One Direction, je mu dneska 33 let. Kulaté třicetiny slaví americká herečka Lily Reinhardt. Kdo jste sledoval seriál Riverdale, tak Lily si v seriálu zahrála Betty Cooper. No a u nás se taky slaví, nebo možná třeba už včera, nebo předevčírem slavilo. Před 73 lety se narodila herečka Hana Čížková, která se proslavila hlavně rolí Sáry Kounové v Kameňáku Zdeňka Trošky. A narozeniny má taky novinářka Nora Fridrichová. Dnes je jí 49 let. A jdeme taky na vaše přání. Dobrý den, byla by možná písnička na přání k 43. narozeninám pro naši Páju. Všechno nejlepší a zdraví, milujeme tě a jsme rádi, jak jsi zvládla ten boj s vážnou nemocí. Přeji Jirka a Lidunka. No tak samozřejmě vaše přání je naším rozkazem. Za chviličku už z muziky jenom to nejlepší, Martin Solveig, Dragonite nebo Tomáš Klus, a budou taky Erasure. A my přejeme Páje všechno nejvíc, nejlepší a hlavně hodně zdraví. Tak aby jsme to měli kompletní, dneska 13. září slaví svátek Lubor, jméno se slovanským původem, které se překládá jako líbivý a nebo taky hezký. Takže hezkým Luborům přejeme všechno nejlepší k svátku. Jich v Česku téměř 14. A na závěr narozeninové rubriky Frekvence 1. Tak hodně štěstí, zdraví a lásky všem dnešním oslavencům. Užijte si svůj velký den.
1: Znáte to.
2: Jak člověk ráno vstane, takový má potom celý den.
1: A tak se tady na Frekvenci 1 každý den snažíme, aby vaše ráno bylo co nejpříjemnější. A proto hned dvakrát za ráno hrajeme o solidní balík peněz.
3: Co pro to udělat? Stačí doplnit jedno slovo.
4: Tak to už, co to je? Proznáte to?
1: No nemůžem.
4: No to pošuškejte do telefonu.
2: Tak společně s námi i zítra zapněte rádio a vypněte starosti.
1: Míra Michálek a

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních pár, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopit.

zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slovy, patrně všechna patří jiným. Kdo jsem proměnil s nimi, ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malý světla, to třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě tvoř k obrazu svému, nech mě schoře.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, jedné dny.

0: 11 hodin. Frekvence 1, zprávy.
1: A to nejnovější má pro vás Láďa Jakub. Pěkné dopoledne.
2: Krásnou neděli. Umělá inteligence se může vymknout kontrole. V Německu po honičce s policií zadrželi 17-letého Čecha. A záchranáři na Znojemském historickém vinobraní ošetřili téměř 50 lidí. Bylo jim špatně. Tady jsou detaily, ještě jednou pěkný 13. zářijový den. Umělá inteligence se může vymknout kontrole. Společnost Anthropic popsala případ ruské skupiny, která s pomocí AI vyvíjela autonomní roj kamikadze dronů. Systém měl sám vyhodnotit cíl a vydat příkaz k detonaci, a to bez zásahu člověka. Šéf Anthropic vyzval ke zpomalení vývoje pokročilých modelů umělé inteligence. Tento případ je závažný hlavně proto, že se jedná o přímé instruování AI k likvidaci člověka. V Německu po honičce s policií zadrželi 17-letého Čecha, ten řídil ukradenou Audinu. Auto bylo ukradené v noci zpátku na sobotu z garáže v Pasově. Policie ho později viděla na dálnici. Řidič ale nereagoval na výzvy k zastavení, sjel z dálnice a začal rychle ujíždět. Při následné honičce došlo k několika nehodám a jeden z policistů použil i služební zbraň, když na ní řidič najížděl. Nakonec šofér havaroval a policie ho zadržela. Teď zjišťuje, jestli se mladík podílel i na samotné krádeži vozu. Soud nechal jediného kandidáta ucházet se o křeslo hned ve třech obvodech v Pardubicích. Odmítl tak stížnost na unikátní politickou kličku.
3: Jeden z pardubických kandidátů pro nadcházející komunální volby se přihlásil hned ve třech kandidátkách a uchází se tak o místa v zastupitelstvu tří městských radnic, a to na jedničce, čtyřce i pětce. Současné vedení si na to okamžitě stěžovalo u soudu, protože to považuje za nezákonné, protože jeden člověk může mít jen jedno trvalé bydliště a tedy nemůže být víckrát zastupitelem. Podle soudu ovšem zákon takovou kandidaturu nezakazuje. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
2: Letošní sezona v jihomoravských palírnách je velmi špatná. Meruněk bylo velmi málo. Navíc podobně je na tom i ostatní ovoce. Kvůli suchu jsou plody malé. A míříme za vínem. Záchranáři o víkendu na Znojemském historickém vinobraní ošetřili téměř 50 lidí. Obvykle šlo o bolesti břicha, kolapsy a nevolnosti. V jednom případě měli podezření na cévní mozkovou příhodu, napsala mluvčí jihomoravské záchranky Michaela Botová. Ve Znojmě působili v roli zdravotnické asistence.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: Dneska bude převážně zataženo, dost často na deštníky nebo pláštinky, tak si je raději vemte, pokud někam vyrážíte do přírody nebo do města. Nejvyšší teploty je dneska mezi 17 až 22 stupni, na západě a severu Čech, ale jenom kolem 16, podobné to bude na horách.
0: Frekvence 1. Doprava.
2: Ještě míříme na naše hlavní tahy D1, 250. kilometr od Brna na Ostravu hlásí předmět na vozovce, v místě vzpomalte. Na silnici 3 u Benešova máme nehodu, hromadnou nehodu 4 osobních vozů, i tady nohu splynu. No a pozorní, buďte také v Praze na Mojmírově v ulici, i tady se bouralo osobák s motorkářem, pozor na motorkáře. Šťastnou cestu vám všem přejeme.
0: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
2: No, pokud právě vstáváte, dobré ráno. Pokud se chystáte na oběd, tak dobrou chuť s Veronikou Elhotovou.
1: Já se tomu směju, ale ono je vlastně neděle.
2: Je neděle.
1: Což je úplně obvyklý, že třeba někdo stává v 11.
2: Já v 10.
1: Ty jsi stával dneska v 10?
2: Já jsem stával dneska v 10.
1: Vůbec ti to nezávidím, když jsem stávala v 5. Jak dopadla hitparáda Frekvence 1, kdo u vás tento týden zabodoval, tak o tom už za chviličku, a před pravým poledem pro vás budu mít taky tip na čtení, a to hlavně pro naše posluchačky. Tak zůstaňte s námi, jsme rádi, Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky a ver.

Frekvence 1, 11 hodin, 15 minut přesně. A jak dopadla česká hitparáda Frekvence 1, tak to už po včerejšku, kdy můžete každou sobotu večer poslouchat její premiérový díl, víme. Ale pokud jste neposlouchali, tak pro vás mám teď rekapitulaci. Třetí místo se i tento týden udržela díky vašim hlasům skupina Demigods a jejich slova. Změna se nekonala ani na další pozici. Druhé místo patří tentokrát Mirai s písničkou Malinovej sirup.

0: máme nové číslo 1. Gratulace. A jaké hudební tipy pro vás máme tento týden? Pokáč vydává písničku Ignore.
1: A ty jsi mi dala ignore, jsi mě zablokovala.
0: Ta je o online seznamování a věčného čekání na odpověď, která nepřijde. V klipu k písničce starnila slečnu, která ho nekompromisně ignoruje a dává mu košem Míša Tomešová. A Ignore je zároveň i název podzimního turné, na které Pokáč poprvé vyrazí v doprovodu kapely. Tak se máme na co těšit. A novinku Vínečko představuje kapela Vesna. Písničku posílá do světa před svým vyprodaným koncertem ve Fóru Karlín. Jíčí kapela opět vsadila na folklorní nádech a je o škádlení mezi mužem a ženou. Romantický videoklip k písni se natáčel na Vinohradu v Mikulově a zahrál si v něm Jan Polívka, nejmladší syn herce Bolka Polívky. Tak to byla rekapitulace výsledků hitparády Frekvence 1 tohoto týdne. Hlasovat pro své oblíbence můžete opět do úterního poledne na našich stránkách frekvence1.cz.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.

0: taky na frekvenci 1 R.E.M., co nevidět taky Spice Girls, a nebo Marek Ztracený, bude 11:30. A my se teď vydáme k seriálu, a to k seriálu Polabí, protože u nás v týdnu byla herečka Hanna Kusnierová a kolegové Lobka Smíru se jí ptali, jestli se točí seriál Polabí opravdu v Polabí.
1: Některý exteriéry ano. Exteriéry ano, samozřejmě, ale interiéry se točí kousek za Prahou.
2: Takže každá ta voda, která tam je Labe, anebo je to třeba někde, já nevím, dejme tomu Sázava, Vltava, která se vydává.
1: Takhle, ptáte se člověka, který za celou dobu toho seriálu, což jsou už 2 roky, co to točíme, já jsem měla dohromady asi tak 5 exteriérů a z toho všechny byly někde u nějaký vily. Takže já jsem zrovna ta postava, která všechno točí v bytě nebo kolem bytu.
3: Takže nejste úplně v terénu.
1: Ne, nejsem úplně v terénu, ale myslím si, že to je opravdu Polabí. Občas tam je možná nějaká Berunka, ale je to spíš to Polabíčko, no.
0: To prozradila herečka Hanna Kusnierová. Celý rozhovor s ní se můžete poslechnout buď na našem webu frekvence1.cz anebo na platformě You Radio Talk.
4: Frekvence 1. Doprava.
0: Teď už se ale můžete poslechnout našeho zprávaře Láďu Jakuba, který vám poví, jak se aktuálně jede.
5: Polabí tu nemáme, máme tu Brno. Hezké dopoledne všem řidičům na Jižní Moravu. Dejte si pozor, v Brně v Jelkově ulici, tady máme nehodu 2 osobáků. Na Brněnsku se budovalo v okrese Brno venkov u Pohořelic na silnici 53. Kvůli zvířeti stojící srna uprostřed silnice nám tady vytvořila kolony. A ještě jednu ze Strakonic, v ulici 5. května se nám taky tvoří kolony. Jede se s průměrnou rychlostí do 20 km/h. Tak to uspůsobte. Přejeme pevné nervy, šťastnou cestu s Frekvencí 1 a Veronikou.
4: Frekvence 1.

bude 11:45, Frekvence 1 s vámi a už zítra vyjdou opět pravidelné týdeníky, jako každé pondělí se můžeme těšit taky na nové číslo časopisu Blesk pro ženy. Tak co tentokrát nabídne? Chybí mi Meky, jeho rady i smích, říká v rozhovoru pro Blesk pro ženy Kateřina Žbirková. Přiznala se, proč dělá, jako by byl její manžel tady, jaké je to šéfovat vlastní dceři a proč pro ně věk není jen číslo. Láska není jen v pohádkách. Bára, Nikol a Denisa se Blesku pro ženy svěřili, jak jejich cit překonává tisíce kilometrů i nemoci. Uvažte si turka a začněte věštit. Čtení budoucnosti z logru zvládne každý a je v tom kus magie i legrace. V aktuálním čísle najdete i tipy, jak držet přerušovaný půst podle věku, netrpět hlady a opravdu hubnout. A jako bonus vás tu čeká taky 16 stran receptů na skvělé ovocné koláče. Nejen to, už si zítra přečtete v Blesku pro ženy, tak si ho nenechte ujít. Girl, she worked the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, do the thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it.

0: 12 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: A ty má pro vás Láďa Jakub, pěkné poledne.
2: Dobré poledne, ve střední Evropě často prší, na jihu Evropy ale stále hoří, hlavně v Chorvatsku. Radnice v Jihlavě změří hluk v Pávově. A dnes odpoledne čeká fotbalisty Slavie Teplice. Sněmovní volby by teď vyhrálo hnutí ANO s 31,1%. S odstupem druhé je hnutí STAN, před ODS, pak jsou SPD a Piráti. Motoristé jsou těsně pod 5%, zjistila to agentura STEM pro televizi CNN Prima News. Chorvatští záchranáři v noci na dnešek evakuovali z ostrova Brač přes 230 lidí kvůli dalšímu požáru. Oheň tentokrát zasáhl borový les a křoviny na ploše o rozloze asi 3,5 tisíce hektarů. Ohrožoval domy a rozdmíchával ho silný vítr. Úřady v sobotu krátce před půlnocí vyhlásili poplach týkající se obyvatel a návštěvníků městečka Melna na západě ostrova a okolních vesnic. Lidi do bezpečí odvážili lodě patřící správě přístavu i soukromá plavidla. Před měsícem rozsáhlý požár zachvátil i okolí letoviska Omiš. Zranilo se několik desítek lidí, evakuovat se muselo přes 2000 lidí, mezi nimi i 300 českých turistů. Soudy v České republice od ledna do konce srpna vyhlásily 9869 osobních bankrotů. Meziročně je to pokles o 8%, vyplývá to z dat portálu Informace o firmách CZ. Analytička KRIF Czech Credit Bureau Věra Kameníčková řekla, že počty osobních bankrotů se výrazně liší podle krajů.
3: Osobní bankrot nejvíce hrozí obyvatelům Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje. Nejlépe jsou na tom obyvatelé Prahy a Zlínského kraje.
2: Ještě doplním, že za poklesem počtu lidí, kteří nejsou schopni splácet dluhy, je podle analytiků pravděpodobně postupně zlepšující se finanční situace domácností a částečně i pokles úrokových sazeb. Radnice v Jihlavě nechá akreditovanou laboratoří změřit hluk, který dopadá na obyvatele Pávova. Je to blízko dálnice D1 a u dálničního přivaděče. Měření, které tam před rokem dělali hygienici, sice neprokázalo překročení limitů, ale vyšlo to velmi těsně, jak řekl primátor Jihlavy Petr Ryška.
4: Jsem se domluvil s městskou policií, protože máme ty hlukoměry, tak tam byly několikrát měřit v průběhu prázdnin. Přijde nám, že ten hluk by tam mohl být naměřen nevyhovující, takže jsme se domluvili, stejně jak v tuto chvíli měříme Kornospan, který měříme kontinuálně 3 měsíce, takže tady teda ve 2 týdnech, 3 a 2 dny zkusíme naměřit, jaký je hluk z dálnice na těch bodech za 240 tisíc, které zadáme akreditované laboratoři.
2: Městská policie v Jihlavě má vlastní hlukoměry, jejichž výsledky ale nejsou tak průkazné. Na odborné měření hluku v Pávově město uvolnilo 240 tisíc z ekologického fondu. 3měsíční měření hlučnosti v okolí závodu Kronospan vyjde na 1,5 milionu korun. Obyvatelé v jeho okolí si na hluk stěžují už dlouhodobě. Fotbalisti Slavie dnes budou v Teplicích hrát o návrat na první místo tabulky, na kterém je v sobotu vystřídal Liberec. Mistr ztrácí na druhém místě na Slovan 2 body. Zápas v Teplicích začíná v 18 hodin. Plzeň dnes přivítá 4. Olomouc a bude to poslední zkouška před vstupem do hlavní fáze Evropské ligy. Dnešní program ještě doplní utkání Ostrava Pardubice a taky Zlín Hradec Králové.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: Prší nám teď hlavně v jihozápadních a částečně i středních a severních Čechách, ale přehánky se vystřídají snad na všech místech naší země až do večera. Teploty od 16 na českém severu až po 22 stupňů Celsia.
0: Frekvence 1. Doprava.
2: Dejte si pozor na D1 na 64. a půltém, D5, pardon, na 64. a půltém kilometru od Prahy na Plzeň. Je tam nehoda, kvůli ní se tvoří kolony na 10 minut za sjezdem na Rokycany. Jinak často prší a dost to klouže, tak opatrně. D8 před Zdiby hlásí kolony na Prahu na 15 minut na 0. kilometru. No a ještě D4 na 10 minut, je to s Příbrami na Prahu za Voznicí na kilometru 23. Tak bezpečně dojeďte s frekvencí 1.
0: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
2: A dobrou chuť k obědu a šťastnou cestu vám taky přeje Veronika Elhotová.
1: Šťastná chuť může být taky, že jo? Že jsi šťastný, pravda. Že jíš, že jo?
2: To je pravda. No. Tak jo, tak pokud jo. Právě obědváte, tak šťastnou chuť.
1: My vám každopádně přejeme z frekvence 1 hezké poledne s datem 13. září. Luborům přejeme všechno nejlepší k svátku. Před námi už další nabitá hodina, pozvánka na koncert 80kových legend už za chvilku a budu pro vás mít taky rubriku Zkus mě rozesmát. Do té doby z muziky hrajeme to nejlepší. další, tak pěkné odpoledne.
5: To nejlepší z muziky a

0: soutěžit o vstupenky na Večer legend, na dvojkoncert skupiny Alphaville a taky zpěvačky Sandry. Ten se uskuteční už zanedlouho na dvou místech naší země, v sobotu 19. září v Ostravě a taky v pondělí 21. září v Brně. Pokud tam vyrazíte, tak vás čeká návrat do 80. a večer plný legendární hitů, které znáte i z Frekvence 1. Alphaville i Sandra tam totiž odehrají svůj vlastní koncert. No a my jsme teď od skupiny Alphaville, která příští rok oslaví 45. narozeniny, slyšeli jejich celosvětový hit Forever Young z roku 1984 a co jste možná nevěděli, že než se kapela rozhodla, že se budou jmenovat Alphaville, vystupovali krátce pod názvem Forever Young.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.

0: půl jedné. Bude taky Krausa Blondýna už za okamžik, do té doby z muziky samozřejmě to nejlepší a Kelly Clarkson a nebo třeba taky Slza, ale teď už pojďme zkontrolovat opět s Láďou Jakubem hlavní tahy.
1: Frekvence 1.
2: Doprava. Ještě jednou přeju dobré nedělní poledne. Dávejte si pozor na D5C od Prahy na Plzeň. Na 64,5 kilometru je nehoda. Je to zásjezdem na Rokycany, tvoří se tu kolony na 10 minut. Jinak často prší a klouže to, tak jezděte opatrně. Teplická D8 před Zdiby ve směru na Prahu hlásí kolony na 4 hodiny na 0 kilometru. A Strakonická D4 taky 10 minut v kolonách s přípravy na Prahu za Voznicí kolem kilometru 23,6 se to štosuje. Praha hlásí 10 minutové fronty na Štěrboholské spojce od Královéhradecké dálnice D11 z Černého mostu Průmyslové. Nehoda je za Běchovicemi. A na příjezdu po silnici 3 od Českých Budějovic na Prahu, konkrétně do středočeského Benešova, je taky fronta na 10 minut. Na prvním kruháči je hromadná nehoda 4 aut v sobě. Kolona se tvoří už od Hazlova. Tak přejeme šťastnou cestu s Veronikou Elhotovou.
1: Frekvence 1.
2: Nejrychlejší dopravní servis. Jan Kraus a Blondýna.
3: Dolarová mince s podobiznou Trumpa se vyprodala během pár hodin. Co vy na to? Já vás jenom upozorňuju, chtěla jsem vám jim koupit, ale vůbec jsem to nestihla.
4: No to jsou bizarní suvenýry, tak ty táhnou disky, taky to nebylo tak drahý, takže to je jaksi bizarní kousek, no tak jako, on má hodnotu už tou bizarnost.
3: Ano, ne? Ano. 25 mincí tam bylo v tom valíčku, no, právě, jako. No. Ale měli i 100 mincí, jo?
4: Jo.
3: Tam byly i centy teda k tomu nějak.
4: To bych doporučil, ať to zkusí třeba český politici prodávat mince se svou podobiznou, jaký bude zájem. On by to byl dobrý předvolební průzkum. Kolik to mincí, jo, který z nich prodal se sebou. A zdali vůbec.
3: Ale tam nevím, koho bych vám tak jako koupila, kdo by vám udělal.
4: Ne, to bych navrhovala, že by si udělali všichni. Jako, v rámci předvolební kampaně by si třeba 20 politiků udělalo své mince a sledovali by ty prodeje z toho, aby viděli, jaký jsou preference. Samozřejmě za předpokladu, že by měli stejnou hodnotu a tak dále. Že?
3: No právě, no.
4: No jak, jako myslím si, že čím větší hodnota té mince by byla, tím menší prodejnost samozřejmě. Aha, aha. Ona jako legrace něco stojí, ale zase to nemůže být přehnaný. No.
1: Jan Kraus a Blondýna.
2: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Hezké odpoledne, posloucháte Frekvenci 1 a ještě předtím, než Petr Jablonský bude mít svůj tradiční nedělní live od 13 hodin, tak si pojďme odpoledne opět zpříjemnit fórem. Ten má pro vás Jana s Mikešem v rubrice Zkus mě rozesmát.
1: Frekvence 1.
2: Zkus mě rozesmát.
3: Na Frekvenci 1 teď všeho nechte, prosím vás, posaďte se a poslechněte si fór. Jani má něco.
4: Tak baví se blbej a blbější, jo? A blbější. Tak co, Karle, jak se ti daří? No, jak bojuju pořád s tím bacilem. A jak to léčíš? No tak doktor mi doporučil, abych po horký vaně vypil skleničku červeného vína, ale mně se nedaří dopít ani tu vanu.
3: A to byl kerej, byl blbější.

0: Naší exkluzivní hudební mix.
1: Ty nejlepší aktuální hity. Ty
0: největší hity posledních let.
2: Celý můj život plave na vodě. Mám vítr z lidí, co...
1: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: tu nejlepší muziku se vám postaráme i v další hodině, kdy se chystá Olivia Rodrigo, Xyndl X a nebo i Peče Boys.
1: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
2: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
3: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Mirákulum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
4: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
3: Rozbalí to Karol Akvído, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
4: Tohle si nesmíš nechat ujít.
3: Kompletní program najdeš na Piggy.cz.
5: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Piggy a Lily jezdí za dětmi vždy bezpečně.
6: 13 hodin. Frekvence 1, zprávy.
0: Zprávy s Láďou Jakubem.
7: Dobré odpoledne. Litva přerušila provoz letiště ve Vilniusu, vzlétla stíhačka NATO. Sněmovní volby by vyhrálo hnutí ANO a čínský prezident Xi Jinping a indický premiér při setkáních s prezidentem Putinem během summitu BRICS nabídli své služby při urovnávání konfliktů. Aktuálně ze severovýchodní Evropy. Litva přerušila provoz letiště ve Vilniusu a vzlétla i stíhačka NATO. A to v reakci na možné narušení vzdušného prostoru cizím dronem. Přechody na polsko-ukrajinské hranici během noci taky přerušili provoz, který mezitím obnovili. Oznámila to polská televize TVN24. Polské pohraničníky ukrajinská strana vyrozuměla, že ruský dron u přechodu Jahodin do Rohusk zasáhl kamion vzdálený asi 800 metrů od hranic, dodala stanice. Sněmovní volby by vyhrálo hnutí ANO s 31%. S odstupem druhý je STAN před ODS, SPD a Piráty. Motoristé jsou těsně pod 5%. Zjistila to agentura STEM pro českou verzi zpravodajské televize CNN. Auta se na opravený Špindlerův most přes Labe v Roudnici na Litoměřicku vrátí na konci listopadu. Na zasedání krajských zastupitelů Ústeckého kraje to řekl radní Jiří Fedoriška. Most přes řeku je pro automobilovou dopravu zavřený od loňského 1. března. Pro autobusové linky platí pro celou dobu oprav výlukové jízdní řády. Cyklisté si můžou kolo po mostě převést. Pokračuje radní Fedoriška.
8: Provoz je zavřený pro automobilovou dopravu. My vlastně v rámci toho dotačního titulu tak jsme měli i podmínku, že ten most musí zůstat průchozí pro pěší a pro cyklisty vedoucí kolo. Takže tohle dodržujeme, ten koridor tam je, akorát se přesouvá v rámci té stavby podle toho, jak probíhají ty jednotlivé práce.
7: Náklady na práce oproti odhadům výrazně vzrostly. Stavbaři museli totiž vybudovat novou nosnou konstrukci. Ústecký kraj zpětně požádá o evropskou dotaci na přestavbu, jak schválili zastupitelé. Východočeské Pardubice se pustili do hledání vánočního stromu. Město ho chce mít minimálně 15 metrů vysoký.
9: Je to jasná známka toho, že Vánoce se nezadržitelně blíží. Na Pernštinské náměstí zamíří strom, který bude minimálně 15-metrový, ale zároveň neroste daleko od města Perníku a ještě se k němu musí dobře dostat těžká technika. Kdo by o podobném smrku nebo jedli věděl, může volat přímo službám města Pardubice. Jeho majitel dostane zpět dřevo a město se mu postará také o odstranění pařezu. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
7: Čínský prezident Xi Jinping a indický premiér Narendra Modi při setkání s ruským prezidentem Vladimírem Putinem během summitu skupiny BRICS nabídli své služby při urovnání konfliktu s Ukrajinou. Ruský prezident to uvítal. Ukrajinský prezident Zelenský v sobotu ale opět vyjádřil připravenost setkat se s ruským protějškem a jednat o ukončení války. Například na prosincovém summitu G20 v Miami. Peskov ale Zelenského nabídku odmítl a setkání obou prezidentů z nepřátelných zemí na summitu v Miami vyloučil. Triatlonistka Dana Přikrylová jako nejlepší z českých reprezentantek obsadila 19. místo v závodě seriálu Mistrovství světa v Karlových Varech. Vyhrála Britka Georgia Taylor Brown. Tradiční podnik v českých lázních je podruhé součástí světového šampionátu. Muži se pak vydají na trati za 2 hodiny. A motocyklový jezdec Filip Salač nedokončil ani druhý závod mistrovství světa Moto 2 po triumfu ve Velké Británii. V Misanu odstoupil kvůli technickým problémům z pátého místa.
6: Frekvence 1.
5: Počasí.
7: Prší nám hlavně v Čechách, ale odpoledne bude pršet téměř na celém území České republiky. No a teploty od 17 stupňů až do 22.
5: Frekvence 1.
6: Doprava.
7: Stále se zdržíte od Českých Budějovic na Prahu, na Trojce v Benešově kvůli 4 autům v sobě na prvním kruháči, je to ve směru od Hazlova. Na 10 minut si postojíte na Štěrboholské spojice v Praze od Královéhradecké D11 z Černého mostu Průmyslové. Nehoda je za Běchovicemi. No a D4 na 10 minut s Příbrami na Prahu hlásí taky zdržení za voznicí na kilometru 23. Tolik dopravám, tolik zprávím, na teď už Petr Jablonský a live.
6: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
2: Frekvence 1 uvádí live Petra Jablonského. Volejte své celebrity, ptejte se vašich politiků. Kontaktní show otázek a odpovědí a skutečně neskutečných rozhovorů právě začíná. Významné osobnosti a posluchače Frekvence 1 právě teď spojuje live Petr Jablonský.
10: Dámy a pánové, krásnou dobrou neděli. Máme 13.9.2026 po 13. hodině. Jste naladěni na Frekvenci 1. To je čas, kdy začíná váš, doufám, oblíbený nedělní live. My jsme připraveni. Já jsem připraven, připraveni jsou celebrity, připraveni jsou politici, všichni čekají na vaše všetečné zajímavé otázky, které jim můžete klást. No a i když máme takovou tu neděli malinko uplakanou, tak já doufám, že my vás nerozbrečíme maximálně smíchy v nejlepším případě. Tak volejte právě teď na známé telefonní číslo 257 400 999.

0: Dámy a pánové, tady je Frekvence 1, nedělní live, no a já věřím, že na telefonu je první posluchač, který se dnes dovolal a já ho vítám ve vysílání. Krásnou neděli, tady Petr Jablonský, kdo je na druhé straně?
1: Dobrý den, Petr z Jižních Čech.
0: Dobrý den, Petře, tak s kým byste si přál si promluvit?
1: S panem prezidentem.
2: Ano, dobrý den, Petře, já vás zdravím do Jižních Čech.
1: No to je dost, já se vám nemůžu dovolat, píšu vám, jak to je s váma. Teďka jsme byli na výšce s motorkama, počasí se zkazilo a nic. Kde jste?
2: No samozřejmě jsem na motorce. Jakmile můžu, tak sednu na to a my dobrodruzi, my vojáci, pro nás je to ideální počasí. Je to možné, je to krásné, když sedíte na motorce a je takovýhle hnus.
1: A pojedete kolem Orlíku teďka, tady totiž teďka jsem u Zvíkováku, nebo Žďákováku.
2: No tak nevím, máte tam nějaký pěkný holky, nebo?
1: No, tak my mezi chlapama na těch motorkách moc teda ty ženský jako sebou netaháme, no, já teda nevím, jak vy.
2: Ano, tak ne, že bych je tahal sebou, teda to se pak vidí, ale samozřejmě na těch srazech jako je pěkné, když se tam zamotá nějaká pěkná dívčina, ne?
1: Ale až večer, u té muziky.
2: Jistě, jistě, samozřejmě. No tak možná se tam potkáme, každopádně říkám, já prostě jsem dobrodruh, takže já prostě sejdu na motorku, jedu, nemám s tím problém. Počasí, nepočasí, já to prostě miluju. Jo?
1: Pane prezidente, můžu mít na vás ještě jednu otázku?
2: No tak můžete, samozřejmě.
1: V Americe mají klasický ty letadla, jsou Air Force One. Neuvažoval jste někdy, že byste udělal něco podobného i v Čechách, jako co se týče motorky? A jak to, když tak popřípadně, jestli to už existuje, jestli tam třeba máte červený tlačítko, případný na případný jaderný útok a tak. A jak to vlastně ta motorka by měla podle vás vypadat?
2: No tak to je docela dobrý námět. Já jsem nad tím zatím nepřemýšlel. Zeptám se Koláře, jestli nebude mít nějaký nápad. Konec konců za mě vždycky přemýšlí někdo jiný. Ale možná by to nebylo špatné něco takového udělat. No,
1: že jo, to by bylo dobrý nápad.
2: No, jde o to, aby to bylo bezpečné, jo, vlastně ta motorka, no. Takže kdybyste jestli máte nějaký nápady, jestli jste vzdělán v oboru nebo podobně, tak jsem s tím.
1: Dobře, tak jo, tak já se vám ozvu, nějak ve středu se na vám stavím na Hradě.
2: Výborně, budu se velice těšit. A doufám, že se potkáme tedy na té motorce někde.
1: Jo, dobře, budu se těšit, akorát teďka jsem schovaný, sice tady trošku prší, ale snad porušíme větru dešti a bude líp.
2: Nebuďte sráb a nevěřte Babišovi, nebude líp. Vyjeďme do toho deště, do těch srágor, my to zvládneme, my tím projedeme a myslím si, že v cíli se všichni setkáme, sice zmoklí, ale ve finále živí, dáme si spolu dobré pivo a bude to super.
1: Sice zmoklý, ale oškubený jako slepice.
2: Ano, jsme v Čechách. Ano,
1: tak
2: ano.
1: Jo.
2: Mějte se krásně.
1: Já jsem vás slyšel, vy taky.
2: Taky, naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Já vás taky zdravím, Petře, loučím se, mějte se krásně. Tak jsme začali Petrem Pavlem, dámy a pánové, já myslím, že nejvyšší meta, pan prezident nás pozdravil, ale jsou tady samozřejmě i další naši politici, zákonodárci z vlády, z parlamentu, takže volejte, ničeho se nebojte a to právě v tomto okamžiku. Telefonní číslo sem k nám je 257 400 999, no a my si teď dáme krále popu Michaela Jacksona.
3: Posloucháte live. Buďte živě s celebritou na drátě.

0: Dámy a pánové, na frekvenci 1 právě teď doznívá Král popu Michael Jackson. No a teď už zase někdo z vás, který se dovolal na naše telefonní číslo a bude mít určitě zájem si pohovořit s nějakou celebritou nebo politikem, tak uvidíme, kdo to bude. Je tady Petr Jablonský, frekvence 1, kdo je na druhém konci?
1: Tady je posluchač Miloš.
0: Miloš, já vás zdravím, odkud voláte?
1: No, kousek od Poděbrad.
0: Tak od Poděbrad, a taky vám tam tolik leje, jako nám tady?
1: Ani ne.
0: Ani ne, tak jste na tom líp. Tak jste na tom líp, výborně. Každopádně určitě se budete chtít vyptat nějaké známé osobnosti na cokoliv, tak povídejte, s kým byste si rád pohovořil?
1: No, s Petrem Fialou.
2: Ano, já vás zdravím, jenom abych se teda jaksi představil, takže krásné, dobré odpoledne. S kým, že to mluvím, prosím?
1: Posluchač Miloš.
2: Miloši, takže Miloš, pěkné jméno, pokud se nechystáte kandidovat na prezidenta. Miloš je docela fajn. Miloši, co byste ode mne rád věděl?
1: No, já bych rád věděl, jestli taky rád posloucháte Ortel.
2: To je nějaká hudební skupina?
1: Ano.
2: Ortel.
1: To je hudební skupina, kterou si pouštím neustále,
2: aha,
1: protože je tam hodně pravdy.
2: A o čem zpívají? O lásce, něžnostech,
1: no
2: to mám rád.
1: I o vás zpívají.
2: Opravdu.
1: Je tak populární, že zpívají i o vás.
2: Tak to bude kvalitní kapela. A co pak zpívají
1: to
2: o mně?
1: To je kvalitní kapela.
2: Tak zanotujte zanotujte něco.
1: Jak jste to tam vedli, levice, pravice, No
2: a dál, tak já čekám nějaký rým pěkný, no tak levice, pravice, no jak to bylo dál, já to neznám, já se velice rád přiučím, možná to bude zajímavý námět, že bych
1: kupte
2: si to večer
1: si
2: poslechl.
1: Cerečko, kupte si cerečko.
2: Víte, já mám rád takové písničky o lásce a vlastně de facto od těch lidovek samozřejmě, tak nejraději mám písničku Vstávej semínko holala, bude z tebe fiala, to je taky krásné. Vstávej semínko holala, bude z tebe fiala. No a potom samozřejmě mám rád i ty modernější věci, jako se nebráním, když jsem profesor, mám rád třeba Nedvědy, že jo. U stánku na Levnou krásu, krásné, že? Takže tyto věci mám rád. A jestli ty Ortelové jsou takto orientovaní, tak já si je velice rád poslechnu.
1: Jo, tam se dovíte i něco o sobě.
2: Ano, a co se, prosím vás, dozvím?
1: No nic hezkýho to není.
2: Bohužel. A prosím vás, a proč to mám teda poslouchat? To se dozvídám furt něco podobného od manželky.
1: Proč? Abyste se zamysleli nad tím, co je vlastní zrada.
2: Víte, to je možná váš Ortel, ale můj ne.
1: No, já si myslím, že nás je víc.
2: Já myslím, že zůstanu u těch Nedvědů, případně u těch lidí. Mně to stačí. Ale
1: já bych vás strčil k Medvědům.
2: Ale pokud máte pocit, že ten váš Ortel vysílá důležité signály, no tak prosím,
1: ano,
2: já jsem demokrat.
1: Důležité signály, jo, demokrat.
2: Já jsem demokrat a mám také hudební sklony, také skládám. Já jsem demokrat, demokrat, který nikdy nic neukrad. No to jsem napsal já sám.
1: Jo, tak to teda sedí.
2: Přesně tak, ještě že nikdo nesedí. Tak se mějte krásně a nazhle.
1: Jo,
0: naschle. Já se taky loučím, děkuju za Petra Fialu, mějte se krásně, naschledanou. Dámy a pánové, tak Petr Fiala, bývalý premiér, tady zarezonoval na našich vlnách, pokud i vy si budete chtít popovídat s nějakou známou osobností. Není nic snadnějšího, než nám zavolat. To telefonní číslo samozřejmě znáte, ale já vám ho zopakuju, opakování Matka Moudrosti 257 400 999.
3: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Protože já osobně se neslyším vůbec, takže teď vůbec nevím, jestli k vám hovořím. Dámy a pánové, asi pravděpodobně pustíme asi nějakou písničku, protože... Aha, tak mám zprávy z režie, že je všechno v pořádku. Malinko vidíte, že opravdu naživo je to někdy poměrně složité. A tak teď už by to mělo být v pořádku. Tak teď už se slyšíme, ano, výborně. Tak technika, omlouvám se, dámy a pánové, stane se, mně to zvláštní, prostě technika si někdy dělá, co chce. Tak pojďme rychle, ať nám neuteče posluchač, který se dovolal na naší linku. Tak krásný den, tady Petr Jablonský, Frekvence 1, kdo tam?
1: Hezké odpoledne, tady je Michal Frýdku, Mišku.
0: Dobrý den, Michale, koho byste rád?
1: Já bych rád mluvil s paní Halinou Pavlovskou.
2: Takže dobrý den, Michale, jaký je dnešní téma?
1: No, dnešní téma je asi takové, že jsem se chtěl zeptat, vy jste na to odbornice. Já bych chtěl zhubnout nějaké to kilo, pořád mám, ale pořád nehubnu.
2: Prosím vás, jako furt se na mě všichni obracejí s tady tím a už vlastně nevím, co mám radit, jako já prostě radím, jako hlavně, abychom se přijmuli, jaký jsme, jo. Třeba já dobře, možná jsem trošku kypřejší, bych řekla, někdo by dokonce řekl tlustá, ale třeba je to tím, že nejsem líná se pořádně nažrat.
1: A to je, tak to já nejsem.
2: Jako, to je pozitivní, rozumíte, musíte v tom vidět tu pozitivní informaci. Jo.
1: No, já taky nejsem líný se nažrat, ale většinou se nažeru až večer a celý den nejím nic a to je asi špatně. Tak chci vědět, jaké s tím máte zkušenosti vy, abych se poučil.
2: Takhle, já samozřejmě vím, že se má jíst s mírou, jenže bohužel žádnýho míru neznám, takže je to častěji jako, jo, trošku problematický, ale třeba, já nevím, jsem slyšela, ještě jsem to neskusila teda, takovou údajně čínskou odtučňovací kůru. Slyšel jste o tom?
1: Slyšel jsem o různých odtučňovacích kůrách, ale o tohle asi ne.
2: To je čínská odtučňovací kůra, kdy jako údajně celý měsíc jíte pouze polévku, ale jídelními hůlkami, že?
1: To je super, tak to by mi pomohlo asi.
2: To by mohlo jít, že? No a potom teda mě jeden kolega radil takovou věc, že by třeba jako na hubnutí mohlo pomoct jako svléknout se do naha, jo? Jako posadit se před zrcadlo a jíst. A teďkon závisí na tom, jak rychle vás tý restaurace vyhoděj.
1: To by mi taky asi fungovalo, no, tohle.
2: No vidíte, tak to zkusíme. Čínu, restauraci a uvidíme, jestli to pomůže. A když ne, tak ne, prostě jako já prostě se za to nestydím. Jako pojďme prostě si užít ten život.
1: Jo, vypadáte dobře, to nebyla jakoby narážka na vaši postavu takhle, ale vím, že se s vámi o tom hodně mluví, takže jsem se chtěl zeptat odborníka.
2: No. Víš, já mám prostě normální postavu, že jo, prostě to mám po dětech, že jo. No. Taky se mě často ptají, říkám, že to mám po dětech, jako kolik jsem těch dětí sežrala, že jo, dneska. No, ale jako prostě to nech mě v stranou, prostě abych se vykašlala na diety, je neděle, teď dejme si kachnu k obědu, jako, a no. Budete mi zbíhají sliny, tak já jdu na oběd.
1: Já mám dneska gulašek, tak já vám přeju dobrou chuť.
2: Já vám taky.
1: Naschledanou.
0: Já se taky loučím, mějte se krásně. Dámy a pánové, tak Halina Pavlovská, no a dál samozřejmě bude muzika, samozřejmě budou Pet Shop Boys za malou chvilku a po Pet Shop Boys zase vy, takže máte písničku na to, abyste si promysleli, co by vás tak jako zajímalo, bavilo, nebo s kým byste si chtěli pohovořit a potom volejte 257 400 999.
3: Posloucháte live, jak se do rádia volá, tak se hvězda ozývá.

0: Tak dámy a pánové, posloucháte Frekvenci 1 a právě teď je na telefonu další posluchač, který se k nám dovolal a já ho srdečně vítám ve vysílání. Tady Petr Jablonský, jde na druhé straně.
1: Dobrý den, tady je Václav z Poděbrad.
0: Ano, Václave, zdravím, koho byste rád slyšel?
1: Jestli je možno, já bych rád slyšel krále půlročního království Stanislava Neumanna.
2: Je, tak byste, milej, že jste si na mě vzpomněl, to je krásný, tak mě tady máte, já si tady sednu. Tak už poslouchám, ptejte se, na co chcete, já na co chci odpovím.
1: Vaše výsosti, já bych se vás velice rád zeptal, zda si myslíte, že v dnešní rozhádané politické scéně by se dalo uplatnit vaše okřídlené úsloví, odvolávám, co jsem odvolal a slibuju, co jsem slíbil.
2: No, bohužel já mám takový pocit, že hlavně všichni v té dnešní době hledáme trošku té slušnosti a takový tý lidskosti a pořád to hledáme a nenašli. A nakonec nenašli. No, tak a tvoji ty politici furt něco slibujou a pak to odvolávají a to funguje bezvadně teda. To je pravda.
1: A nemáte takový dojem, že ti vaši povedení rádcové se občas podobají těm našim?
2: Určitě. To je úplně stejný. To je jakoby normálně ta pohádka, to vůbec nestárne. To je pořád stejný. A pořád jenom se vybírají ty daně a zase na ně a oni je svrbí dlaně a furt stejí jenom
1: a
2: daně.
1: Tak půjdem na ně.
2: A slibujou a odvolávají a Fiala říká, slibujou, že budete mít platy jako v Německu a já odvolávám, co jsem odvolal, slibuju, co jsem slíbil. To je hrozný. A ten Babiš taky, to je taky stejný. Ten slibuje taky, co zase slibujete ten Babiš? No, všechno slibuje, všechno bude levnější a bude líp. Houby bude líp.
1: Takže si to dobře rozumím, v podstatě jsme tak trochu v půlnočním království.
2: Jsme tak trošku v půlnočním království, kdybych to neměl říct pohádkově, ale normálně jak to je, tak jsme trošku v prdě. Víte kde. Aha,
1: takže hurá do země krále Miroslava.
2: Přesně tak.
1: Otázkou je, jestli existuje.
2: Mějte se krásně.
1: No nic, rád si vás slyšel.
2: Já vás taky, mějte se moc hezky. Mějte se, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Já se taky loučím, mějte se krásně, naschle. Dámy a pánové, to tak vidíte, tak jsme se podívali do pohádky a vlastně tak nějak to shrnuli, že jsme v nějaké možná pohádce, i když nevím, jako moderní. Uvidíme, jaký bude mít konec ta pohádka, že? Každopádně náš live ještě samozřejmě nekončí, tam nás konec nečeká, tam já očekávám naopak vás, opět na telefonu 257 400 999, protože si můžeme ještě do té 14. hodiny s nějakou tou známou osobností popovídat, tak přemýšlejte a volejte právě teď.
3: Posloucháte live. Volejte osobnost, Jablonský to zařídí.
4: Třeba!

0: Tak dámy a pánové, já vás zdravím, tady je Petr Jablonský, Frekvence 1, pořad nedělní live, ve kterém si povídáte se známými osobnostmi, s politiky, umělci a tak dále. No a já jsem zvědav, koho si bude přát další posluchač, který se k nám dotelefonoval. Tak já ho zdravím, tady je Petr Jablonský, Frekvence 1, kdo je na druhé straně?
1: Tady je Vencas Budějč.
0: Zdravím, do Budějovic.
1: Zdravím.
0: Dneska
1: taky zdravím.
0: Samé jižní Čechy, výborně, tak zdravím.
1: Čechy, ano. Přál bych si Babiše.
2: Ano, dobrý den. Tak jsem rád, že jste ten rozumný, co si přejete mně. Oni si přijou různé věci.
1: Já bych
2: věci.
1: Vám chtěl v každém případě potřást rukou.
2: No to v rádiu nejde, bohužel. No.
1: To bohužel nejde. Jakože vám fandím a... No, jestli jste nezapomněl na nás na důchodce, jako tvrdili jste, že nám do školy něco přilepšíte.
2: No to na tom děláme, aby bylo líp, to je jasné. Například já jsem taky důchodce a už se mám líp, takže to jede. No postupně, to jede. Musíte nejdřív jako od zhora až po dolů, tak, takhle.
1: Je mi to jasný. No až přijedete do Pěj, tak si spolu uděláme srdíčko, potřesu vám rukou.
2: No jistě, vyfotíme se.
1: Budu se těšit, že bude líp teda.
2: Určitě bude líp.
1: Určitě bude líp než za Fialy. Jako.
2: No tak jasně, tak my jste z těch Budějovic, vy jste říkal, že jo?
1: Ano.
2: No tak já se vám tam podívám, prosím vás, co vy tam máte, budou volbe, víte o tom, že budou volbe, jo?
1: Vím, že budou volbe.
2: No, a koho budete volit, skválně? No, koho volíte?
1: Ano, budu volit, ano.
2: No, nevím, ale jméno, řekněte jména, nebuďte slušný.
1: Jména.
2: No, nevíte, no. Tak já vám dám tip, helejte se, tady na to koukám. Máme v Budějkách toho lavičku, ano, tak z toho si sedněte na zadek, normálně. Sedněte na zadek z lavičky. Takže volte lavičky. Jasné je to, slyšíme se. On se lekl toho lavička. Haló! No, takže další volič, který zklamal. A nejdřív mě tady div nepodává ruce a jako tohle mi mě adaptoval a teď tady není. Tak jste vypadli nebo ne? On nevypadli, že jo?
0: Tak bohužel, tak pan posluchač vypadl, tak koukneme se, jestli třeba někdo nevolá momentálně. No tak zkusíme ještě někoho z vás, přátelé. Posluchač bohužel se nám vytratil ze signálu, takže má příležitost právě teď někdo z vás, aby se dovolal na telefonní číslo 257 409 9 a udělejte to právě teď.

0: Tak dámy a pánové, tohle to byla Olivia Rodrigo na Frekvenci 1. Posloucháte nedělní live a další posluchač, který se nám dovolal a doufám, že nám nevypadne ze sítě, je kdo? Dobrý den, tady Petr Jablonský.
1: Dobrý den, Peťo, tady u telefonu je Denisa, já volám z Třebíče.
0: Ano.
1: A já bych strašně moc chtěla mluvit s panem prezidentem Husákem.
2: Ano, soudružko Deniso, já vás zdravím zo Frekvenci 1. Samozřejmě.
1: Já vás taky zdravím, pane prezidente, i když já bych vám mohla vlastně říkat
2: Ne, povedejte mi soudruh prezident, soudruho prezident, soudruho.
1: Soudruh.
2: Já jsem soudruh, soudruh prezident ano. Gustav Husák, ty jsi soudružka Denisa.
1: Ano, soudružka Denisa.
2: Soudružko Deniso, povedajte.
1: Ano, povedám. Já bych totiž strašně ráda chtěla, když se cítím jako Husákovo dítě, jako vaše dcera, tak bych si přála, kdybyste mi mohl nějak otcovsky pogratulovat k narozeninám a k svátku, který jsem měla minulý týden.
2: Dobré, já samozřejmě prajem všetko nejlepší k narozeninám, pokud poprajem, ale pokud to přání, které máte k narozeninám, nebude v rozporu s kolektivním zájmem. To je důležité.
1: To určitě.
2: Dobré.
1: To určitě není.
2: Tak tedy, práci čest k tvým narozeninám. Doufám, že splnila si plán nejméně na 120% tento rok.
1: Ano, ano.
2: A neptám se, jsou soudružky samozřejmě na vek. To nie je dobré, ale povedala jste Husákovo dieťa, tak nejste úplně dieťa. Dobré, ale vek je jen číslo v kadrovom posudku.
1: Uh-huh.
2: Zdraví a sílu prajem do dalších 5 letek. Provolejme trikrát sláva. Sláva, sláva, sláva.
1: Děkuju moc. Jsem fakt poctěná, že opravdu od vás cítím takovou gratulaci, která jde ze srdce a opravdu si toho ještě jednou moc vážím.
2: Není za časem soudružský člověk, který má srdce na správnom místě. A rád jsem vám pogratulovala. Doufám, že vaše další 5 letky budou dobré.
1: Ano, určitě budou. Na 100%.
2: Minimálně na 120%.
1: Dobře.
2: Deniso, majte se krásně.
1: Děkuju, pane soudruhu. Ano, děkuju moc. Mějte se taky hezky.
2: Soudružko, s Bohom.
1: Bohom.
2: S Bohom, nie, Doriti, čo som to povedal. Súdružky a súdruhovi ja som povedal takú vec. Čest práci, nič ťa nepočuli.
0: Deniso, měj se krásně, ty jsi mě tykla, tak já ti taky tyknu.
1: Děkuju moc, super, bez vám, mějte se taky, nashledanou.
0: Dámy a pánové, tak to je konec dnešního liveu, samozřejmě zůstaňte na vlnách Frekvence 1, protože tady uslyšíte spoustu vynikající muziky, za chvilku už zprávy s Láďou Jakubem, které už nebudou třeba tak jako veselé, ale možná to bude inspirace pro vás na příští týden, kdy tady zase začne mezi 13. a 14. hodinou live, nebo respektive po 13. začne. A vy se budete opět ptát na zajímavé věci, které vás zaujaly, případně třeba z takových zpravodajských relací. Dámy a pánové, mějte se krásně, žijte svůj life skvěle a ahoj.
3: Poslouchali jste live Petra Jablonského. Kontaktní show otázek a odpovědí na adresu celebrit i státníků a skutečně neskutečné rozhovory. Významné osobnosti a posluchače Frekvence 1 propojí opět příští neděli po obědě na Frekvenci 1 Petr Jablonský.

0: pořád a připravený éter taky do další hodiny. One Republic, Činasky a nebo Roxette.
1: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
2: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Miraculum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
3: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
2: Rozbalí to Karol Akvído, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
3: Tohle si nesmíš nechat ujít.
2: Kompletní program najdeš na piggy.cz.
4: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Piggy a Lily jezdí za dětmi vždy bezpečně.
5: 14 hodin. Frekvence 1, zprávy.
0: Zprávy s Láďou Jakubem.
6: Já vám přeju příjemnou neděli. Karel Havlíček slibuje, že vláda ohlídá rostoucí ceny proudu. Dopravu nám od zítřka zkomplikuje oprava silnic v Libereckém kraji a Plzeň se změní nepoznání. V případě dalšího růstu cen na energetickém trhu je vláda připravená stanovit maximální ceny elektřiny u výrobců i dodavatelů. Napřímně to uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Při jaké výši ceny elektřiny na trhu by to vláda udělala, ale neupřesnil. U pohonných hmot bude podle něj kabinet mimo jiné koordinovat postup se zeměmi Visegrádské V4. Pokud by Česko mělo zásadně vyšší ceny paliv než okolní sousední země, vláda podle něj okamžitě zakročí. Dopravu na severovýchodě Čech nám od zítřka zkomplikuje oprava silnic prvních tříd 10 a 35 u Turnova na Semilsku. Práce za téměř 41 milionů bez DPH jsou plánované na 2 měsíce. Pracovat se bude na úseku od Turnova do Ohrazenice vždy v jednom směru. Silnice už podle ředitelství silnice dálnic opravu potřebuje. Na vozovce se objevují výtluky i trhliny a ztrácí takzvané protismykové vlastnosti, jak říká mluvčí ŘSD Petra Drkulová.
7: Ve směru z Turnova na Prahu opravíme vozovku a ocelová lana ve středovém pásu nahradíme betonovými. Řidiči musí počítat s omezením provozu. V prvních třech etapách se ve směru z Turnova na Prahu bude jezdit jedním jízdním pruhem, zatímco opačný směr zůstane bez omezení. Zavřené budou také některé sjezdy a nájezdy. Oprava za víc než 40 milionů korun potrvá přibližně 2 měsíce.
6: Po volební spolupráci svých stran s hnutím ANO v Praze zcela nevyloučili předseda ODS Martin Kupka ani šéf hnutí STAN Vít Rakušan, i když oba by preferovali spolupráci ODS a STAN. Vyplývá to z dnešních vyjádření v české verzi televize CNN. Ani místo předseda ANO Karel Havlíček spolupráci tohoto hnutí s ODS a Starosty a Nezávislými v hlavním městě neodmítl. Pro ANO podle něj v případě hlavního města nepřipadá v úvahu koalice s Piráty. Lidé v západočeské metropoli budou do 8 let bydlet přímo v papírně, tedy v areálu bývalé továrny na papír v Plzni. Ta se změní na 1500 bytů, 350 už je hotových. Developer u řeky Radbuzy tak obnoví 4 památkově chráněné objekty pro zázemí obyvatel. Najdou tam obchody, služby, lékařské ordinace, ale taky třeba restaurace, sportoviště a galerii nebo hudební klub či kanceláře. Stoleté budovy se tak mají vrátit do života, řekl zástupce zhotovitele Patrik Novák.
8: Tady mají lázně, lázeňský domy, kolonádu. My tu máme kolonádu, my tu máme prostě škodovku a papírnu a pivovar. Tak pojďme to ukázat, pojďme říct, že se to vážíme, že s tím dál počítáme. A je důležité je zachránit těch objektů, najít jim život, protože bez toho života a bez té ekonomie by to taky nefungovalo.
6: Součástí nové čtvrti Nová papírna v Plzni bude i náměstí mezi památkovými halami Kotelna a Varna, které se má stát galerií umění ve veřejném prostoru. A čtvrť už má i schválené názvy hlavních ulic. Pietová podle původní Pietovy papírny, Kalandrová u Kotelny, u Varny, Obálková a další.
5: Frekvence 1.
4: Počasí.
6: A mraková, tak by se dalo možná popsat počasí, mrakové počasí dneska nad Čechami dost často prší, dost často čekejme i dál až do večera přehánky. Teploty od 17 do 22 stupňů.
4: Frekvence 1.
5: Doprava.
6: Pojďme se ještě ve 14 hodin a 4 minuty podívat na naše hlavní tahy, kde nám to a co brzdí. Opatrně buďte na D10 na Mladoboleslavsko-Liberecké dálnici z Prahy na Turnov. Na 29,5 km vás zdrží porouchané vozidlo. Je odstavené u Krajnice, přesto se v místě vybočuje. Opatrně buďte také na Příbramsku u Sedlčan ve Středočeském kraji na 105. Je tam havárie osobního auta, skončilo mimo vozovku, na místě policie, hasiče a taky záchranka. Teplická D8, 48. a 5. kilometr na trase od Lovosic na Prahu, na 48. půl kilometru taky stojí odstavené auto. Bouralo se na Karlovarsku u Stráže nad Ohří na 13. Je zavřená tahle silnice. Probíhají tam záchranné vyprošťovací práce kvůli nehodě dvou osobních vozů se zraněním, hasiči, policie i záchranka na místě. No a cestáři opravují po Vltavskou ulici v Praze a máme tu kvůli ní taky nehodu dvou osobáků, tak s tím počítejte, na bezpečně dojeďte.
5: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
6: No a šťastnou cestu teď přeje taky Marek Malášek.
0: Ano, ano, jak říkáš, Láďo, šťastnou cestu všem, kteří vyrazili kamkoliv a pokud se teda vyrazili na výlet, tak věřím, že asi s pláštěnkou.
6: A s deštníkem.
0: A s deštníkem, já jsem pláštěnko jako dítě nesnášel.
6: Já taky ne, já jsme taky ne, my jsme v tom byli tak upnutý vždycky. Tak...
0: tak to já jsem měl volnou zase.
6: Jo, jo, jo.
0: Ale jednou jsme vyrazili takhle ze školou na safari a mně se do té pláštěnky tak žalostně nechtělo. Jsem řekl, že ji nemám, byl jsem celý turch.
6: Radši.
0: A pak jsem si ji teda potupně vytáhl. Já jsem byl jak skleník zapařenej.
6: No,
0: no.
6: To je ono, takže radši tak, ten deštník.
0: No, no. Ano, ano, ano, ano.
6: Gumáky. Ne?
0: No, tak jako...
6: taky možná.
0: Ty jsou lepší, no, než pravdělý botasky, že jo? No nicméně, přátelé, příští víkend už by to mělo být s ním počasit aspoň o fous lepší. Tak byste mohli někam vyrazit, ale kam? No tak nebojte, my vám najdeme nějaké ty akce. Snad bez deště.
5: To nejlepší z muziky. A

0: Na frekvenci jedna z té nejlepší muziky Rockset už teď můžu slíbit a taky připravit Daniela Landu nebo One Republic, ale příští víkend, pokud byste chtěli někam vyrazit, tak v Lošticích to budou tvaruškové dožínky. V České Třebové zase regionální den české železnice, na Olomoucku hrad Bouzov, ten se oblékne do pekelného hávu a v Kunštátě, tak tady to, přátelé, bude hrnčířský jarmark. Jenom to počasí, aby nám vyšlo. No, pak to nemá kam uhnout.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

ty vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den. Nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání,

0: Frekvenci jedna z té nejlepší muziky, taky Cher. Za necelou minutku bude půl třetí, no a my se s Janem Krausem podíváme taky na nahatou stolovačku. Láďo, šel bys do hospody, kde by jedli nahatý lidi?
1: Asi bych se nepochutnal.
0: Jo, tak. Ale objednal bys jsi.
1: Nevím. No,
0: tak pojďme za volant.
2: Frekvence jedna. Doprava.
1: Dejte pozor na D1, tam se bouralo na 69. kilometru na trase od Brna na Prahu, je tam nehoda dvou osobních vozů. V Praze potom opatrní, buďte na nehodu dvou osobáků na Starodejvické ulici. Pozorní buďte i na D11 na 7,5 kilometru od Hradce Králové na Prahu, tady je taky po nehodě dvou osobních vozů. No a pozorní buďte i na Prachaticku u obce Chroboly na silnici 143, tady je taky vážná nehoda osobáku, na místo jedou složky IZ. S tak šťastnou cestu.
2: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis. Jan Kraus a Blondýna.
3: Florická restaurace nabízí nahé stolování. Každé první pondělí v měsíci.
4: Nahé stolování. No tak vidíte, už no, je to tady.
3: Přesně.
4: Já nevím, jestli jsou nahý jako to jídlo, nebo ty lidi, nebo co je tam nahý.
3: Asi všichni. No. Ne, tak ne. Personál oblečený.
4: Personál je oblečený.
3: Jenom ale... jako hostci. Tam, hostci. Že...
4: A... No, ale a kdeže to je?
3: Prosím vás, na Floridě.
4: No to na Ameriku pokrok, že jo? Amerika s ohledem na jaksi svoje náboženské založení tu nahotu moc nepěstuje. To je velmi pokroková restaurace na Floridu.
3: No právě. No. To je hodně divný. On to má nějaký Mourad Ali. Podle jména bych řekla, že...
4: Mourad Ali, no tak ten bude od někud z jihu. Mm. Teď půjde ještě o to, jak dlouho to bude mít. Protože až tam přijde nějaký protestantský pastor omylem, tak z toho bude Bengál.
2: Jan Kraus a Blondýna. Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

Babu, už 90ková klasika na vlnách Frekvence 1. Za 4 minuty bude 3:15. Láďa chystá zprávy až do tančí. Nespěchej, Láďo, nespěchej. Venku stejně prší, takže co se dá dělat. Nicméně, než budou ty zprávy Alvaro Soler, taky Balohabera, Mike Oldfield, anebo Robin Schulz. Taková je Frekvence

0: 1, Eňa a v další hodině Ed Sheeran, Marek Ztracený a nebo Cranberries.
1: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji
2: hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: S Láďou Jakubem.
3: Prima odpoledne přeju. Dostavba jaderných elektráren v Česku láká nové studenty ke studiu na jaderné energetice. Další turista spadl ze srázu pod naší bývalou nejvyšší horou a v Česku teď prší v pásu od Českých Budějovic přes Jihlavu ke Svitavám a pršet bude jinde. Češi už se chystají na podzimní dovolené. Zájem o podzimní letenky meziročně stoupl až o pětinu. Vyplývá to z aktuálního vyjádření oslovených prodejců letenek. Díky novým spojením z našeho hlavního města je podle prodejců výrazně větší zájem o Asii. Připravované stavby nových jaderných bloků v elektrárnách Dukovany na Třebíčsku a Temelín na Českobudějovicku i malých modulárních reaktorů v Česku zvyšují zájem studentů o obor. Projevilo se to už v počtech studentů magisterských programů zaměřených na jadernou energetiku. Na ČVUT nebo na VUT v Brně, Západočeské univerzitě v Plzni i na Technické univerzitě v Ostravě studují teď desítky techniků. Česko by jich ale potřebovalo stovky až tisíce. Řekl to Jan Zdebor, který vyučuje v Plzni a Praze a je garantem mezinárodní konference Jaderné dny.
4: Většinu rozhodování ovlivňují maminky. No a maminky do jádra jako ty děti netlačí. Takže je třeba přesvědčit nejenom ty děti, ale i ty maminky. Že to je obor jako dobrý ze všech možných pohledů, nejenom jako z hlediska toho, že si člověk najde dobrý zaměstnání s vidinou dobrýho profesního růstu, dobrýho platu, zajímavou práci, ale že to je i jako společensky oceňovaný obor. A to léta nebylo.
3: Další smrt v horách na Slovensku, letouš už několikátá podobná. Na slovenské straně Vysokých Tatr dnes při pádu ze strmého srázu pod Gerlachovským štítem přišel o život 36-letý polský turista. Jeho 40-letý společník nebyl schopný sám sestoupit do údolí a tak ho záchranka musela evakuovat vrtulníkem do Starého Smokouce. Poštovní známky a další sběratelské předměty za 19 milionů korun se prodaly v sobotní aukci v pražské síni Burda Auction. Nového majitele našli například československé letecké známky, nezoubkované známky či takzvané chybotisky. ČTK o tom za aukční síň informoval Jan Cihlář. Dražilo se víc než 2700 položek. Aukce se zúčastnilo zhruba 1000 českých, ale taky zahraničních sběratelů. No a my ještě míříme do školy, protože děti ze základní a mateřské školy se vyučují na nádraží. Z bývalé stanice v Jarošově nad Nežárkou na Jindřichohradecku se totiž stala komunitní škola a školka. Ta stojí přímo na úzkokolejné trati z Jindřichova Hradce do Obrataně. S opravou opuštěného nádraží pomohly samotní rodiče a taky veřejná sbírka. Vybralo se přes 200 tisíc, pokračuje ředitelka školy Barbora Kolářová.
5: Pomáhali rodiče všech zapsaných dětí, pomáhali prarodiče a pomáhali i přátelé celé školky a školy. Podařilo se nám vlastně zrenovovat všechny okna, dveře, podlahy, futra, koupili jsme novou kuchyň. Chtěli bychom moc, aby naše děti přijížděly do školky a školy vlakem, ale vlak první přijíždí v 9.25. Tudíž je to pro nás trošku později a nevím, jestli do budoucna by se nám moc líbilo, aby se to přizpůsobilo tomu našemu provozu.
3: Bývalá čekárna pro cestující na nádraží se proměnila na druhý stupeň základní školy. Žáci z prvního stupně se učí v dřívější výdejně jízdenek. No a z bytu výpravčího se stala šatna a jídelna. Fotbalisti Žižkova připravili Slávii B první porážku a v druhé lize už nejsou poslední. Viktorka v utkání 8. kola na hřišti soupeře zvítězili 1-0 a poslední příčku v tabulce přenechala Kroměříži. Rezerva Slávie nevyužila možnost posunout se na první místo a zůstala čtvrtá.
2: Frekvence 1.
1: Počasí.
3: Jak jsme říkali, v Česku teď prší konkrétně v pásu od Českých Budějovic, taky přes Jihlavu, dál ke Svitavám, Olomouci nebo Bruntálu a taky místy v Brně. A pršet bude ale i jinde. No a teploty se budou pohybovat od 17 na severu Čech až po 22 stupňů Celsia.
1: Frekvence 1.
2: Doprava.
3: Kolony na půl hodiny na vás čekají na cestě od Hradce Králové na Prahu na D11 od kilometru 42, se to štosuje. Opojíždí se i na D1, bouralo se na Prahu na kilometru 27 a nehoda je v zatáčce. Před ní jsou půlhodinové fronty. A 20 minut navíc necháte i na Strakonické D4 ve směru na hlavní město. Kolona je už od kilometru 24.
2: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
3: No a odpoledne trávíte s Markem Maláškem na Frekvenci 1.
6: A taky s Láďou Jakubem, to zapomeneš říct. To vždycky ta dvojice tak jako řekne si navzájem ty
3: jména. Dobře, jména, klidně, samozřejmě.
6: No, tak jsme to jako, máme to za sebou, jsme to absolvovali.
3: Tak už nás znáte.
6: A teď přátelé, ještě další dvojice, ta výletní. Jana Knížková.
3: A Mikeš. Míra.
6: No,
3: Michálek,
6: no.
3: Vidíš, to je zvyky železná košile.
6: Přesně tak.
3: Kam pojedu na výlet?
6: Čověče, no, já jsem se ještě nepodíval.
3: Ještě ne.
6: Ale někam se vydají. Míra no, totiž neposedí.
3: No dobře, no, tak jsem zvědav sám.
6: A pojedou do České Třebové.
3: Ahoj.
1: To nejlepší z muziky.
2: A Marek Malášek.

0: Slibovaní Cranberries na frekvenci 1. Máme skoro 2 minutky po čtvrt na 4. No já jsem sliboval, že vyrazíme na výlet Jana s Mírou, tak s těmi se tentokrát vydáváme do České Třebové. Město, které je neodmyslitelně spojené s vlaky, železnicí a taky železničáři. Tak projdeme si společně centrum města, jako už tradičně. Zastavíme se u krásného kostela na Nebevzetí Panny Marie a taky u unikátní románské rotundy svaté Kateřiny.
1: Na náměstí stojí za zmínku určitě kostel, který má co dočinění s lednicko-valtickým areálem.
2: Prosím tě.
1: Říkám, to je teda zvláštní kombinace, teda je to daleko od sebe, protože má stejného architekta. Jo. Je to lichtenštejnský architekt Josef Hardmuth, autor slavného Jona Hradu, nebo Janohradu a Minaretu. Jona, počkej.
2: Nejsi ty trošku dyslektik.
1: Já jsem trošku idiot. Jona Hrad. Kdo byl někdy tam, tak to je prostě stejný autor, což je co překvapuje.
2: Asi to v tom uvidíte, ne?
1: Ne, právě že ne, vůbec. To by mají kostel. Tak ten zase... Janohrad je úplně uchylnost, že? Uchylnost.
0: No mimo jiné taky navštívíte Městské muzeum s železniční expozicí a modelovým kolejištěm, no nuda tam nebude.
1: Městské muzeum v České Třebové nabízí překvapivě stálou expozici historie železnice a hlavní atrakce je tady věrný a detailní model místního nádraží s jezdícími vláčky a tak dále, to tam musí být. Dozví se tady o železnici úplně všechno, možná i o tobě tam bude zmínka.
2: No, o panu Knížkovi. Jo, víš, co by mě zajímalo, nebo co by mě lákalo, kdyby v rámci takové expozice bylo třeba ukázaný, jak se měnily ty outfity těch
1: železničářů.
2: Těch železničářů, myslím, že zrovna těch průvočích, jako jo, víš, jako jsem zkracovali sukínky. Víš, jak to měli třeba zdravotní sestřičky, jo? Jasně. Když jsem byla malá, tak jsem chtěla být vždycky zdravotní sestřička, abych dostala čepeček. A než jsem vyrostla, tak zrušili čepeček.
1: Mně se to taky moc líbilo.
2: Mít čepeček?
1: Ne, mít čepeček. Ale nestihl jsem to. Já jsem to stihl, až když už měli jenom taky ty přehozy na sobě.
0: No, mimo jiné se podíváte taky na místo, kde vznikaly legendární velorexy, vyrazíte taky do okolí, no a čeká vás Kozlovský kopec, turistická chata Maxe Švabinského, křižová cesta na horách, nebo pravěká osada Křivolník. A pro milovníky adrenalinu přidáme ještě Peklák, kde si přijdou na svoje milovníci kol a taky lyží. Takže další epizodu podcastu Jana a výlety na míru, která vás vezme do České Třebové na východě Čech, najdete už tradičně na všech podcastových platformách anebo na našem webu frekvence1.cz.
3: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
5: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: maminka Lady Gaga. Aďo, co na to říkáš, že se stala maminkou?
1: Já jsem to ani nevěděl, že je těhotná. To nikdo nevěděl.
0: Tak není to tvoje, kdo. Že jo? Tak co by se nesvítil, že?
1: Michael Polanský nebo Michal Polanský, ten o tom ví své. No. Snoubenec.
0: No tak samozřejmě, ať je to zdraví a ať to prospívá.
1: Přesně.
0: Pojďme se podívat na silnice.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: No, stojí nám to na dálnicích ve směru na hlavní město. Nehody jsou na D1 ve směru na Prahu hned třikrát. První kolona je u Ostravačic od Brna na Prahu na kilometru 171. Zdržení je 20 minut. Další zdržení pak na 25 minut je od kilometru 75 z Brna na Prahu za Koberovicemi. A další pak štosující se fronta je na Prahu na mostě Šmejkalka. Kolona se tvoří už od sjezdu na Sázavu. Ztratíte tam 20 minut. Ještě silnice 13 pod Krušnými horami na severu Čech na Karlovarsku je zavřená. Objeďte to přes Koruní a Okounov mezi Stráží a Kláštercem. Konkrétně u Boče je totiž nehoda. Tak přejeme pevné nervy na cestách s Markem.
2: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.
3: Cože?
2: Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
4: Proč se nám při pohledu na někoho, kdo zívá, chce taky zívat? Může se člověk nakazit zíváním, nebo je to jenom nějaký pozůstatek z pravěku? Že by pozůstatek z pravěku bylo zrovna zívání?
5: No jako já teda si myslím, že to je pravda, no, že opravdu je to nakažlivý, že když někdo zívá, tak ty začneš taky zívat.
4: No jasně, no. A já jsem nikdy, člověče, teď opravdu nikdy jsem nevychytal, jak je to možný. Od dětství jsem se tím trápil. Podle mě to jsou nějaký vzkazy mimozemštěnů nebo něco takového.
5: No tak to bez tomu pravěku to, jako jestli to nebyl nějaký opravdu signál, no. Jako takový, jako mají třeba delfíni, takový ty nebo psy, tak vlastně se to vysílalo tím zíváním a pak to přešlo, prostě evolučně se to vlastně stalo fyzickou věcí a takové věci je spousta, že jo, proto máme třeba dvě ruce a dvě nohy, že to vlastně postupně, že už předtím měli dvě ruce a dvě nohy a že se to postupně tak jako vžilo, že to je správný počet nohou a rukou.
4: Jo. No protože my jsme zkoušeli, že se jako nedíváš a někdo si zívnul a ty jsi taky zívnul, i když ho nevidíš. Takže jsem zjistil, že to musí být nějaký, jako nějaký vlny. Nebo nějaký
5: no echolokace, si to musíká, mají to vlastně netopíři. Horníci jako sebe zívají v šachtě, že?
4: No,
5: ještě oni zívají teda hodně, protože je to docela dřina v té šachtě.
2: Cože? Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
3: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1.

duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než bojuju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to zná.

Žaven Spoon na frekvenci 1, než si dáme Evu Farnou společně s Miraj, tak já udám taky takový malý týs na zprávy ve Znojmě, to totiž letos přehnali na festivalu s Burčákem. No Ládě říkal, že to byla pořádná mela. Víc se dozvíte ve zprávách, no tak si počkejte.

0: Lost Frequencies, tak už jsou pravda lehce za námi, ale před námi Dermot Kennedy. Já taky nabídnu partu Krištof. A nebo Annie Lennox. Tak přesně tak to bude znít Ether Frekvence 1 hned po zprávách s Láďou.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
2: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
3: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
4: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Miraculum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
5: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
4: Rozbalí to Karol Akvído, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
5: Tohle si nesmíš nechat ujít.
4: Kompletní program najdeš na piggy.cz.
6: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Piggy a Lily jezdí za dětmi vždy bezpečně.
7: 16 hodin. Frekvence 1, zprávy.
0: Zprávy o vládě Jakuba.
8: Je neděle 13. září, přeju pěkné víkendové odpoledne. Burčák ve velkém letos zaměstnával jihomoravskou záchranku na vinobraní ve Znojmě. Po mostě přes Labe v Roudnici nad Labem na Litoměřicku se možná projedeme už před Vánocemi. A východočeské Pardubice vyhlásili konkurs na vánoční strom. A tady jsou podrobnosti. Soudy v České republice od ledna do konce srpna 2026 vyhlásily 9869 osobních bankrotů. Meziročně je to pokles o 8%. Vyplývá to z dat portálu Informace o firmách CZ. Analytička Krivček Credit Bureau Věra Kameníčková k tomu dodala, že počty osobních bankrotů se výrazně liší podle krajů.
9: Osobní bankrot nejvíce hrozí obyvatelům Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje. Nejlépe jsou na tom obyvatelé Prahy a Zlínského kraje.
8: Za poklesem počtu lidí, kteří nejsou schopni splácet dluhy, je podle analytiků pravděpodobně postupně zlepšující se finanční situace domácností a částečně i pokles úrokových sazeb. Letos jsme si na jihu Moravy asi dávali hodně burčáku. Záchranáři v pátek a v sobotu na Znojemském historickém vinobraní ošetřili skoro 50 lidí. Obvykle šlo o bolesti břicha, nevolnosti nebo kolapsy. V jednom případě měli podezření na cévní mozkovou příhodu, napsala mluvčí jihomoravské záchranky Michála Botová. Ve Znojmě působila v roli zdravotnické asistence. Auta se na opravený Špindlerův most přes řeku Labe v Roudnici nad Labem na Litoměřicku vrátí na konci listopadu před Vánocemi. Na zasedání krajských zastupitelů Ústeckého kraje to řekl radní Jiří Fedoriška. Most přes řeku je pro automobilovou dopravu zavřený už od loňského 1. března. Pro autobusové linky platí po celou dobu oprav výlukové jízdní řády. Cyklisté si můžou kolo po mostě převést. Pokračuje ústecký radní Fedoriška.
10: Provoz je zavřený pro automobilovou dopravu. My vlastně v rámci toho dotačního titulu tak jsme měli i podmínku, že ten most musí zůstat průchozí pro pěší a pro cyklisty vedoucí kolo. Takže tohle dodržujeme. Ten koridor tam je, akorát se přesouvá v rámci té stavby podle toho, jak probíhají ty jednotlivé práce.
8: Náklady na Špindlerově mostě na práce oproti odhadům výrazně vzrostly, protože stavaře museli v Roudnici vybudovat novou nosnou konstrukci. Kraj zpětně požádá o evropskou dotaci na přestavbu, schválili krajští zastupitelé. Vodní slalomářka Tereza Kneblová obsadila druhé místo v kajak krosu ve finále světového poháru v Sodu Uržel, kde získala celkem 3 medaile. A teď jedna vánoční. Přece jenom je to za chvíli. Východočeské Pardubice se pustili do hledání vánočního stromu. Mně z toho chce mít minimálně 15 metrů vysoký.
11: Je to jasná známka toho, že Vánoce se nezadržitelně blíží. Na Pernštinské náměstí zamíří strom, který bude minimálně 15-metrový, ale zároveň neroste daleko od města Perníku a ještě se k němu musí dobře dostat těžká technika. Kdo by o podobném smrku nebo jedli věděl, může volat přímo službám města Pardubice. Jeho majitel dostane zpět dřevo a město se mu postará také o odstranění pařezu. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
7: Frekvence 1.
1: Počasí.
8: V příštích hodinách přes ráno až do dopoledne čekáme hodně zataženo a hodně deště ve všech našich krajích. Později odpoledne by se mohlo trochu vyčasit a teploty od 16 na Moravě a ve Slezsku a ve východních Čechách až po 22 stupňů v ostatních českých nížinách.
1: Frekvence 1.
7: Doprava.
8: Královéhradecká dálnice D11 z Hradce Králové na Prahu hlásí kolony na kilometru 43 na 20 minut. Je to u Poděbrad. Pevné nervy to bude chtít taky na Strakonické D4 u Kytína ve směru na hlavní město. Na 22. kilometru je fronta. Do Dobříše na půl hodiny. Fronta už má přes 5 kilometrů. A upozornění pod Krušnými horami na severu Čech, vlastně na západě Čech, máme silnici 13 zavřenou na Karlovarsku. Je to mezi stráží a Kláštercem nad Ohří. Nehoda je totiž u boče. Oběd to můžete přes Korunín a Okounov. Přejeme šťastnou cestu.
7: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva. Vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
8: No a po zprávách nejen z dopravy, počasí a z domova ze světa je tu zase Marek Malášek s hudbou, kterou třeba rádi posloucháte.
12: No určitě, to o tom žádná. Láďo, stalo se ti někdy, jak jsi teď smluvil, že na těch znojemských slavnostech, že tam jaksi bylo ze pár lidem nevolno, tam se pískli s tím Burčákem, stalo se ti to někdy?
8: Stalo, já jsem šel s Burčákem na centrifugu, ale ani zvracet nešlo.
12: Prosím tě, a jak jsi pochodil, jak jsi se potočil?
8: Ani se neptej, celý mělník.
12: Fakt?
8: Na mě koukal.
12: Je, ale tak to je hezký, že ty to takhle jako všem nandáš rovným dílem. Když plitky, tak pro všechny. No nicméně, je to taková maličkost, že, ale může to potěšit. Já jsem tady našel 5 důležitých maličkostí, po kterých ženy touží, ale nechtějí si o ně říkat, tak toto možná taky patří mezi ně.
1: To nejlepší z muziky
7: a Marek Malášek.

0: Alphaville, skupina, kterou můžete slyšet naživo společně ještě taky se zpěvačkou Sandrou ve večeru Legend, a to pozor, přátelé, v sobotu 19. září v Ostravě, anebo v pondělí 21. září v Brně. Tak si to někam zapište a určitě se tam stavte. No já jsem taky ještě sliboval, že se podíváme na pět opravdu důležitých maličkostí, po kterých ženy touží, ale nechtějí si o ně říkat. Tak mezi ty nejdůležitější patří, abyste jí, pánové, věnovali soustředěnou pozornost. To neznamená tak, že jenom na autopilota jenom říkáte, aha, jo. A pak, když se něco zeptá, cože? Tak to ne, to ne, to ne. To je většinou jako potom prozkoušeno, jo? A na to většinou jako hodně pohoříme. Za druhé, nečekaně jí projevovat náklonost. Občas jdete, jak říká můj kamarád, pohladíš ji pokušně, a jí to udělá radost, jo? Za třetí, pamatujte si zásadní detaily, třeba barva očí, jo? Jaký má ráda květiny. A ještě, když je občas přinesete, no, tak máme hnedka čtvrtý bod. Udělejte občas romantické gesto. Je teda pravdou, že když přitáhnete nějaký ten kvítek, no, většinou chytrá zdravá žena zatím čuje nějakou kulišárnu. Tak co zprovedl? Je to jenom tak, tě prostě miluju. No, a potom za páté, buďte upřímní ohledně svých pocitů. Takže když prostě jenom řeknete, já jsem ti to koupil, tu kytku, proto, protože si myslím, že ti to teď udělá radost. Bude vám zobat z ruky.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
2: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.

0: poledne, máme 5:02. Jo, taková ta klasická doba, kdy se nám začíná ozývat D1. Láďo, je to tak?
1: Taky.
2: D1 na 176. kilometru z Prahy na Brno. Před Brnem stojí poruchané auto, čekejte tu zdržení. Silnice 11 z Opavy na Český Těšín, konkrétně u Opavy, mám problém na 277,5 kilometru. Je tam nehoda dvou osobních vozů. Bouralo se i na teplické D8 na 12. kilometru na trase od Roudnice nad Labem a Kraup nad Vltavou na Prahu. Stojí tam poruchané auto po nehodě. No pozorní buďte také na Chrudimsku, kde u obce Horka na 355. nám to dost klouže, je tam vylitý olej na vozovce. Havárka motorkáře s osobním autem, ta se stala na Přerovsku u Kokor na silnici 55. Z dopravy všechno, bezpečně dojeďte s Markem Maláškem.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Frekvence 1, Pretenders, 2 minuty schází do 3:45. To ale nebrání Láďovi v tom, aby začal chystat zprávy.
1: Ty nejlepší české filmy se teď utkají na Náchodsku v Novém Městě nad Metují na Východě Čech, totiž začal 48. festival české filmové komedie. Víc.

0: Frekvenci 1, Lucie a Lenka Dusilová, jejich sem, no a do další hodiny David Guetta, Činasky a nebo Unique 2.
1: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zamíchej.
2: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
3: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
4: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Miraculum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
5: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
4: Rozbalí to Karol Aquino, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
5: Tohle si nesmíš nechat ujít.
4: Kompletní program najdeš na Piggy.cz.
6: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Piggy a Lily jezdí za dětmi vždy bezpečně.
7: 17 hodin. Frekvence 1, zprávy.
0: Zprávy s Láďou Jakubem.
8: Vítám vás u nich. Vláda je připravená znovu zastropovat ceny pohonných hmot, ale taky elektřiny. Uherské Hradiště čeká nové obyvatele a v Brně vyroste úplně nové akvárium. Tady jsou podrobnosti. Ještě jednou přeju vám pěknou neděli s datem 13. září. Pojďme se podívat, co je nového doma i ve světě. No a začínáme na české domácí politické scéně. Vláda je připravena znovu zastropovat ceny pohonných hmot, ale i elektřiny. U pohonných hmot bude kabinet mimo jiné koordinovat postup se zeměmi Visegrádské skupiny V4. Pokud by Česko mělo zásadně vyšší ceny paliv než okolní země, vláda prý okamžitě zakročí. Na české pobočce televize CNN to dnes uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Akce nám elektřiny doplnil.
9: Pokud by eskalovaly ceny v elektřiny i nadále a bylo to neudržitelné, jsme připraveni udělat zastropování cen u výrobců a obchodníků. Pokud zastropujete u výrobců obchodníků ceny elektrické energie, pak to nejde v neprospěch státu.
8: V jaké výši cen elektřiny na trhu by tak vláda udělala? Havlíček ale neupřesnil. V Německu pohoničce s policií zadrželi 17-letého Čecha, který řídil ukradenou Audinu. Auto bylo ukradené v noci z pátku na sobotu z garáže v německém Passau. Policie ho později viděla na dálnici. Řidič ale nereagoval na výzvy k zastavení. Sjel z dálnice a rychle ujížděl. Při následné honičce došlo k několika nehodám a jeden z policistů použil služební zbraň, když na něj řidič najížděl. Šofér nakonec havaroval a policie ho zadržela. Teď zjišťuje, jestli se mladík podílel i na samotné krádeži auta. V Uherském Hradišti by mohla vzniknout úplně nová městská čtvrť, čekají nové obyvatele. Vyplývá to z návrhu územní studie, kterou projednali zastupitelé tohoto města na Slovácku na východní Moravě. Studie počítá s tím, že investor ČSAD Uherské Hradiště v lokalitě vybuduje 588 bytů různých kategorií. Teď je tam hlavně areál téhle firmy. Víc řekl starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha.
10: Po nějakých jednáních s investorem bylo popsáno území, které se přemění z toho dnešního průmyslového areálu, kde mají ČSAD kanceláře, parkují autobusy, technické zázemí i čerpací stanice. Přemění se to v zónu, která bude určena k bydlení. Jsou zde různé velikosti bytů, zajištěný je dostatečný počet parkovacích míst.
8: Kapacita parkování podle studie dosáhne 405 venkovních a 458 garážových stání. Dopravní obslužnost čtvrti v tomto městě ve Zlínském kraji zajistí nová hlavní páteřní silnice ke třídě maršála Malinovského. A míříme do moravské metropole. Na výstavišti v Brně zase vznikne nové veřejné akvárium. Čítat bude stovky druhů živočichů. Projekt s pracovním názvem Green Planet National Aquarium umožnila dohoda mezi společností EVS Holding Group a městskou společností Veletrhy Brno. Pavilon C zaplní asi 100 akvárií a vodních nádrží se zhruba 400 tisíci živočichů. V čem spočívá unikátnost projektu, přiblížil generální ředitel a zakladatel EVS Holding Group William Juriš.
11: Ta unikátnost je v délce podvodního tunelu, který bude mít přes 50 metrů a hlavně největší pozorovací okno toho hlavního akvária, které bude mít 18x6,5 metru, a to je unikátnost v rámci celé Evropy, bude největší pozorovací sklo v Evropě.
8: Zahájení stavebních prací společnost předpokládá v příštím roce. Projekt vyjde na asi 700 milionů korun. V Novém Městě nad Metují na Náchodsku začal 48. festival české filmové komedie. Sedmidenní přehlídka v kině 70 nabízí 12 soutěžních českých komedií, filmové delegace, setkání s tvůrci i jiný doprovodný program. Počet prodaných vstupenek už před začátkem přehlídky překonal návštěvnost loňského roku. V hlavní soutěži se letos představí filmy Milion, 6 gramů, Někdo to rád v Plzni, Po večerce, Dream Team, Dovolená v českém ráji, Dokonalý den, Nečekané léto, Pět švestek nebo Přání k narozeninám Křtiny, taky Bardotky a Poberta. O hlavních cenách rozhoduje 9členná odborná porota. A velkou cenu španělská Formule 1 na novém okruhu ve španělském Madridu vyhrál Kimi Antonelli z Mercedesu. Osmým vítězstvím v sezóně si upevnil vedení v mistrovství světa.
7: Frekvence 1.
1: Počasí.
8: I nad ránem čekáme hodně mraků, budou se hodit deštníky, pršet má i celé pondělní dopoledne i přes poledne. Později odpoledne by se mělo začít vyjasňovat. No a teploty od 16 na českém východě, na Moravě a ve Slezsku až po 22 stupňů Celsia v českých nížinách.
1: Frekvence 1.
7: Doprava.
8: Ještě aktuálně z našich silnic opatrní, buďte na D1, 343. kilometr od hranic s Polskem na Ostravu, hlásí nehodu osobáku s dodávkou. D1 ještě jednou na příjezdu do Prahy se nám to začíná plnit, ale nejen na D1, ale i na ostatních příjezdech do hlavního města. Pozorní buďte ve středočeském okrese Rakovník u Kněževsi na silnici 227, opět havárka motorkáře s osobním vozem. Na trase Kolín Mladá Boleslav na silnicích 38, 329 a D11 stojí na jejich křížení porouchané vozidlo. Tak v místě nohu splynu a šťastně dojeďte.
7: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
8: A z naší režie se opět hlásí Marek Malášek.
12: No za malý moment se podíváme na Šumavu, kde se, Láďo, a teď se podrž, grilovalo mistrovství v grilování prasat. Kolik bys řekl, že těch vepříků se tam točilo?
8: No, tak jednotky to nebudou. Desítky.
12: 18 selat, nebo sa.
8: 18, takže skoro 2000.
12: Ale 18.
8: Jo, 18.
12: 1800.
8: No já jsem si říkal,
12: osimtě, že to je to celý nějaký prasečák na klacku.
1: To nejlepší z muziky.
7: A Marek Malášek.

0: na šumavské mistrovství v grilování prasat. Ano, ano, i v tomto se dá soutěžit, a to v Hartmanicích, kde se takto soutěžilo, přátelé, už po desáté. Týmu bylo 18 a to znamená 18 prasat na grilu. Každý si přivezl svůj prasopek, někdo ho měl z kontejneru, někdo ho po domácku, posvařovaný po dědovi. Zkrátka, co se komu osvědčilo, komu ruční, otočka dvou možná, někdo to měl na motorek. No, vítězem byl už po třetí tým z Bolešan na Klatovsku, takže gratulujeme vítězům. A pokud si říkáte, že to muselo být neskutečné obžerství, tak máte pravdu, protože se tam takto opékal i bík. Ten už teda, pravda, nebyl soutěžní, ale i tak se to sežralo všechno. No, pro velký úspěch i přes teda, pravda, dlouhé fronty se 11. ročník grilování prasat v Hartmanicích začíná plánovat už příští týden. Tak kdybyste příští rok neměli co do huby, stavte se.
1: Jan Kraus má jasný názor a neváhá ho říct nahlas.
2: S elektřinou je to podobně jako s manželstvím. Musí to být stabilní, jinak to nemá cenu.
3: Miluška Bitnerová, ta zase nemá problém se na cokoliv zeptat.
4: Každopádně já jsem vám chtěla říct, že ty vlasy vám tolik neslušely.
2: Já
4: jo, že ne, takhle ne, je to lepší.
2: No to já vím,
4: chtěla jsem vám to psát, říkám
2: ale
4: ne.
2: To je do Vyšehradu, který mám takovou mini roli, ale já tam jsem, protože tam chci, mě to baví.
1: Tyhle dva jsou prostě sehraná dvojka.
3: Kraus a Blondýna. Každý všední den v ranním vysílání Frekvence 1.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90. A plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
6: Z Planeo dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Nový kotrč. Ne. Zachovejte paniku, to není žádná sprosťárna. Čuňárny, ty jsou na silnicích.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: A že jich je. Je tu odpolední nedělní špička, lidé se vracejí z chat, chalup a víkendů domů. Hodně tedy do Prahy, je to znát, plní se dálnice D1 od Brna na hlavní město. Největší zdržení je teď mezi Divišovem a exitem Sázavá. Kolona už je od sjezdu 42 na Divišov. 20 minut navíc si tam dáte. D1 z Ostravy ve směru na Brno. Ostravské Klimkovice hlásí nehodu na přístém 43. kilometru a taky mírné zdržení. To na vás čeká taky z Hradce Králové na Prahu na D11 u Poděbrad na Nymbursku je kolona od 41. kilometru, taky tam necháte 20 minut. No a stojí nám 27. To je západočeská silnice z Kralovic do Jesenice. Oběd to můžete přes Sedlec a Žihly. Nehoda je konkrétně u Vysoké Lipině, auto je tam po požáru. No a dobrá zpráva nakonec. Silnice číslo 13 na severozápadě Čech na rozhraní Karlovarska a Chomutovska. Mezi Stráží nad Ohří a Kláštercem nad Ohří u Boče se už postupně po nehodě rozjíždí i kolona. Tak dobré právě nakonec. Šťastnou cestu přejeme s Markem.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis. Jan Kraus a Blondýna.
3: Neuvěřitelný nález. Houbař na Tachovsku objevil 15-kilového kotrče. Co vy na to?
4: Na něm se kotrčal.
3: To je taková ta divná chundelatá houba.
4: Aha.
3: Jo, a je obrovská, jo. Obvod je 181 cm tady u toho konkrétního kotrče. Houba vážila 15,5 kilo. A je to fakt takový, jako, taková krajková
4: divná... To je na úrovni přírodního ukazu spíš než jako houba. No. No.
3: Pro mě jo, já teda vůbec nevím, co se z ní dělá. Jo, to mi tady nenapsali a to já jako...
4: No ne, ono většinu z těch velkých se nedělá nic. Ten zákon přírody. Je to hodně velký, jak je to na... No. Ale můžete si vzít kotrče do chatrče, to je tak všechno. Tam si ho zapálit možná, nebo si z něj udělat biomasu. Ale nevím, já jsem o tom nikdy ani neslyšel, ani neviděl. A další věc je, já houby rád jim, ale nechodím je sbírat. Ne sbírat, hledat. Sbírat bych je chodil. Mě dořekl, tady jsou houby, pozbírej si, co potřebuješ, tak si to rád vezmu. Ale abych chodil hledat, to ne, protože já hledám celý dny, takže jako nepotřebuji ještě do lesa si dělat to, co mě teď rád doma denně.
3: Já nevím, jestli už rostou. Jako.
4: Rostou, pak, jo, já mám zprávy, že jo. Já mám takovou spřízněnou rodinu tam na venkově a oni, když rostou, tak představte si, oni hrozně rádi chodí na houby, ale moc je nejedí. Ta paní skoro vůbec a ten pán jí jenom kulajdu, kterou nechává vařit pro sebe a pro mě. Takže když od něj mě přijde zpráva rostou, tak to znamená, že bude kulajda, kterou dělá ta paní, která houby nejí, ale dělá vynikající kulajdu, z který se jí zvedá žaludek, když jí vaří, ale vaří podle kuchařky geniálním způsobem.
3: To jsou ideální známky.
4: No ne, tak to je ohromný a teď mám zrovna za sebou kastrol kulajdy, asi předevčírem nebo kdy, čili můžu vám říct, že rostou.
1: Jan Kraus a Blondýna. Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Offenbach a Norma J. Martin na frekvenci 1, ale připravení jsou uši. Sandra Isevenu. Někde kolem bych to viděl, já skupinu Jelen.
1: Jestli jsi ještě někde kolem, prosím, ať se tím
0: můžu. Ale taky na Michaela Jacksona. Tak přesně tak to bude znít na frekvenci 1.
2: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zemí.
3: Hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A Láďa Kup připravený na značkách.
4: Krásný podvečer, od zítřka nám dopravu přes Český ráj na Semilsku zkomplikuje hromadná oprava silnic. Severočeský Šluknov začne vykupovat byty po problémových obyvatelích a americký prezident vyzval toho ukrajinského, ať přestane napadat ropovody a rafinérie v Rusku. A začínáme českou domácí politickou scénou. Sněmovní volby by teď vyhrálo hnutí ANO s 31,1%. S odstupem druhý je pak hnutí STAN před ODS, SPD a Piráty. Motoristé jsou těsně před 5%. Zjistila to agentura STEM pro českou verzi zpravodajské televize CNN. Dopravu na severovýchodě Čech nám od zítřka zkomplikuje oprava hned několika silnic prvních tříd, desítky a pětatřicítky u Turnova na Semilsku. Práce za téměř 1,40 korun bez DPH jsou plánované zhruba na 2 měsíce. Pracovat se bude na úseku od Turnova do Ohrazenic a to vždy v jednom směru. Silnice už podle ředitelství silnic a dálnic opravu potřebuje. Na vozovce se objevují výtluky i trhliny a ztrácí protismykové vlastnosti. Mluvčí ŘSD Petra Drkulová doplňuje.
5: Ve směru z Turnova na Prahu opravíme vozovku a ocelová lana ve středovém pásu nahradíme betonovými. Řidiči musí počítat s omezením provozu. V prvních třech etapách se ve směru z Turnova na Prahu bude jezdit jedním jízdním pruhem, zatímco opačný směr zůstane bez omezení. Zavřené budou také některé sjezdy a nájezdy. Oprava za víc než 40 milionů korun potrvá přibližně 2 měsíce.
4: Z Libereckého kraje rychle do Ústeckého. Město Šluknov na Děčínsku by mohlo v říjnu začít vykupovat byty na problematickém sídlišti. Ústecký kraj totiž schválil na výkup dotaci ve výši 60 milionů korun. Dalších 200 milionů na koupi 400 bytů přidá Evropská unie a 25 milionů přispěje i radnice ve Šluknově. Vláda upravila plán financování přeměny sídliště na konci srpna. Memorandum schválil Ústecký kraj a náměstek hejtmana Jiří Kulhánek doplňuje.
6: Je tam ještě ten renovační plán, ten se týká spíš toho betonu, jo, těch staveb jednotlivě, jak se to bude měnit a tak dále. Takže to je všechno připravené, je to na 10 let rozepsaný. Vedle toho ještě běží ten projekt OPZ+, ten jsme tady měli v červnu, do toho jsme se přihlásili. Ten je 30 milionů korun na sociální práci pro naše zaměstnance. My teďka jsme psali to výběrové řízení, takže probíhá, nabíráme 7,5 člověka, když se nám přihlásí, takže ty by měli do toho října začít pracovat.
4: Americký prezident Donald Trump dnes vyzval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby přestal útočit na ruskou ropnou infrastrukturu. Trump podle agentury Reuters taky prohlásil, že ukrajinské údery na ruskou ropnou infrastrukturu vedou k nedostatku paliva, což má negativní dopady pro celý svět. Fotbalisté Plzně v 8. kole první ligy překvapivě doma prohráli s Olomoucí 2-3 a už po 6. v sezóně nejvyšší soutěže ztratili body. A Francouz Dorian Konings vyhrál triatlonový závod v seriálu Mistrovství světa v Karlových Varech. Olympijský vítěz z Paříže Brit Alexie skončil po mocném finiši druhý. Nejlepší z českých závodníků Radim Grebík skončil na 28. místě. O 4 příčky za ním doběhl Filip Michálek. Martin Demut závod nedokončil.
3: Frekvence 1.
2: Počasí.
4: Nejvíc teď prší na jižní Moravě, v jižních i západních Čechách, ale pršet bude i jinde, skoro po celé zemi, minimálně do zítřejšího poledne. Odpoledne by se mohlo počasí trochu začít uklidňovat. No a teploty zítra jako dneska od 17 na Moravě, ve Slezsku a na Českém východě až po 22 stupňů v ostatních českých nížinách.
2: Frekvence 1.
3: Doprava.
4: Jak jsme říkali, pokračuje nedělní odpolední špička. Znát je to na cestě z Brna na Prahu. Na D1 největší zdržení stále mezi Divišovem a exitem Sázava. Kolony jsou od 42. kilometru na 20 minut. D1 z Ostravy na Brno u ostravských Klimkovic hlásí nehodu na přístém 43. kilometru. Taky se nám toto štosuje. Další fronty jsou na D11 z Hradce Králové na Prahu. U Poděbrad na Nymbursku je kolona od 41. kilometru na 20 minut. Počítejte. Je to tam. Stojí i 27. z Kralovic do Jesenice na západě Čech, na rozhraní středních a západních Čech. Oběd to můžete přes Sedlec a Žihly. Nehoda je u Vysoké Lipině, je tam auto po požáru. No a dobrá zpráva přišla ze severozápadní 13. Mezi Stráží a Klášterce nad Ohří u Boče je už po nehodě bez provoz, bez komplikací a postupně se to rozjíždí. Tak ať vám to dál dobře jede.
3: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
4: A do našeho programu se 5 minut po celé vrací Mára Malášek.
0: No a taky se tam vejde gratulace dneska všem Luborům. Znáš nějakého Lubora?
4: Myslím, že Lubor zoufal, ne? Od nás.
0: Ano, Lubore, tak všechno nejlepší tobě, kluku. No ale těm ostatním popřejeme do 15 minut.
4: Taky.
0: No, to může být?
4: Přesně tak.
0: No.
2: To nejlepší z muziky
3: a Marek Malášek.

si to sama. Seber si to sama.

Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: sebou sebere si to sama. Přebere si to sama.
1: Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky. Mm-hmm.

0: taky nedělní vysílání, kde nechybí OMD a jejich Pandořina skřínka. No, jak už jsme s Láďou nakousli v úvodu hodiny, tak dnes slaví svátek Luborové. Jméno docela nevšední, ale slovanské. A vzniklo ze slova lub, což znamená líbí nositelů, přátelé. 1359, takže jestli nějakého znáte, je to velké štěstí a vzácnost. A ženskou podobu, Lubora, tak to je ještě větší vzácnost. Těch je jenom 6. No a ze slavných má dnes narozeniny taky lobista a jednou skoro prezident Tonda Blaník. Ano, Marek Daniel je 13. září a dnes 55. narozeniny. Tak všechno nejlepší.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například a vyvážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkaps ledomičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.

0: 80. let, 2 minuty před 6:30, kdy Michal Suchánek a Petr Kolečko poradí, jak je to s metalurgickým materiálem.
1: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
2: Když se říká, že někdo má nervy ze železa, znamená to, že železo je nějak odolnější než normální nervy? A proč si teda rovnou nevyrábíme nervy ze železa? Jarmila, 55 let, Most.
3: Já bych tomu říkal, že tady je důležitý si jako začít prostě tou menstruací, protože vlastně pozná se to na tom, že ženy jsou labilnější proto, že vylučujou vlastně železo, že jo, při menstruaci.
2: Počkej, ale ty musíš mít nervy ze železa, když jí se blíží menstruace.
3: A přesně, a naopak zatímco my posilujeme jako nervy ze železa, ona to železo se ho vlastně zbavuje,
2: jo.
3: Vylučuje ho, proto je správný, že by měla dobírat jako železo.
2: Jo.
3: Vlastně odtud je mít nervy ze železa, vlastně odtud se to stalo. Nakupte pilulky ze železem, když se blíží tyhle ty věci a obrňte se, no.
1: Cože?
4: Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
1: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1.

0: Rocks a to byly Coldplay. Hezkou neděli, hezký večer, 19 hodina, 2 minuty, jdeme na zprávy.
1: 19 hodin, frekvence 1, zprávy.
0: Slovo dostává Láďaku.
2: Krásný nedělní večer od Zícka nám dopravu přes Český ráj na Semilsku zkomplikuje hromadná oprava silnic. Severočeský Šluknov začne vykupovat byty po problémových obyvatelích a americký prezident vyzval ukrajinského, ať přestane napadat ropovody a rafinérie v Rusku. A začneme politickou scénou. Sněmovní volby vyhrálo hnutí ANO s 31%. S odstupem druhý je STAN před ODS, SPD a Piráty. Motoristé jsou těsně pod 5%, zjistila to agentura STEM pro českou verzi zpravodajské televize CNN. Dopravu na severovýchodě Čech nám od zítřka zkomplikuje oprava hned několika silnic prvních tříd, desítky a pětatřicítky, u Turnova na Semilsku. Práce za 1,40 milionů, a to bez DPH, jsou plánované zhruba na 2 měsíce. Pracovat se bude na úseku od Turnova do Ohrazenice vždy v jednom směru. Silnice už podle ředitelství silnice dálnic opravu potřebuje. Na vozovce se objevují výtluky a trhliny a ztrácí protismykové vlastnosti. Mluvčí ŘSD Petra Drkulová doplnila.
3: Ve směru z Turnova na Prahu opravíme vozovku a ocelová lana ve středovém pásu nahradíme betonovými. Řidiči musí počítat s omezením provozu. V prvních třech etapách se ve směru z Turnova na Prahu bude jezdit jedním jízdním pruhem, zatímco opačný směr zůstane bez omezení. Zavřené budou také některé sjezdy a nájezdy. Oprava za víc než 40 milionů korun potrvá přibližně 2 měsíce.
2: Tolik z Libereckého kraje, teď míříme do Ústeckého. Město Šluknov na Děčínsku by mohlo v říjnu začít vykupovat byty na problematickém sídlišti. Ústecký kraj totiž schválil na výkup dotaci ve výši 60 milionů korun. Dalších 200 milionů na koupi 400 bytů přidá ještě Evropská unie a 25 milionů přispěje i radnice ve Šluknově. Vláda upravila plán financování přeměny sídliště na konci srpna. Memorandum schválil Ústecký kraj a náměstek hejtmana Jiří Kulhanek dodal.
4: Je tam ještě ten renovační plán, ten se týká spíš toho betonu, jo, těch staveb jednotlivě, jak se to bude měnit a tak dále. Takže to je všechno připravené, je to na 10 let rozepsaný. Vedle toho ještě běží ten projekt OPZ+, ten jsme tady měli v červnu, do toho jsme se přihlásili. Tam je 30 milionů korun na sociální práci pro naše zaměstnance. My teďka jsme psali to výběrové řízení, takže probíhá, nabíráme 7,5 člověka, když se nám přihlásí, takže ty by měli od toho října začít pracovat.
2: Americký prezident Donald Trump dnes vyzval ukrajinského Volodymyra Zelenského, aby přestal útočit na ruskou ropnou infrastrukturu. Píše agentura Reuters. Trump podle ní taky prohlásil, že ukrajinské údery na ruskou ropnou infrastrukturu vedou k nedostatku paliva, což má negativní dopad pro celý svět. Ještě ze sportu. Fotbalisti Plzně v 8. kole první ligy překvapivě doma prohráli s Olomoucí 2-3 a už po 6. v sezóně nejvyšší soutěže ztratili body. A fotbalisté Zlína podlehli doma v 8. kole první ligy Hradci Králové 1-2. Zlín jako jediný tým nemá ani jeden a je poslední. Na první výhru v ročníku nejvyšší soutěže vedle něj čeká ještě Slovácko Uherské Hradiště. K prvním bodům v sezóně nepomohla Ševcům ani změna trenéra. Bronislava Červenku vystřídal v týdnu sportovní manažer Pavel Hoftych. A ještě krátce z dalšího fotbalu. Baník Ostrava prohrál s Pardubicemi 1-2.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Nejvíc teď prší v jižních, západních a severních Čechách, taky částečně ve středočeském kraji a v Praze a déšť se objeví i jinde. A pršet by mělo až do zítřejšího odpoledne, kdyby se mělo zase trochu vyjasňovat, vyčasovat. A teploty zítra od 17 na Moravě, ve Slezsku a na českém východě až po 22 v českých nížinách.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: No a ještě samozřejmě zkontrolujeme naše hlavní tahy, kde by neměl být žádný závažnější problém, ale samozřejmě D1 hlásí několik mírných kolon a taky na příjezdu do Prahy počítejte s mírnými komplikacemi. Tak ať vám to dál, dobře jede.
1: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
2: No a nedělní večer trávíte na frekvenci 1 s Milanem Bílkem.
0: Ano, je to tak, hezký večer vám přeji tedy ještě jednou po 19. Hlavně ty šťastné návraty z toho víkendu, tak 13. září, Lubor. No a pojďme na to, pojďme zhodnotit v těch následujících minutách, hodinách, jaký byl víkend, jaký byl týden a pojďme se podívat i do dalšího zářijového, který nás čeká. Teď Pink, Huňu.
1: Frekvence 1
5: a Milan Bílek.

0: Pátovala dvojice Lighthouse Family, jejich vítězná skvělá a taky nezapomenutelná tady na Frekvenci 1 na finále víkendu, který tady máme a který se povedla hlavně sobota, byla skvělá a doufám, že jinak vám to klaplo. A pokud jste vyrazili na houby zase, tak doufám, že jste nedorazili domů s prázdnou, protože rostou úplně všude a myslím, že každý, kdo do sklepa, do lesa nakročí, tak samozřejmě najde. Věřím, že jste měli štěstí. Kdo měl štěstí v pátek v soutěži Poslední slovo, byla to paní Eva, která vyhrála 15 500. No a ještě neví, na co tyhle kačky použije. Každopádně, jak znělo to Poslední slovo komplet?
1: Na zahradě rád sbírám slimáky.
0: To byl Bořek Slezáček. Ano, to hledané slovo bylo slimáci. Vy jste uhodla paní Eva, takže blahopřejeme. Od zítřka se nastartujeme na to úplně nové slovo Adama Ďurici. Tak zítra výkop mezi 7-8 hodinou raní s prvním kolem téhle soutěže. Už za chvilku to nejlepší od Honzy Krause a blondýny, taky Ellie Goulding nebo Harry Styles, As It Was.
2: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
3: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na lidl.cz.

0: Aneta Langerová nám zpívá To bylo srdco, tebe úplně přesně o půl osmé, za chvilku i Belinda Carlisle, Erasure, přidám taky události 13. září, co všechno se stalo v Pop Music, no a další událost komentuje Honza Kraus a Blondýna.
1: Jan Kraus a Blondýna.
2: Brit jel tisíce kilometrů, aby 52 telefonáty zachránil ikonickou červenou budku před zrušením. Co vy na to?
3: No tak ta budka je ikonická, to je pravda. Já když jsem ji viděl, tak sám jsem se nad tím pozastavil jako nad artefaktem. Mm-hmm. Jsem ji viděl poprvé v životě jako reálně, protože jsem ji znal z filmu, znal jsem ji z obrázků, z fotografie, tak když jsem to viděl, jsem si říkal, ona je opravdu. A je to něčím unikátní, krásná, červená, že jo. Mm-hmm. No a oni mizej, tak chápu, že někdo má k tomu takový citový vztah, že jde zachránit dokonce.
2: No tam je totiž nějaká podmínka, že během roku z té budky musí jít 52 hovorů, jo. Pokud nejde, tak ji zrušej. Takže tenhle ten chlápek jel až do anglického hrabství Cornwall a
3: udělal ty hovory, aby ji zachránil. Ale tomu rozumím.
2: Jo?
3: To za to trošku stojí. Neměl bych k tomu daleko a nevím, kdo to provozuje ty budky, to bude asi, já nevím, jestli to nespadá pod Royal Mail, ale asi ne. Tady by to bylo pod Royal Mail, tak je to český vlastně.
2: Jo,
3: no.
2: Vidíte, no, to by bylo
3: vlastně tady.
2: To je vlastně náš, vidíte.
3: Náš podnikatel, no.
2: No jo, a tady už o budku vlastně člověk nezavadí, i když nedávno ale jsem někde nějakou jako potkala, ale myslím, že tam byla úplně omylem. Jako.
3: No ale český nebyly tak hezký.
2: Nebyly, to ne.
3: A teda ty starý ještě jakž takž, ale pak to byly tyhle ty nástěný takový hnusáci, to nemělo žádnou jako romantiku v sobě, ale ta červená britská je krásná, taky protože tak dlouho vydržela.
2: No to jo, ale počkejte, když jako, já si vzpomenu, když jsem přišla do prváku na Damu na koleje a tam jsme čekali frontu u toho no, jednoho automatu, čekal, aby jsme mohli no, zavolat.
3: No to
2: zase
3: čekal.
2: To už teďka nikdo nezažije.
3: Já vím, a neprďte svým stářím.
2: No promiňte, no. Sentimentálně zazpomínala.
3: To si chodte k vám do klubu. Až jednoho dne tam budete sama, tak bude čas končit, ale neprojďte tady mladý posluchače svým stářím.
1: Jan Kraus a Blondýna. Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Madonna, tenhle hit má prostě v sobě tu sladkou naivitu 80. let. To byla Belinda Carlisle, 13 minut po 19. hodině. Máme 13. září, ještě pár hodin to bude aktuální. No a musím říct, že tohle datum přineslo v historii pop music několik zásadních milníků od vydání jedné z nejslavnějších písní všech dob. Přes tragické ztráty až po nečekané svatby, celebrita, divoké večírky. Minimálně stojí za zmínku, že právě 13. září 1965 Beatles dobývají s hitem Yesterday Spojené státy. Skladba, kterou napsala v doprovodu smyčců, naspíval Paul McCartney, se stala obřím hitem. Strávila 4 týdny na prvním místě amerického žebříčku, což byla svého času obrovská událost. Nirvana byla vyhozená z vlastní party v roce 1991, takhle 13. září. Jejich společnost pořádala takovou oslavu k vydání jejich přelomového singlu Smells Like Teen Spirit. No a panové to rozjeli, protože se opili, rozpoutali obří dortovou a jídlovou bitvu a ochranka je z jejich vlastního večírku nekompromisně vyhodila. Geniální promo. No a do třetice Tupac Shakur, svět hip-hopu a popkultury, utrpěl velkou ránu, protože 6 dní po střelbě v Las Vegas zemřel v nemocnici legendární rapper Tupac, a to ve věku pouhých 25 let. Tak jaké události nás čekají zítra 14. září, to můžeme trochu předjímat, my si to dáme v krátkém přehledu po 20. hodině a předtím zprávy, anebo Miles Smith, Olga Lounová, Kvíčka.
1: Znáte to.
2: Jak člověk ráno vstane, takový má potom celý den.
1: A tak se tady na Frekvenci 1 každý den snažíme, aby vaše ráno bylo co nejpříjemnější. A proto hned dvakrát za ráno hrajeme o solidní balík peněz.
3: Co pro to udělat? Stačí doplnit jedno slovo.
4: Tak už, co to je? Proznáte to?
1: No nemůžem.
4: No je to, pošuškejte do telefonu.
2: Tak společně s námi i zítra zapněte rádio a vypněte starosti.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová. Každé všední ráno na Frekvenci 1.

0: Is a final countdown, to byl Europe, tady je Frekvence 1, máme nachystané zprávy, takže co přinesla neděle, pojďme na to.
1: 20 hodin, Frekvence 1, zprávy.
0: Slovo dostává Láďaku.
2: Krásnou neděli v čele české delegace na příštím summitu Severoatlantické aliance NATO v Tiraně v Albánii bude prezident Petr Pavel. Hladina upouštěné Slapské přehrady dnes večer klesla pod hranici zimní kvóty a děti ze základní a mateřské školky se nově na jihu Čech vyučují na nádraží. Ještě jednou pěkný večer na konci týdne, je 13. září. V čele české delegace na příštím summitu Severoatlantické aliance NATO v albánské Tiraně bude náš prezident Petr Pavel. Uvedla to dnes Česká televize s odkazem na vyjádření premiéra Babiše. Předseda vlády už v červenci uvedl, že nemá problém s tím, aby prezident na příští alianční summit jel. O letošní složení české delegace na summit do Ankary vedla vláda s hlavou státu několika měsíční spor. Nakonec jel premiér i prezident. V čele delegace byl Babiš. Hladina upouštěné přehrady Slapy ve středních Čechách večer klesla pod hranici 267,5 metru. Dosáhla tak kvóty pro zimní období a dál klesá. Vyplývá to z čerstvých informací povodí Vltavy. Důvodem upouštění Slapské nádrže je extrémní hydrologické sucho. Orlická přehrada začala 4. září kvůli pokeslu hladiny snižovat odtok a poprvé v historii využívá povodí Vltavy až zásobu vody ze Slap, aby udrželo potřebný průtok Vltavy v hlavním městě. Děti ze základní a mateřské školy se vyučují na nádraží, alespoň v Jihočeském kraji. Z bývalé stanice v Jarošově nad Nežárkou na Jindřichohradecku se totiž stala komunitní škola a školka. Ta stojí přímo na úzkokolejné trati z Jindřichova Hradce do Obrataně. S opravou opuštěného nádraží pomohly samotní rodiče a veřejná sbírka. Lidé na obnovu budovy darovali přes 200 tisíc korun, pokračuje ředitelka školy Barbora Kolářová.
3: Pomáhali rodiče všech zapsaných dětí, pomáhali prarodiče a pomáhali i přátelé celé školky a školy. Podařilo se nám vlastně zrenovovat všechny okna, dveře, podlahy, futra, koupili jsme novou kuchyň. Chtěli bychom moc, aby naše děti přijížděly do školky a školy vlakem, ale vlak první přijíždí v 9.25. Tudíž je to pro nás trošku později a nevím, jestli do budoucna by se nám moc líbilo, aby se to přizpůsobilo tomu našemu provozu.
2: Bývalá čekárna pro cestující se proměnila na druhý stupeň základní školy. Žáci z prvního stupně se učí v dřívější výdejně jízdenek. Z bytový pravčího se stala šatna a jídelna. A z jižních Čech do těch západních. Lidé v Plzni budou do 8 let bydlet přímo v papírně, tedy v areálu bývalé továrny na papír, která se změní na 1500 bytů, 350 už je hotových. Developer u řeky Radbuzy v Plzni tak obnoví 4 památkově chráněné objekty pro zázemí obyvatel. Najdou tam obchody, služby, lékařské ordinace, ale taky restaurace, fitness centra, hřiště, galerie, kanceláře nebo hudební klub. Stoleté budovy se tak mají vrátit do života, jak řekl zástupce zhotovitele Patrik Novák.
4: Ale Karlovy Vary mají lázně, lázeňský domy, kolonádu. My tu nemáme kolonádu, my tu máme prostě škodovku a papírnu a pivovar. Tak pojďme to ukázat, pojďme říct, že se to vážíme, že s tím dál počítáme. A je důležité zachránit těch objektů, najít jim život, protože bez toho života a bez té ekonomie by to taky nefungovalo.
2: Součástí nové čtvrti je nová papírna. V Plzni bude i náměstí mezi památkovými halami Kotelna a Varna, která se má stát galerií umění ve veřejném prostoru. A čtvrť už má taky schválené názvy hlavních ulic. Pietová podle původní Pietovy papírny, Kalandrová u Kotelny, u Varny, Dobálková a další. Utkání 8. kola fotbalové ligy mezi domácími Teplicemi a Slaví bylo v 65. minutě přerušeno, a to kvůli výpadku světel. Hlavní rozhodčí Ondřej Berka poslal obě mužstva do kabin. Pauza bude trvat minimálně čtvrt hodiny. Slavia se ujala vedení ve 20. minutě gólem Viktora Novaka. V případě vítězství se obhájci titulu vrátí do čela tabulky o bod před Liberec.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Nejvíc nám prší v jižních i západních Čechách, taky částečně na severu a ve středních Čechách a taky v Praze, ale přehánky se budou postupně šinout na východ do moravských krajů a taky na Slezsko. No a co čekáme za teploty v noci? 11 až 7 přes den bude taky nejdřív pršet, až odpoledne se situace začne uklidňovat. No a teploty od 17 v severních a východních Čechách, na Moravě a ve Slezsku až po 22 ve zbytku republiky.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Pojďme ještě společně zkontrolovat ve 20 hodin a 3 minuty naše hlavní tahy. Pojďme se podívat, kde nám to vázne. Opatrní buďte v Brně na Bohunické, nehodu dvou osobních vozů, tam šetří policie. Opatrní buďte také na Přerovsku u Oseka nad Bečvou na 47. Je tam sražené zvíře na vozovce, v místě se vybočuje. No a pozorní buďte na D1 na trase z Prahy na Brno, na nehodu nákladňáku s osobním vozem tady narazíte a to konkrétně v Brně, Ivanovicích, v brněnských Ivanovicích, tak se tomu vyhněte a bezpečně dojeďte.
1: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
2: No a další hodinu s vámi bude Milan Bílek.
0: Hezký večer, slovo šinout jsem neslyšel už docela dlouho. Líbí se mi to takový jako starý dobrý šinout.
2: Víš, tak já budu používat
0: kam
2: časky.
0: Se šineš,
2: kam se šineš, přesně tak. Jedu po D1.
0: Tak kam se šineme, teď po 20. hodině máme pro vás skvělé hosty v následujícím týdnu. Takže kdo v presklubech a kdo třeba po ránu, víc už za malou chvíli, teď Prince Apple Joe, Mercy, anebo Šrouby a Matice a Mandraže.

0: United, Prince, Idle Joe a taky Marky Mark po 20. hodině. Hezké návraty z víkendu vám přejeme. Tak jaký je náš jízdní řád, ať už press klubu, případně našich ranních hostů, které tady budeme mít příštím týdnu. Máte se na co těšit, hostem bude v press klubech nebo v press klubu zítra Kateřina Bůžková. V úterý Vladimír Pikora za Motoristy, předseda rozpočtového výboru, pro vás živě. Budete se moci ptát na našem telefonním čísle. Ve středu Kateřina Stojanová za Piráty, poslankyně. No a naši ranní hosté už zítra Vojta Vondráček, známý český herec, který Adéla Ebel, herečka, překladatelka, komička. No a ve středu pro vás máme Music Studio Live a dorazí Čechomor.
1: Jedni povídají Půtníčkové idu.
0: Takže si nás dejte v pressklubech, zejména od 18. hodiny, no a náš ranní host tady bývá vždycky po ránu, tak si to užijte. Už za chvíli Aqua, Bruno Mars a teď Fever Dream a tady je pro vás Alex Warren na Frekvenci 1.

To byla Aqua před půl devátou na frekvenci 1. Jedno velmi zajímavé výročí a opravdu kulaté bych tady ještě měl. Právě začátkem září roku 1986. A to už je vážně hodně dávno, rovných 40 let, se Berlin dostali s hitem Take My Breath Away na číslo 1 v americké chart. To je zajímavé, tak produkoval slavný Giorgio Moroder, který se věnoval muzice úplně jiné. No, aby jsme byli, jak se říká, pindlik, tak já si pamatuju ten single, který mám možná někde doma. A na Bčku se objevila píseň od Righteous Brothers, You've Lost That Loving Feeling, a oba tyhle ty hity zazněly samozřejmě ve filmu Top Gun, což víme. Take My Breath Away, jeden z našich velkých pokladů, který tady pro vás máme v playlistu, a hrajeme poměrně pravidelně a doufám, že k vaší velké radosti. Tak tu by měl taky způsobit Bruce Springsteen, případně Sandra nebo teď Krištof. Do nebe se propadám.

0: Bonnie the USA, to byl Bruce Springsteen v okamžici, kdy to máme víceméně v celém Česku s přeháňkami, s deštěm, tak opatrně na silnicích. Za chviličku se do toho hezky položí Usain Dura, Nenech Cherry, takže 7 Seconds, Alvaro Soler, Sofia, no a velké hlavy budete tady mít po víkendu opět zítra, jako vždycky mezi 17. a 18. hodinou. A vždycky to stojí za to.
1: Teď vám řekneme jedno přísloví, podané právnicko-byrokratickou formou a vy se pokusíte ho uhodnout.
2: Velké hlavy, frekvence 1.
1: A my se pokusíme s vámi.
3: S prihliadnutím na pokročilou chronologickou stopu člověka, který má problém s algoritmami, nemožno vynaložením standardného úsilí docieliť implementaci nových metodických úkonů do jeho existujúceho registra úkonov.
1: Komu není z hůry dáno, ten je blbej.
3: Ne. No komu, ale si vlastně komu blízko.
4: Není, komu není rady, tomu není pomoci.
3: Ne, je to trošku jiné, jako
1: prišlapneš. Tak, do jiného Janu.
3: Ne, to už si daleko. Mně to príslovie vždycky príde na na rozum, keď vidím ľudí čakať na pokladňu s predavačkou, než aby šli k samoobslužnej pokladni.
4: Kdo si dočká, ten se počká.
3: Ne, a v tom přísloví je pes.
4: Pes zakopaný.
5: Ne, kdo jí minému psa zakopaný.
3: Rozumíš, tam jde o to někoho.
1: Netahej v

0: Jídlu psa za voca.
1: Ne, tam jde o to někoho přece něco naučit. Takže keď...
2: Jo,
0: starýho psa.
2: Starýho psa,
1: konečně.
0: Ona na to přišla jako poslední, ale vyřvala.

0: Slovo má Láďa Jakub.
1: V čele české delegace na příštím summitu Severoatlantické aliance NATO v albánské Tiraně bude náš prezident Petr Pavel. Hladina přehrady Slapy ve středních Čechách je na koutě pro zimní období a děti v jihočeském Jarošově nad Nežárkou se učí na nádraží. Další zprávy s Láďou, přeju vám dobrý zářijový večer. V čele české delegace na příštím summitu Severoatlantické aliance NATO v albánské Tiraně bude náš prezident Petr Pavel. Uvedla to dnes Česká televize s odkazem na vyjádření premiéra Babiše. Předseda vlády už v červenci uvedl, že nemá problém s tím, aby prezident na příští alianční summit jel. O letošní složení české delegace na summit do Ankary vedla vláda s hlavou státu několika měsíční spor. Nakonec jel premiér i prezident. V čele delegace byl Babiš. Hladina opouštěné přehrady Slapy ve středních Čechách večer klesla pod hranici 267,5 metru. Dosáhla tak kvóty pro zimní období a dál klesá. Vyplývá to z čerstvých informací povodí Vltavy. Důvodem opouštění slapské nádrže je extrémní hydrologické sucho. Orlická přehrada začala 4. září kvůli pokeslu hladiny snižovat odtok a poprvé v historii využívá povodí Vltavy až zásobu vody ze Slap, aby udrželo potřebný průtok Vltavy v hlavním městě. Děti ze základní a mateřské školy se vyučují na nádraží, alespoň v jihočeském kraji. Z bývalé stanice v Jarošově nad Nežárkou na Jindřichohradecku se totiž stala komunitní škola a školka. Ta stojí přímo na úzkokolejné trati z Jindřichova Hradce do Obrataně. S opravou opuštěného nádraží pomohly samotní rodiče a veřejná sbírka. Lidé na obnovu budovy darovali přes 200 tisíc korun, pokračuje ředitelka školy Barbora Kolářová.
2: Pomáhali rodiče všech zapsaných dětí, pomáhali prarodiče a pomáhali i přátelé celé školky a školy. Podařilo se nám vlastně zrenovovat všechny okna, dveře, podlahy, futra, koupili jsme novou kuchyň. Chtěli bychom moc, aby naše děti přijížděly do školky a školy vlakem, ale vlak první přijíždí 9:25. Tudíž je to pro nás trošku později a nevím, jestli do budoucna by se nám moc líbilo, aby se to přizpůsobilo tomu našemu provozu.
1: Bývalá čekárna pro cestující se proměnila na druhý stupeň základní školy. Žáci z prvního stupně se učí v dřívější výdejně jízdenek. Z bytu výpravčího se stala šatna a jídelna. A z jižních Čech do těch západních. Lidé v Plzni budou do 8 let bydlet přímo v papírně, tedy v areálu bývalé továrny na papír, která se změní na 1500 bytů. 350 už je hotových. Developer u řeky Radbuzy v Plzni tak obnoví 4 památkově chráněné objekty pro zázemí obyvatel. Najdou tam obchody, služby, lékařské ordinace, ale taky restaurace, fitness centra, hřiště, galerie, kanceláře nebo hudební klub. Stoleté budovy se tak mají vrátit do života, jak řekl zástupce zhotovitele Patrik Novák.
3: Tam Karlovy Vary mají lázně, lázeňský domy, kolonádu. My tu máme kolonádu, my tu máme prostě škodovku a papírnu a pivovar. Tak pojďme to ukázat, pojďme říct, že se to vážíme, že s tím dál počítáme. A je důležité je zachránit těch objektů, najít jim život, protože bez toho života a bez té ekonomie by to taky nefungovalo.
1: Součástí nové čtvrti je nová papírna. V Plzni bude i náměstí mezi památkovými halami Kotelna a Varna, která se má stát galerií umění ve veřejném prostoru. A čtvrť už má taky schválené názvy hlavních ulic. Pietová podle původní Pietovy papírny, Kalandrová u Kotelny, u Varny, Dobálková a další. A ještě krátce ze sportu. Fotbalisté Slavie v 8. kole první ligy zvítězili 2-0 v Teplicích a vrátili se do čela tabulky o bod před Liberec.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Nejvíc nám prší v jižních i západních Čechách, taky částečně na severu a ve středních Čechách a taky v Praze, ale přehánky se budou postupně šinout na východ do moravských krajů a taky na Slezsko. No a co čekáme za teploty v noci? 11 až 7 přes den bude taky nejdřív pršet, až odpoledne se situace začne uklidňovat. No a teploty od 17 v severních a východních Čechách, na Moravě a ve Slezsku až po 22 ve zbytku republiky.
0: Frekvence 1. Doprava.
1: Dobrý večer ještě jednou, přeje Láďa. Pojďme se podívat, co je nového na silnicích. Opatrní buďte na příjezdu do hlavního města od Brna na Prahu. Na 29. kilometru se nám u mostu Šmejkalka ve středočeském kraji na D1 tvoří tradiční kolony. Jinak by se mělo jezdit bez větších komplikací, tak ať vám to dál dobře jede s F1 a taky stále s Milanem Bílkem.
0: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis. Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
4: Hezký hezký večer vám přeji po 21. Tak zaměříme se na události příštího týdne, co nás čeká, co si můžete dopřát z zářijového měsíce, který je tady. Ale teď Eňa nebo Lenka Filipová, Samotnej jsme nic.
0: Frekvence 1
5: a Milan Bílek.
6: Znáš mě líp?

0: frekvenci 1 je Jeňa Only v po 21. hodině. Tak kdo s námi bude zítra hostem Press klubu? A to bude, myslím, hodně zajímavé. Bude Kateřina Bůšková z VUB banky a Romana Navarová se v živém rozhovoru bude ptát, jestli současné úrovně inflace nebo za současné úrovně inflace ještě dávají vůbec smysl ty spořící účty. Tak to bude klidně otázka i pro vás. Budete se moci ptát na 257-400-999 a úplně jiné. To bude zítra po ránu, hostem bude herec Vojta Vondráček, tak od samotného rána buďte s námi zítra pro to 14. září, které se blíží. Už za chvíli Joy, Touch by Touch, Share nebo Luz Capaldi.
1: Jan Kraus má jasný názor a neváhá ho říct nahlas.
2: S elektřinou je to podobné jako s manželstvím, musí to být stabilní, jinak to nemá cenu.
3: Miluška Bittnerová, ta zase nemá problém se na cokoliv zeptat.
4: Každopádně já jsem vám chtěla říct, že ty vlasy vám tolik neslušely. Jo, že takhle je to lepší. Chtěla jsem vám to psát, říkám
2: ale
4: ne.
2: To je do Vyšehradu, v kterém mám takovou mini roli, ale já tam jsem, protože tam chci, mě to baví.
1: Tyhle dva jsou prostě sehraná dvojka.
3: Kraus a Blondýna. Každý všední den v ranním vysílání Frekvence.

Touch by Touch a tohle byl výlet do roku 1985 a v čase, kdy se v evropských hitparádách proháněli třeba Modern Talking, tak tohle byla taková rakouská odpověď právě na tuhle slavnou kapelu. Takže přesně tak, rakouská hudební skupina Joy spolu s námi a byl to velký hit a myslím, že dodnes na diskotékách hit, který musí být a který musí hrát. Už za chvíli Timothy, Lady Gaga, teď blízko, tady je Poetika.

Intimity na frekvenci 1. Co nás čeká v příštím týdnu? V týdnu následujícím se česká politická scéna ponese ve znamení vrcholící předvolební kampaně. To znamená, že tušíme, že nastanou kontaktní kampaně v regionech. No a dorazí k nám v příštím týdnu také nové volební průzkumy. To všechno tady bude komentováno na frekvenci 1. Tak si nás dejte, a nejen kvůli tomuto, ale kvůli dalšímu večeru, který pro vás mám zítra v pondělí po 18. Takže dobrou noc, až do rána, posílám za chvilku Rockset, Wanted.

0: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Úspěšný start do nového zářijového týdne přeje ze studia F1 Láďa Jakub. Vláda je připravená znovu zastropovat ceny pohonných hmot, ale i elektřiny. Uherské Hradiště čeká nové obyvatele, postaví novou čtvrť na jihozápadě města a v Brně vyroste nové akvárium. To a víc právě teď. Vláda je připravena znovu zastropovat ceny pohonných hmot, ale i elektřiny. U pohonných hmot bude kabinet mimo jiné koordinovat postup se zeměmi Visegrádské skupiny V4. Pokud by Česko mělo zásadně vyšší ceny paliv než okolní země, vláda prý okamžitě zakročí. Na české pobočce televize CNN to dnes uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Akce nám elektřiny doplnil.
2: Pokud by eskalovaly ceny v elektřiny i nadále a bylo to neudržitelné, jsme připraveni udělat zastropování cen u výrobců a obchodníků. Pokud zastropujete u výrobců obchodníků ceny elektrické energie, pak to nejde v neprospěch státu.
1: V jaké výši cen elektřiny na trhu by tak vláda udělala? Havlíček ale neupřesnil. V Německu pohoničce s policií zadrželi 17-letého Čecha, který řídil ukradenou Audinu. Auto bylo ukradené v noci zpátku na sobotu z garáže v německém Passau. Policie ho později viděla na dálnici. Řidič ale nereagoval na výzvy k zastavení. Sjel z dálnice a rychle ujížděl. Při následné honičce došlo k několika nehodám a jeden z policistů použil služební zbraň, když na něj řidič najížděl. Šofér nakonec havaroval a policie ho zadržela. Teď zjišťuje, jestli se mladík podílel i na samotné krádeži auta. V Uherském Hradišti by mohla vzniknout úplně nová městská čtvrť, čekají nové obyvatele. Vyplývá to z návrhu územní studie, kterou projednali zastupitelé tohoto města na Slovácku na východní Moravě. Studie počítá s tím, že investor ČSAD Uherské Hradiště v lokalitě vybuduje 588 bytů různých kategorií. Teď je tam hlavně areál téhle firmy, víc řekl starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha.
3: Po nějakých jednáních s investorem bylo popsáno území, které se přemění z toho dnešního průmyslového areálu, kde mají ČSAD kanceláře, parkují autobusy, technické zázemí i čerpací stanice. Přemění se to v zónu, která bude určená k bydlení. Jsou zde různé velikosti bytů, zajištěný je dostatečný počet parkovacích míst.
1: Kapacita parkování podle studie dosáhne 405 venkovních a 458 garážových stání. Dopravní obslužnost čtvrti v tomto městě ve Zlínském kraji zajistí nová hlavní páteřní silnice ke třídě maršála Malinovského. A míříme do moravské metropole. Na výstavišti v Brně zase vznikne nové veřejné akvárium. Čítat bude stovky druhů živočichů. Projekt s pracovním názvem Green Planet National Aquarium umožnila dohoda mezi společností EVS Holding Group a městskou společností Veletrhy Brno. Pavilon C zaplní asi 100 akvárií a vodních nádrží se zhruba 400 tisíci živočichů. V čem spočívá unikátnost projektu, přiblížil generální ředitel a zakladatel EVS Holding Group William Juriš.
4: Unikátnost je v dálce podvodního tunelu, který bude mít přes 50 metrů a hlavně největší pozorovací okno toho hlavního akvária, které bude mít 18x6,5 metru, a to je unikátnost v rámci celé Evropy, bude největší pozorovací sklo v Evropě.
1: Zahájení stavebních prací společnost předpokládá v příštím roce. Projekt vyjde na asi 700 milionů korun. V Novém Městě nad Metují na Náchodsku začal 48. festival české filmové komedie. Sedmidenní přehlídka v kině 70 nabízí 12 soutěžních českých komedií, filmové delegace, setkání s tvůrci i jiný doprovodný program. Počet prodaných vstupenek už před začátkem přehlídky překonal návštěvnost loňského roku. V hlavní soutěži se letos představí filmy Milion, 6 gramů, Někdo to rád v Plzni, Po večerce, Dream Team, Dovolená v českém ráji, Dokonalý den, Nečekané léto, Pět švestek nebo Přání k narozeninám Křtiny, taky Bardotky a Poberta. O hlavních cenách rozhoduje 9členná odborná porota. A velkou cenu španělská Formule 1 na novém okruhu ve španělském Madridu vyhrál Kimi Antonelli z Mercedesu. Osmým vítězstvím v sezóně si upevnil vedení v mistrovství světa.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: I nad ránem čekáme hodně mraků, budou se hodit deštníky, pršet má i celé pondělní dopoledne i přes poledne. Později odpoledne by se mělo začít vyjasňovat. No a teploty od 16 na českém východě, na Moravě a ve Slezsku až po 22 stupňů Celsia v českých nížinách.

Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.

0: muziky.
1: Frekvence 1.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Znáte to.
1: Jak člověk ráno vstane, takový má potom celý den.
0: A tak se tady na Frekvenci 1 každý den snažíme, aby vaše ráno bylo co nejpříjemnější.
2: A proto hned dvakrát za ráno hrajeme o solidní balík peněz.
3: Co pro to udělat? Stačí doplnit jedno slovo.
4: Tak to, co to je? Proč máte to?
2: No nemůžem.
4: Jo, to pošuškejte do telefonu.
1: Tak společně s námi i zítra zapněte rádio a vypněte starosti.
0: Míra Michálek a Lubka Ponížilová. Každé všední ráno na Frekvenci 1.

0: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Burčák ve velkém letos zaměstnával jihomoravskou záchranku na vinobraní ve Znojmě. Po mostě přes Labe v Roudnici nad Labem na Litoměřicku se možná projedeme už na konci listopadu před Vánocemi. A východočeské Pardubice vyhlásili konkurs na vánoční strom. Zdraví vás, Láďa Jakub. Soudy v České republice od ledna do konce srpna 2026 vyhlásili 9869 osobních bankrotů. Meziročně je to pokles o 8%. Vyplývá to z dat portálu Informace o firmách CZ. Analytička KRIF Czech Credit Bureau Věra Kameníčková k tomu dodala, že počty osobních bankrotů se výrazně liší podle krajů.
2: Osobní bankrot nejvíce hrozí obyvatelům Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje. Nejlépe jsou na tom obyvatelé Prahy a Zlínského kraje.
1: Za poklesem počtu lidí, kteří nejsou schopni splácet dluhy, je podle analytiků pravděpodobně postupně zlepšující se finanční situace domácností a částečně i pokles úrokových sazeb. Letos jsme si na jihu Moravy asi dávali hodně burčáku. Záchranáři v pátek a v sobotu na znojemském historickém vinobraní ošetřili skoro 50 lidí. Obvykle šlo o bolesti břicha, nevolnosti nebo kolapsy. V jednom případě měli podezření na cévní mozkovou příhodu, napsala mluvčí jihomoravské záchranky Michála Botová. Ve Znojmě působila v roli zdravotnické asistence. Auta se na opravený Špindlerův most přes řeku Labe v Roudnici nad Labem na Litoměřicku vrátí na konci listopadu před Vánocemi. Na zasedání krajských zastupitelů Ústeckého kraje to řekl radní Jiří Fedoriška. Most přes řeku je pro automobilovou dopravu zavřený už od loňského 1. března. Pro autobusové linky platí po celou dobu oprav výlukové jízdní řády. Cyklisté si můžou kolo po mostě převést. Pokračuje ústecký radní Fedoriška.
3: Provoz je zavřený pro automobilovou dopravu. My vlastně v rámci toho dotačního titulu tak jsme měli i podmínku, že ten most musí zůstat průchozí pro pěší a pro cyklisty vedoucí kolo. Takže tohle dodržujeme. Ten koridor tam je, akorát se přesouvá v rámci té stavby podle toho, jak probíhají ty jednotlivé práce.
1: Náklady na Špindlerově mostě na práce oproti odhadům výrazně vzrostly, protože stavaře museli v Roudnici vybudovat novou nosnou konstrukci. Kraj zpětně požádá o evropskou dotaci na přestavbu, schválili krajští zastupitelé. Vodní slalomářka Tereza Kneblová obsadila druhé místo v kajak krosu ve finále světového poháru v Sud-Urgell, kde získala celkem 3 medaile. A teď jedna vánoční. Přece jenom je to za chvíli. Východočeské Pardubice se pustili do hledání vánočního stromu. Mně z toho chce mít minimálně 15 metrů vysoký.
4: Je to jasná známka toho, že Vánoce se nezadržitelně blíží. Na Pernštinské náměstí zamíří strom, který bude minimálně 15-metrový, ale zároveň neroste daleko od města Perníku a ještě se k němu musí dobře dostat těžká technika. Kdo by o podobném smrku nebo jedli věděl, může volat přímo službám města Pardubice. Jeho majitel dostane zpět dřevo a město se mu postará také o odstranění pařezu. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V příštích hodinách přes ráno až do dopoledne čekáme hodně zataženo a hodně deště ve všech našich krajích. Později odpoledne by se mohlo trochu vyčasit a teploty od 16 na Moravě a ve Slezsku a ve východních Čechách až po 22 stupňů v ostatních českých nížin.

0: Frekvence 1 zprávy.
1: Úspěšný start do nového zářijového týdne přeje ze studia F1 Láďa Jakub. Vláda je připravená znovu zastropovat ceny pohonných hmot, ale i elektřiny. Uherské Hradiště čeká nové obyvatele, postaví novou čtvrť na jihozápadě města a v Brně vyroste nové akvárium. To a víc právě teď. Vláda je připravena znovu zastropovat ceny pohonných hmot, ale i elektřiny. U pohonných hmot bude kabinet mimo jiné koordinovat postup se zeměmi Visegrádské skupiny V4. Pokud by Česko mělo zásadně vyšší ceny paliv než okolní země, vláda prý okamžitě zakročí. Na české pobočce televize CNN to dnes uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Akce nám elektřiny doplnil.
2: Pokud by eskalovaly ceny v elektřiny i nadále a bylo to neudržitelné, jsme připraveni udělat zastropování cen u výrobců a i obchodníků. Pokud zastropujete u výrobců obchodníků ceny elektrické energie, pak to nejde v neprospěch státu.
1: V jaké výši cen elektřiny na trhu by tak vláda udělala, Havlíček ale neupřesnil. V Německu po honičce s policií zadrželi 17-letého Čecha, který řídil ukradenou Audinu. Auto bylo ukradené v noci z pátku na sobotu z garáže v německém Passau. Policie ho později viděla na dálnici. Řidič ale nereagoval na výzvy k zastavení. Sjel z dálnice a rychle ujížděl. Při následné honičce došlo k několika nehodám a jeden z policistů použil služební zbraň, když na něj řidič najížděl. Šofér nakonec havaroval a policie ho zadržela. Teď zjišťuje, jestli se mladík podílel i na samotné krádeži auta. V Uherském Hradišti by mohla vzniknout úplně nová městská čtvrť, čekají nové obyvatele. Vyplývá to z návrhu územní studie, kterou projednali zastupitelé tohoto města na Slovácku na východní Moravě. Studie počítá s tím, že investor ČSAD Uherské Hradiště v lokalitě vybuduje 588 bytů různých kategorií. Teď je tam hlavně areál téhle firmy, víc řekl starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha.
3: Po nějakých jednáních s investorem bylo popsáno území, které se přemění z toho dnešního průmyslového areálu, kde mají ČSAD kanceláře, parkují autobusy, technické zázemí i čerpací stanice. Přemění se to v zónu, která bude určená k bydlení. Jsou zde různé velikosti bytů, zajištěný je dostatečný počet parkovacích míst.
1: Kapacita parkování podle studie dosáhne 405 venkovních a 458 garážových stání. Dopravní obslužnost čtvrti v tomto městě ve Zlínském kraji zajistí nová hlavní páteřní silnice ke třídě maršála Malinovského. A míříme do moravské metropole. Na výstavišti v Brně zase vznikne nové veřejné akvárium. Čítat bude stovky druhů živočichů. Projekt s pracovním názvem Green Planet National Aquarium umožnila dohoda mezi společností EVS Holding Group a městskou společností Veletrhy Brno. Pavilon C zaplní asi 100 akvárií a vodních nádrží se zhruba 400 tisíce živočichů. V čem spočívá unikátnost projektu, přiblížil generální ředitel a zakladatel EVS Holding Group William Juriš.
4: Unikátnost je v délce podvodního tunelu, který bude mít přes 50 metrů a hlavně největší pozorovací okno toho hlavního akvária, které bude mít 18x6,5 metru, a to je unikátnost v rámci celé Evropy, bude největší pozorovací sklo v Evropě.
1: Zahájení stavebních prací společnost předpokládá v příštím roce. Projekt vyjde na asi 700 milionů korun. V Novém Městě nad Metují na Náchodsku začal 48. festival české filmové komedie. Sedmidenní přehlídka v kině 70 nabízí 12 soutěžních českých komedií, filmové delegace, setkání s tvůrci i jiný doprovodný program. Počet prodaných vstupenek už před začátkem přehlídky překonal návštěvnost loňského roku. V hlavní soutěži se letos představí filmy Milion, 6 gramů, Někdo to rád v Plzni, Po večerce, Dream Team, Dovolená v českém ráji, Dokonalý den, Nečekané léto, Pět švestek nebo Přání k narozeninám Křtiny, taky Bardotky a Poberta. O hlavních cenách rozhoduje 9členná odborná porota. A velkou cenu španělská Formule 1 na novém okruhu ve španělském Madridu vyhrál Kimi Antonelli z Mercedesu. 8. vítězstvím v sezóně si upevnil vedení v mistrovství světa.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: I nad ránem čekáme hodně mraků, budou se hodit deštníky, pršet má i celé pondělní dopoledne i přes poledne. Později odpoledne by se mělo začít vyjasňovat. No a teploty od 16 na českém východě, na Moravě a ve Slezsku až po 22 stupňů Celsia v českých nížinách.

0: se do rádia volá,
1: tak se z rádia ozývá.
0: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
1: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
0: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
1: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
0: Nahrajte vzkaz.
1: A už jsme v kontaktu.
0: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Celý můj život na vodě, mám vítr z lidí, co...
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: Burčák ve velkém letos zaměstnával jihomoravskou záchranku na Vinobraní ve Znojmě. Po mostě přes Labe v Roudnici nad Labem na Litoměřicku se možná projedeme už na konci listopadu před Vánocemi. A východočeské Pardubice vyhlásili konkurs na vánoční strom. Zdraví vás, Láďa Jakub. Soudy v České republice od ledna do konce srpna 2026 vyhlásili 9869 osobních bankrotů. Meziročně je to pokles o 8%. Vyplývá to z dat portálu informace o firmách CZ. Analytička KRIF Czech Credit Bureau Věra Kameníčková k tomu dodala, že počty osobních bankrotů se výrazně liší podle krajů.
2: Osobní bankrot nejvíce hrozí obyvatelům Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje. Nejlépe jsou na tom obyvatelé Prahy a Zlínského kraje.
1: Za poklesem počtu lidí, kteří nejsou schopni splácet dluhy, je podle analytiků pravděpodobně postupně zlepšující se finanční situace domácností a částečně i pokles úrokových sazeb. Letos jsme si na jihu Moravy asi dávali hodně burčáku. Záchranáři v pátek a v sobotu na znojemském historickém Vinobraní ošetřili skoro 50 lidí. Obvykle šlo o bolesti břicha, nevolnosti nebo kolapsy. V jednom případě měli podezření na cévní mozkovou příhodu, napsala mluvčí jihomoravské záchranky Michála Botová. Ve Znojmě působila v roli zdravotnické asistence. Auta se na opravený Špindlerův most přes řeku Labe v Roudnici nad Labem na Litoměřicku vrátí na konci listopadu před Vánocemi. Na zasedání krajských zastupitelů Ústeckého kraje to řekl radní Jiří Fedoriška. Most přes řeku je pro automobilovou dopravu zavřený už od loňského 1. března. Pro autobusové linky platí po celou dobu oprav výlukové jízdní řády. Cyklisté si můžou kolo po mostě převést. Pokračuje ústecký radní Fedoriška.
3: Provoz je zavřený pro automobilovou dopravu. My vlastně v rámci toho dotačního titulu tak jsme měli i podmínku, že ten most musí zůstat průchozí pro pěší a pro cyklisty vedoucí kolo. Takže tohle dodržujeme. Ten koridor tam je, akorát se přesouvá v rámci té stavby podle toho, jak probíhají ty jednotlivé práce.
1: Náklady na Špindlerově mostě na práce oproti odhadům výrazně vzrostly, protože stavaře museli v Roudnici vybudovat novou nosnou konstrukci. Kraj zpětně požádá o evropskou dotaci na přestavbu, schválili krajští zastupitelé. Vodní slalomářka Tereza Kneblová obsadila druhé místo v kajak krosu ve finále světového poháru v Sodu Ujel, kde získala celkem 3 medaile. A teď jedna vánoční. Přece jenom je to za chvíli. Východočeské Pardubice se pustily do hledání vánočního stromu. Mně z toho chce mít minimálně 15 metrů vysoký.
4: Je to jasná známka toho, že Vánoce se nezadržitelně blíží. Na Pernštinské náměstí zamíří strom, který bude minimálně 15-metrový, ale zároveň neroste daleko od města Perníku a ještě se k němu musí dobře dostat těžká technika. Kdo by o podobném smrku nebo jedli věděl, může volat přímo službám města Pardubice. Jeho majitel dostane zpět dřevo a město se mu postará také o odstranění pařezu. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V příštích hodinách přes ráno až do dopoledne čekáme hodně zataženo a hodně deště ve všech našich krajích. Později odpoledne by se mohlo trochu vyčasit a teploty od 16 na Moravě a ve Slezsku a ve východních Čechách až po 22 stupňů v ostatních českých.